Rádio Scéna. Rádio Scéna. Nejvíc repu v rep, rep, republice.

0: Zaželezilo li se železo? Či nezaželezilo li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

jsme všichni dospělí. A tak s bráchou na kolejích stírám rosu. A pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou. Včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dnešní rádio Spin Music Impro mělo v sobě několik faktorů. Jednak Lucka Bílá nedávno oslavila 60.
2: Jednak je květen, je máj, takže lásky čas.
1: No a taky je krásný počasí, takže to chtělo takový čilíček hezky.
2: Je to tak, takže Dominik vybral single Láska je láska od Lucky Bílý
1: a dal to do Free Little Birds od Boba Marleyho.
2: A je to taková zvláštní kombinace. Nebo řekněte sami,

0: Láska, no láska, to je láska, eh?
1: Bylo to super, je to fakt krásný takový letní vibe už téměř, takže jeden z nejlepších mixů.
0: Baru, díky, já jsem s tím taky mega spokojený.
2: A myslím si, že ani René Dank by se o to nemusel stydět. Tak užívejte zbytek dne a my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Tady na Rádio Spin.

pády, nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. Zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až do teraz. Hej, vedle mě bruneta,

0: Scope s trackem Renesance v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz. No a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

0: Rádio Spin, to nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.
2: DJ Mike, ty umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu, jich líbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem PSH i skutek grupe.

ti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil brat. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: 5 hodin 59 minut, máme 5. května, úterý, svátek dneska slaví Klaudie, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý úterní ráno.
1: Good morning.
2: Good morning. We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Jsme v úvodce pracovního týdne, v pátek máme zase volno a teda musím říct, že je hodně příjemný si taky takhle při úterku říct, že zbývají prostě už jenom 2 pracovní dny. Mělo by se to zavíc na pořád, co si budeme? Já bych se pod to podepsal a musím říct, že v Holandsku rozhodně věděli, proč tenhle ten zákon zavádějí. Každopádně my si jdeme pro tuhle tu chvíli říct, co nás čeká v následující hodince. Řeknu ti tady o věci, která se stala v Číně a kterou vlastně jako kolem jdoucí chceš 100% zažít. Řekněme si taky asi o největším koncertu ever a máme tady taky jeden rekord z Kanady, který je takový trošičku jako zvláštní, ale musím říct, že je to naprosto skvělá věc a že nebude vlastně úplně zas tak těžký to pravděpodobně překonat. No a kromě toho klasika, poznávačka, celebrity voice lip, všechno je pro tebe samozřejmě ready, ale my se ještě předtím podíváme společně taky na to, co nás během dneška čeká venku. Co se týče aktuálního počasí, tak venku by mělo být polejasno po celé České republice, jenom Chomutov to aktuálně hlásí déšť. Co se týče teplot, tak ty jsou momentálně kolem nějakých 12 až 14 stupňů Celsia. Po zbytek dne čekají, že by se mělo zatáhnout, místama by mělo taky sprchnout, konkrétně třeba v Hradci, v Liberci, v Příbrami, ve Vlašimi, no ale teploty zůstávají dost podobný jako včera a to kolem 23 stupňů Celsia. Tady je Radio Spin a dom.
3: Radio Spin.
4: Hey, what's up, this is Jay-Z.
5: Yo, this is Kanye West.
6: And we are JLS.
7: And you're listening to Spin.
8: Hey, we're Maroon 5.
9: It's your boy Neo.
10: Hey, yo, check this out, yo, this is P. Diddy.
11: Yo, what's up, this is Usher.
12: Yo, this is Wiley.
13: How you doing, where the script? And you're listening to Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Radio Spin. BN.
14: Ahoj, pekný útorok. Rytmus uzatvára svoj politický thriller veľkým finále. Posledná epizóda je vonku a spolu s ňou aj nové EPčko, ktoré k tomu celé funguje ako soundtrack. Zaujímavé je, že to už nie je len klasický rapový release. Skôr taký minifilm rozdelený na časti, kde sa mieša hudba, príbeh a trochu aj realita. Vo štvrtok 7. sa v brněnskom klube Alterna predstaví

6:08, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, no a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na zprávy, které se udály za posledních pár dní. V Číně v provincii Kuangtang se stala poměrně hezká záležitost pro kolem jdoucí jedné bytovky, protože jedna frajerka vyhazovala z balkónu prachy. Buď to jen tak pro zábavu, nebo se chtěla pomstit týpkovi. To zatím je s otazníkem, protože se to vyšetřuje. Nicméně celkově vyhodila přes 160 tisíc dolarů. No a co na to lidi? Lidi samozřejmě brali igelitky a sázeli to tam. No a neříkej mi, že by ses nepřidal, bráško. Přece jenom není to úplně běžný, že by se prachy válely někde na zemi. Asi největší koncert všech dob má za sebou zpěvačka Shakira. Shakira totiž měla teďka koncert na legendární pláži v Riu na Copacabaně, což je vlastně jako poměrně komplikovaný název, ale je to jako proslavená pláž, ikonická pláž. No a přišlo na ní přes 2 miliony lidí, což musí být naprosto nepředstavitelná záležitost. To máš totiž dvě takový jako plný Prahy. Na této pláži má za sebou jako koncert mimochodem třeba i Lady Gaga nebo třeba Madonna, ale 2 miliony lidí přišly jenom na Shakiru. Co se k tomu dá říct? You made it, girl. No a poslední věc, na kterou se tady podíváme, je opět rekordní, protože na jednom místě se sešli v Kanadě lidi v dinosaurích oblecích, ale jakože rekordní počet lidí v dinosaurích oblecích. To jsou takový ty nafukovací kostýmy Tyrannosaura Rexa a tak dále. Myslím si, že je znáš určitě z nějakých jako meméček nebo z nějakých prostě jako videí. Každopádně tohle to má na kontě univerzita v Calgary a ten počet jsem si představoval trošičku vyšší, protože to není 50 tisíc. Není to ani 10 tisíc, ani 5 a není to ani litr, protože těch lidí v dinosaurích oblecích se tam sešlo 682. Na druhou stranu 682 lidí v dinosaurích oblecích běžně na ulici nepotkáš, ale není to úplně rekord, který by se nedal překonat. Tak jestli ho chceš překonat, napiš mi do DMs.

0: Na rádiu Spin v 6 hodin a 13 minut pokračuje Spin ráno s Domem, no a v tuhletu chvíli se přesouváme k naší první hádance, kterou nemůže být nic jiného než poznávačka. To jste tady asi pravděpodobně všichni na rádiu Spin zvyklí, že touhletou dobou tady poznávačka startuje. No a poznávačka pro ty z vás, kdo jste u rádia Spin třeba poprvý nebo neposloucháte tak často, tak připomínám, že jde o to, že já si vždycky usmyslím nějaký film, nějaký seriál, nějakou hru nebo cokoliv, co se dá hádat podle audia. No a ty potom podle těch audií nebo podle ukázek, který já z toho vyberu, hádáš, o co by tady v poznávačce mohlo jít. Je to naprosto jednoduchý, ty pravidla jsou jednoduchý, takže mám tady dneska tři ukázky, no a jsem zvědavej, jestli podle nich poznáte film nebo respektive pohádku, která se natočila v roce 1998. To je taková první vlaštovka, která by tady k tomu mohla dneska zaznít, takže jdeme si pustit ukázku číslo jedna.
1: Co pak, princi, nechutná vám?
2: Naopak, veličenstvo, vynikající. Rozhodl jsem se, že budu taky tak hubenej, jako vy.
1: Oh, ty dívky tančí na vaši počest, princi.
0: Jestli tě napadá podle této ukázky, co by to mohlo být za pohádku, tak určitě můžeš už tuhle chvíli posílat svoje tipy, buď to na číslo 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a kdyby náhodou tě nenapadlo podle této ukázky, co to je za film nebo co to je za pohádku, tak vydrž pár minut, protože už za 4 minutky ti tady pustím další dvě ukázky a třeba ti taky řeknu nějaký casting, který se tam objevil, protože to si myslím, že bude docela důležitá nápověda.

0: Legendární Vanilla Ice nás poslal do druhého kola dnešní poznávačky, ve kterýho tady na Rádio Spin hádáš, nebo ve který tady na Rádio Spin hádáš jednu, musím říct, asi hodně známou českou pohádku, kterou jednou za čas dávají v telce, a teda musím říct, že já si k tomu vždycky sednu a jsem úplně jako překvapený z toho, jak až, dá se říct, hororovou pohádku dokázali v roce 1998 Češi dát dohromady. Každopádně my jsme si tady k tomu pouštěli jednu ukázku, tak pojďme si ji pro tuhle tu chvíli připomenout.
1: Co pak, princi, nechutná vám?
2: Naopak, veličenstvo, vynikající. Rozhodl jsem se, že budu taky tak hubenej, jako vy.
0: Zatím musím říct, že podle této ukázky se tady úplně neosvědčilo, že by někdo tušil, co by to mohlo být za pohádku. Zatím tady nemám úplně jako ty nejsprávnější typy, takže se jdeme podívat na další dvě ukázky, které tady mám pro tebe připravený.
3: Veličenstvo, pro boha živého, ušetřete mě!
1: Měl jsi hlídat labutě a jedna ti utekla. Tak co s tebou? Moje rybička už týdny nejedla.
3: Veličenstvo.
0: No a jdeme taky na ukázku číslo 3.
4: Už zase stáhli jedno dítě.
5: A že si nedaj pokoj, pakáš mizerná tvoj.
4: Ale nesu vám taky dobrou zprávu.
0: No a jak jste asi mohli poznat podle hlasů v těchto ukázkách, tak v hlavních rolích se tady objevuje třeba Rudolf Hrušínský, asi mladší, že jo, potom se tam objevuje taky Jiřina Bohdalová, kterou jste teďka mohli slyšet, a nebo třeba taky Ivana Chýlková, která se tam zahrála velice, ale velice zlou královnu. To si myslím, že jsou docela zásadní nápovědy k dnešní poznávačce, takže jestli už tušíš, co by to mohlo být za pohádku, tak určitě dávej dál vědět, buď to na 210 32 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Robin se v 6 hodin a 23 minut blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který se dneska hádali jednu českou pohádku, která byla natočená v roce 1998. A je to až pohádka, která, dá se říct, je chvilkama jako hodně strašidelná, možná až chvilkama hororová. Pár minut zpátky jsme si říkali, že v hlavních rolích se tady objevuje třeba Rudolf Hrušinský, nebo třeba taky Jiřina Bohdalová, a nebo třeba ve své roli poměrně hodně zlá královna Ivana Chýlková. Pouštěli jsme si tady několik ukázek, tak pojďme si pár z nich připomenout.
1: Veličenstvo, pro boha živého, ušetřete mě!
2: Měl si hlídat labutě a jedna ti utekla. Tak co s tebou? Moje rybička už týdny nejedla.
1: Veličenstvo!
3: Už zase stáhli jedno dítě.
4: A že si nedaj pokoj, pakáš mizerná tlj.
3: Ale nesu vám taky dobrou zprávu.
0: No a vypadá to, že po tady těch dvou ukázkách, které jsme se tady teďka zrekapitulovali, tak už vám naskočilo, co by to mohlo být za pohádku. Takže jdeme se podívat na to, jaký typy se tady během dnešního rána objevily. Pajky.
5: Je to jezerní královna.
0: Pajky typuje jezerní královnu, stejně tak jako třeba Úča.
6: Ahoj, tak dneska je to 100% jezerní královna.
0: Dál tady jezerní královna zazněla třeba od Renči.
7: Ahoj, tady Renča. Já si myslím, že to je jezerní královna.
0: Dál jí tady typoval třeba taky Patrik.
8: Volám kvůli tý ukázce, není to jezerní královna?
0: A nebo Kanfous.
9: Dobré ráno, dome, dobré ráno, Spineři. Tak v poznávačce je jezerní královna. Mějte se hezky.
0: Měj se hezky i ty, Kanfousy, no a samozřejmě, že je to dneska jezerní královna. Já teda musím k jezerní královně říct, že je to pohádka, kterou jsem měl jako malej hodně rád, a teďka jí dávali vlastně o svátcích, jak vlastně jako o svátcích dávají pohádky, tak jí teďka dávali v telce, a teda musím říct, že mi teprve tak nějak jako doteklo, jak vlastně poměrně strašidelná věc to je. Každopádně, abych to trošičku odlehčil, tak nevím, jestli jste někdo někdy viděl plakát, jak vypadá vlastně, nebo jak vypadal plakát v roce 98 k jezerní královně, ale jestli jste ho neviděli, tak to rozhodně stojí za to, protože tady je absolutně nejnaštvanější Ivana Chýlková v jako strašný karikaturní kresbě, která má prostě jako na hlavě ten jezerní hrad, a vypadá to fakt strašně. Je to fakt strašný, doporučuji si to vygooglit.
10: Já s tím

6:30 úplně přesně, ty posloucháš Radio Spin s tebou je dál Dom. No a mám tady pro tebe teďka jednu zprávu, nebo respektive pro tebe, pokud chodíš pravidelně cvičit, baví tě bojový sporty, nebo něco kolem toho, protože jsem teďka našel na Instači jednu zprávu od Oktagonu. A sice to, že Oktagon už zhruba za měsíc, nebo respektive do měsíce, na Pražském Smíchově otvírá svoji vlastní posilovnu. Bude se to jmenovat normálně klasika Oktagon Gym a vypadá to jako skvěle. Vypadá to skvěle, je to obrovská hala, ve které je mimo jako brutální kardiozónu, brutální fitko, najdeš samozřejmě tak nějakou tu bojovnou zónu. Je tam normálně klec, jsou tam boxovací pytle a tak. Takže kdo byste si chtěli zkusit třeba jako trénink nějakého MMA fightera, tak pravděpodobně už za měsíc budete mít možnost, protože Octagon, já si myslím, že může asi jako pravděpodobně třeba si takhle vycvičit nějaký i svoje lidi, kteří by se případně dál chtěli účastnit jakožto MMA fighteri. Třeba tam bude i možnost jako nějakého tréninku s profíkama a tak, takže já si myslím, že tohleto pro fanoušky bojových sportů a konkrétně Oktagonu bude asi jako velice luxusní akce.

0: 6 hodin a 34 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, dneska máme pátek, květen, úterý, polovina pracovního týdne, nebo respektive toho zkráceného pracovního týdne, což je naprosto super, když si představíš, že máš před sebou už jenom 2 dny práce, asi teda jako většina z nás, ale co jsem tak slyšel, tak i spousta různých jako obchodů a takovýchhle věcí bude v pátek zavřených, takže já si myslím, že tenhle ten pátek bude mít volno většina lidí, nebo respektive o dost víc lidí než třeba minulý pátek. Každopádně, co se týče dneška, tak jdeme se podívat na počasí. Aktuálně by mělo být něco kolem 14 až 15 stupňů Celsia, venku polojasno, což je vlastně jako takhle po ránu naprosto příjemná věc. Po zbytek dne počítej, že by se mělo vlastně jako na polovině, na té západní polovině České republiky zatáhnout. Místama by mělo taky sprchnout, konkrétně třeba v Hradci, v Liberci, v Chomutově nebo taky ve Vlašimi. No ale teploty budou, dá se říct, po celé České republice naprosto stejný, protože ty budou zhruba tak někde mezi 23 až 26 stupni Celsia. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Regiony pro tuto chvíli jezdí úplně v pohodě. Co se týče dálnic, tak tady to taky vypadá relativně v pohodě, jenom pozor na příjezdu do Brna, tam poskakuje D1. Na příjezdu do Prahy poskakuje D11 a taky D7. No a potom, co se Prahy samotný týče, tak aktuálně poskakuje klasicky Štěrbolská spojka, a to od Černáku až po Europark. Poskakují taky Holešovičky, no a pozor si dávej v tuto tu chvíli i na kreše, a to na ulici 5. května hnedka na příjezdu na Nusle, takže tam určitě pozor. No a pozor si dávej taky v tunelu Mrázovka po směru na Dejvice, a po směru na Dejvice si dávej pozor na kreš taky ve Strahovském tunelu. Dopravě je to všechno, kdyby cokoliv, tak dávejte vědět. 210 32 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Pusťte něco jiného, prosím,
4: pojď to rozpálit, pojď.

0: 41 minut, ty posloucháš Rádio Spin, sebou je dál domno a právě v tuto chvíli startuje hádanka Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně podle zamotaného hlasu hádáš různý známý osobnosti. Včera jste tady hádali Jiřinu Bohdalovou, uhodli jste ji úplně naprosto s přehledem, no a jsem zvědavý, jestli uhodnete i dnešní celebritu, kterou tady mám za dnešním zamotaným hlasem schovanou. Tak jdeme na to. Jestli tě už pro tuto chvíli napadá, kdo by se mohl za dnešním Celebrity Voice Flipem skrývat, tak určitě můžeš už tuto chvíli posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, ostatně jak jste zvyklí nám dávat vědět. No a co ti můžu prozradit dnešnímu Celebrity Voice Flipu je zatím to, že dneska tady hádáš jednoho českého zpěváka. Víc ti ale zatím neprozradím. Jdeme si to pustit ještě jednou, no a ty můžeš začít hádat.
1: Nebo mobilní apka

0: Na Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáte, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme se ho připomenout. Já jsem vám tady pár minut zpátky tomuhle tomu zamotanému hlasu zatím napověděl, že dneska tady hádáte jednoho českého zpěváka, no ale zatím tady nemám žádnou správnou odpověď, takže jdeme na nějakou tu nápovědu. Aktuálně je tomuhle tomu zpěvákovi nějakých 24 let, v říjnu mu bude 25, což už vlastně jako je hodně hezký věk na to, co dokázal, protože už má za sebou několikrát Fórum Karlín, co si myslím, že je jako v 25 obrovský úspěch, a vlastně můžu říct, že to Fórum Karlín u něj bylo vyprodaný během chvilky, že to byla jako hodně očekávaná věc, že až takhle jako nahypenej ten jeho fame je. Spoustu tracků má prostě jako s Benem Kristovem, který mu jako velice, velice pomohl v jeho kariéře a vytáhnul ho vlastně jako tam, kde dneska je. No a poslední nápověda, kterou ti můžu dát, je, že včera oznámil svůj dosavadně největší koncert, a ten bude v pražských, teď jsem úplně zapomněl, na Štvanici, na stadionu na Štvanici. To si myslím, že bude taky jako docela velká nápověda, pokud jste to zaregistrovali, nebo pokud ho máte rádi, tak určitě bude dobrý to vědět. Každopádně já ti jdu ještě jednou připomenout jeho zamotaný hlas, no a ty můžeš potom dál hádat, o kterýho českýho mladýho zpěváka tady dneska na Radio Spin jde.
1: Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Na Rádiu Spin se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Filipe, ve který jste dneska hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě naposled připomenout.
1: Moje knihy jednou sonulo převárnou silu a vědu naši lednu, kdy vedneme ráno takovou střídat knihy má.
0: Celebrity Voice Flip. Já jsem ti tady pár minut zpátky napovídal, že tady hádáš dneska jednoho mladého českého zpěváka, který je velmi úspěšný, protože ve svých skoro 25 letech několikrát bezproblémově vyprodal Fórum Karlín. Taky v jeho životě, nebo respektive v jeho kariéře hudební hraje velmi zásadní roli Ben Kristoval, se kterým vydal spoustu singlů, mají spolu nějaký desky a tak dál. No a včera oznámil svoji prozatím největší show, a to na, nevím jestli říct stadionu, ale prostě jako v aréně na Pražské Štvanici. No a tohle to byly moje nápovědy k tomu, abyste dosáhli dnešní správný odpovědi. Tak jdeme se na to podívat. Boban.
2: Čau, tady Boban. Hele, co se týče Celebrity Voice Flipu, já se osobně myslím, že to bude Sofian Match.
0: No a pokud se nepletu, tak Sofiana tady dneska typoval třeba taky Štrudl.
3: Není to náhodou Sofian?
0: No a já můžu úplně na pohodičku říct, že je to dneska Sofian. No tak jo, děkuju za všechny hlasy a taky tipy, jak do poznávačky před pár minutama, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a co říct, můžu říct, že pokud máte rádi Sofiana, tak rozhodně doporučuji dorazit na jeho show na Štvanici, protože věřím tomu, že si na tom dá hodně, hodně záležet, bude tam 360-ková stage a věřím tomu, že to bude velký, protože Sofian show se jako hodně dobře umí.
4: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a

0: Type Beat, What is za, uzavírá naší první společnou hodinku. Dneska máme úterý, 5. květen, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom. Připomínám, že tenhle ten týden opět zkrácený o pátek, protože v pátek máme další státní svátek, což je naprosto perfektní věc a já musím říct, že je super takhle při úterku říkat a oslavovat, že jsme v polovině pracovního týdne. Každopádně svátek má dneska Klaudie, takže jestli znáte nějakou Klaudie, tak rozhodně na ní nezapomeňte, napište SMSku na Instačnu třeba. Na Messenger Klaudie bude 100% ráda. No a co nás čeká? Čeká nás samozřejmě to, že za náma dorazí už za pár minut Roman, takže se vůbec musíš bát, že by si přišel o svoje oblíbené hry jako Pravda nebo lež, nebo třeba taky hru Jeden na jednoho, ve který samozřejmě tenhle ten týden stejně tak jako včera soutěžíme o trička Rádia Spin. No a krom toho taky dorazí Spin komisař Rep, se kterým pořešíme, kam vlastně dneska jeho kroky povedou. Takže rozhodně doporučuji poslouchat Rádio Spin a mít uši na stopkách, jestli se to říká takhle. Doufám, že se to říká takhle, jestli jsem si to nespletl, takže rozhodně doporučuji poslouchat, jestli náhodou Spin komisař Rep nepojede dneska právě za tebou. My se jdeme ještě v tuto chvíli podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by mělo být něco kolem 14 až 15 stupňů Celsia, což je takhle na ráno velice příjemný. Opět mikina, kraťasy, já si myslím, že jako hodně příjemný outfit. Pro holky asi pravděpodobně ještě třeba nějaký jako delší kalhoty, protože holky, když jsou kraťasy, taky mají prostě jako samozřejmě kratší, než je máme my. No a co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že na východě Čech by mělo být polojasno, na západě Čech by mělo být spíš pod mrakem, místama taky zaprší, konkrétně teda v Hradci, v Liberci, v Český Lípě, v Chomutově, nebo třeba taky v Příbrami, no ale teploty, tak ty by se měly pohybovat někdy mezi 23 a 26 stupňů Celsia. Tady je Rádio Spin a Dom.
1: Spin Radio.
2: Plavčíku?
3: Ano, kapitáne.
2: Co to máte za příšerné tetování?
3: To mi udělal kuchař Stefan v podpalubí.
2: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
3: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
2: Přes Instagram. Napiš tam Tondrik Tatu a okamžitě ho začni sledovat.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: A hezký dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, Roman a taky Dominik, je 5. květen, svátek má Klaudie a taky květnový povstání, takže oběma přejeme všechno nejlepší. No a jdeme se podívat, co nás dneska čeká, tak je úterý, takže v úterý vždycky vyráží do ulice Republiky Spin komisař Rap Maty, ten dorazí kolem 7:30. No a samozřejmě zkusíme z něj dostat alespoň směr, kudy se dneska vydá. No a taky připomeneme, že bude rozdávat tigry, který jsou v prodeji, tigry, který nejsou v prodeji, taky se poveze merch tigrů, takže vlastně úplně to bude takový tiger mužík, který vyrazí prostě po republice.
1: Tiger mužík převleku za Spin komisaře Rap.
0: Tak, co nás čeká dál?
1: My se tady koukneme na novou káru, která má jednu hodně speciální novou vlastnost, se kterou zatím nikdo nepřišel, aspoň teda ne v nějaký jako brutální kvalitě, takže rozhodně doporučuji si to poslechnout, protože je to hodně zajímavá novinka.
0: Tak tomu se říká teasing jako blázen. A tím to vůbec jako nechci nějak schodit, že jsem sám zvědavý, já jsem začal přemýšlet jako co tam jako bude, jestli to bude na nějaký 3D braille a budeš mít pocit, že sice řídíš po D1, ale jsi ve vesmíru nebo
1: ne,
0: něco
1: je to
0: podobného.
1: Mnohem lepší.
0: Mnohem lepší než to, co jsem teďka řekl? Jo. No tak to si na to taky počká. Tak, já jsem včera sledoval kauzu Čapí hnízdo, soud uznal vinou Janu Naděvou v kauze dotačního podvodu Čapí hnízdo, takže vlastně až se Babiš jednou nestane premiérem, nebude v poslanecké sněmovně, nebude ani poslancem a soudní řízení se znova otevře, tak ho čeká nejspíš ten samý verdikt, tady to je nějaká podmínka a peněžitá pokuta, no ale prostě skříplý, tak.
1: Si počkáme ještě, hele, tak. Na to. Každopádně my si řekneme taky o jednom incidentu, který si myslím, že kdyby si potkal jako venku, tak budeš mít jako hodně, hodně, hodně velkou radost, protože závidím lidem, kteří tohle to potkali.
0: Okay. No a za pár minut se taky podíváme do letadla, kde byla nějaká ženská, která se prostě totálně neuměla chovat. Skoro to vypadalo, že to letadlo bude muset nouzově přistát, tak agresivní ta ženská byla. Ale pak se vlastně našlo řešení, který jsem vlastně si říkal, jedno pravý nefalšovaný americký wow. Vůbec bych jako nečekal, že může takovýhle řešení na někoho, kdo se chová jako, teď to řeknu takhle otevřeně, pičus, zabrat. Ale zabralo.
1: Vyhodili z okna.
0: Zasekla jsem jim foginku, no. Zmrzla jí hlava.

0: A hezký dobrý ráno, 7 hodin 10 minut, pátek květen. Včera jsme říkali, že dneska se ochladí, ale vlastně pořád to je na kraťasy a na mikču, nebo na kraťasy a na tričko, není to tak úplně jako příšerný. Skoro bych řekl, že jsem se dneska zbytečně nabalil. Jakože když jsem stál na té zastávce, tak jsem si říkal, že tam je vlastně docela dobře, ale určitě bude třeba taková Vysočina, kde to bude chladnější a tam ta mikina asi jako nebude úplně překážet. Dneska by mělo sprchnout, i zítra by mělo sprchnout, nicméně pak se to začne se narovnávat a v neděli už by mělo být zase nějakých 26 stupňů, v sobotu 22. A po oba dva dny slunečno, takže vlastně docela parádinda, jak by řekla Vicky.
1: No v finále i dneska se nebudou zase tak jako úplně trapný teploty, jakože tyho, co spadne nějakých jako 23.
0: Trapný teploty jsou v lednu, teď je to fakt v pohodě. Teď je vlastně to, jako, jako dobrý, teď taky... když mluvíme o ochlazení, tak je to vlastně v cajku.
1: A musím říct, že i potom jako dusnu, co bylo ještě včera odpoledne. Že
0: dusno teprve jako... bude.
1: No dusno teprve bude, ale je to jako docela příjemný osvěžení.
0: Jo, takže jo, jasně, můžeme tady zmrznout třeba. Tak jo, tak jdeme se podívat na zprávy. Já tady mám ten příběh z toho letadla. Takže představte si, že nastoupíte do letadla, hnedka po vzletu tam začne nějaká bába hystericky křičet a nadávat. Stalo se to na trase z Turecka do Manchesteru. No a přišel prostě pilot a ten říká prostě tak, kvůli tady týhletý ženský, která se prostě jako neumí chovat, tak budeme muset letadlo odklonit, přistát nouzově, vy si prostě vystoupíte a převezme vás policie a tak dál. A tam se objevil nějaký jako malej kluk, ten si sedl k té paní, tady týhletý hysterce, a začali zpívat písničky, začal se jí ptát na její jako rodinu, začal se s ní prostě normálně povídat s touhletou bábou nerudnou. A bába roztála, uklidnila se, nicméně v Manchesteru na letiště si pro ní přišli fízláci a řeší se to dál, protože prostě vlastně způsobila poprask a málem zvýšila náklady letecké společnosti. Jako dobrý, ale vlastně jsem si říkal, že já bych ten malý chlapeček, tak se spíš té báby bojím a vůbec mě nenapadne prostě k té příšeře prostě jít a začít ji uklidňovat. Takže jako za mě big up a velký palec jako hore.
1: Já jsem si říkal, co přijde vlastně potom, až tam přijde ten chlapeček, jestli to bude takový ten trest typu, že si k ní sedne a bude stát a ploď.
0: Tak to si myslím, že by bába jako vyvedlo víc z míry, ale je možné, že bába se prostě cítila tak strašně sama, že když se jí najednou někdo začal ptát a bába mohla začít prostě vyprávět, tak se cítila prostě líp a dopadlo to dobře. Takže vlastně někdy ta vstřícnost bližnímu svému se může vyplatit. Tak.
1: No, to bylo až poetický, skoro. Až,
0: přesně jak z Bible. Tak, co tam máš ty?
1: Já tady mám to nový auto, nebo respektive auto s naprosto skvělou funkcí a to je sice to, že to
0: ale
1: auto...
0: Ale prosím vás, je z Číny to auto.
1: A, dobře,
0: takže si tak... dokážeme představit, jak se bude jezdit.
1: Co dneska není z Číny, že jo?
0: Spousta ale... věcí. Já třeba. Dobře.
1: Okay. Každopádně Číňani teďka vyvíjí auto, který dokáže plavat na vodě, ale jako dokáže plavat na vodě i tím stylem, že ho na té vodě můžeš řídit.
0: Že to ne, už měli tam... ve čtyřlístku tohleto.
1: Dobře, ale nakreslený ty vole.
0: To normálně byš prostě... Špolín vymyslel.
1: Takže pádně nejde to úplně, kdo ví, jak závratnou rychlostí, okay. Ale když si takhle v budoucnu třeba budeš chtít vyjet na Vltavu, tak si tomu kvůli tomu nebudeš muset půjčat šlapadlo a nělo.
0: Chudák Vltava, takový motoristi, to je úplně pro motoristy vynález tohleto. Proč? Je fakt, že už se nebudu, no proč? No protože prostě všichni pak zašpiní Vltavu autama.
1: A to je přece nesmysl. Elektroauto, ne?
0: Ale tvoje máma elektroauto. Zapomeňte na to.
1: Mámo,
2: Basulice pro lidi z ulice.

0: 7 hodin 16 minut, pátek je ten, tak Dominiku se tady plánuje, jak si koupí elektroauto, to mě zajímalo, jak na ně našetříš.
1: Já taky.
0: Lidi mi pak ten svůj recept řekni. Protože
1: tak dá se hnat i za relativně jako dobrý
0: prachy. Jo, jasně, to víš, jo, nějaký prostě, který už nefunguje baterka, tak to bude gratulky. Tak, Dominik mi včera odpoledne posílal jeden příspěvek, abyste si nemyslel, že ten nápad je jako z mý hlavy, ale vlastně říkal jsem si, to by prostě mohlo fungovat, jo, takže se přeneseme dneska ráno do Estonska a přeneseme se do Estonska, protože se tam vlastně konala specifická soutěž v frochtání, ale prosím vás, to nebyla jako soutěž v frochtání, že byste pozvali prasata a hledali jste nejlepší prase. Vy jste prostě pozvali lidi, kteří měli pocit, že chrochta jako prase a hledali jste mezi těma lidma toho nejdůvěrnějšího, kdo chrochtá jako prase. A já jsem se vlastně říkal, při tom úterku ráno jsme takový zmožení, že včera bylo pondělí a že pátek je daleko, respektive čtvrtek, protože ten týden končíme ve čtvrtek. Takže bychom si mohli takovou prasečí soutěž tady udělat. Ono nám v tom bude hnedka tak jako líp. Budeme se v tom prostě cítit prostě přirozeně. No a začne Dominik.
1: Dobře, no, tak,
0: tak ty jsi s tím přišel. Já, no, takže dobře, dámy a pánové, Dominik Musil, prase číslo jedna. No, tak to je takový něžný, to je takový prasátko, který kdybych to měl prostě jako tak nějak přeložit, co říkal, tak Dominik říkal, milí posluchači rádia Spin, držím vám palce, já to asi nevyhraju, ale vy máte velkou šanci.
1: Takhle, jako já si myslím, že hodně velkou konkurenci budete mít v Romanovi, protože Roman jako umí prase velmi.
0: Neumím, teď mě tady úplně velebíš a prosím, já umím normální standardní prase, ale to si, na to si počkejte, protože je škoda teďka zabít to malý salátko, který se nám tady přihlásilo do soutěže, ale sami jste slyšeli, jak je takový roztomilý, neskušený, že jo, to se ještě nemůže jít pro první
1: objevuje
0: cenu.
1: Objevuje svět prostě. Cože,
0: no, objevuje svět, přesně, hledá to svoje elektroauto. Takže 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin, hledáme nejlepší chrocht a když to bude nejlepší chrocht, tak možná dáme nějakou cenu. Možná. Wow.

0: 7 hodin 24 minut, hezký dobrý ráno, tak my se přesuneme do Estonska. Ale se my víme, že letenky jsou teďka momentálně drahý, že prostě si na to musíte brát dovolenou, takže si uděláme takový malý Estonsko tady u nás ve studiu. Máme tady prasečí soutěž. V Estonsku se totiž soutěžilo o nejlepší chrochtání. To, co na tom bylo celý nejvtipnější, je, že vlastně nechrochtali prasata, ale chrochtali lidi. A mě ten nápad, který ještě přines Dominik, přišel tak skvěle, že jsem si říkal, uděláme tady naše malý Estonsko a budeme taky hledat to správný a nejlepší prostě prasátko. Takže ať už si chlapec nebo dívka, muž nebo žena, nebo nebinární, můžeš s náma chrochtat. Tak začneme jedním pravým, nefalšovaným vršovickým čuníkem.
1: Čau kluci, tady Petr, tak jedno vršovický prase. Tak, tak.
0: Tak uvidíme, jestli to bude Petr.
2: Já jsem zvědavý, jestli až předvejš svůj vršovický chrochyt, jestli toto, jestli to bude znamenat.
0: Já nevím, jestli se nenechám takhle jako radši strčit do kapsy prostě někým, kdo je prostě profesionálně, uvidím, jo. Guma.
3: Čau, tady Guma, já jsem si vzpomněl úplně na to největší prase a oni jsou dvě. Já jsem Filip Turek a já Bacinka.
0: To bylo skvělý, Gumáku, to bylo skvělý. Ale nevím, jestli by tě v Estonsku nevystradili nebo nevyšoupli, protože prostě prasata nemluví, byť samozřejmě si najdou i taková, která začala ovládat lidskou řeč. Rudo? Jako tohle bylo dobrý.
2: To je hodně přesvědčivý.
0: Tohle bylo dobrý, to jsem si skoro říkal, jestli ten Ruda v tom autě skutečně toho čuníka nemá. Já se jako o to pokusím, ale já si myslím, že už to není to, co to bývalo, jo. Ne, že bych si tím nějak jako živil, že bych třeba ve studiu České televize dával prasata. Roma, nepojďte, dneska budeme natáčet dokument o čuňátkách. Takže počkej, ale já si říkám, ty jsi to uvedl, takže prostě jsem nejlepší prase na světě. Já si říkám, stydím úplně chrochtat.
2: Tak ty, když to uděláš.
0: Nevím, jestli jsem jako nejlepší prase na světě, ale přijde ti to, jo? No tak jo, ale helejte se, já si cenu neodnesu. Mně se zatím teda nejvíc asi líbil Ruda, tam teda musím si, že budete mít co dělat, abyste Rudu překonali. Každopádně zkoušejte to, nebojte se, nestyďte se, helejte se, párkrát si chrochnete do éteru a ten den bude prostě hezčí. Cílem je se vlastně jako zasmát, protože helejte se, úterý je na startu, nevíte, co vás ještě čeká, takže pojďte s náma chrochtat, chrochněte si, helejte se. To bylo i v tom Vrchní prchně, ne? O tom prasátku, co prostě bylo v tom žitě.
2: Byl jsem v žitě.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Jdeme spojit do regionu.
2: Bys mohl namalovat nějaký dětský hračky? Plišový prasátka bys mohl namalovat.
0: Jaký strašidla pro děti.
2: Jdeme podívat, jak to vypadá v regionech. Bourá se v Brně na silnici 42 po směru do centra. Bourá se taky v Hradci na křižovatce Brněnský a Sokolský.
0: Tak, že se jdeme podívat na jižní spojku. Jako je to důvěryhodný docela.
2: Jako je to hodný.
0: Jako musím říct, že jako jsem v tom vlastně docela dobrý. Málo kdo si to může takhle jako přiznat. Jsem prostě dobrý prase. Tak, jižní spojka, tam je crash, prosím vás pěkně, bourá se taky na příjezdu do Prahy podle osmičce, bourá se taky u Bulovky, no a z těch kolon, já nevím, tak asi městský okruh a taky Dobříská třeba.
4: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Are you ready? Are you mad inside? Got you strapped down to your seat. Out of the doorway, bullets, ripple clip.

0: Hezký dobrý ráno všem, 7 hodin 32 minut, Roman, Dominik a teď už je tady taky s náma Maty. Tak Maty, ahoj, vítej.
1: Čau, čau.
0: Tak než si zapneme znělku spin komisaře Repa, tak tě poprosíme ještě o jednu věc. Představ si, v Estonsku se uskutečnila soutěž ve chrochtání.
1: Ve chrochtání.
0: A nechrochtali prasata, ale prostě chrochtali lidi. A tak my jsme si dneska řekli s Dominikem, že bychom vlastně to ráno mohli těm lidem jako zpestřit, udělat to jednoduchý. Proč řešit prostě složitý věci, když můžeme chrochtat? Tak Dominiku, zachrochtej, pánovi. Jo? Tohle už je lepší, tohle už je normálně prase, který si věří prostě. To je normální prase, který má na sobě číslo 1, ty vole, už leze na tu bednu téměř. Jako to bylo fakt jako hustý, takovýhle prostě jako posun. Derivace ne, viď, ale prostě chrochtání, jo.
2: Já mám jenom průmysl.
0: Tak, než pustíme ke slovu k tebe, koukej třeba já, jsem dobrý prase, jo. Karel, ten předvádí skupinu prasat.
3: Čau, tady Karel, posílám jedny z Braslavský prasátka.
0: To je skvělý.
2: A tohle zní jak já ve 3 ráno třeba.
0: Nebo moje máma, teď mi na chvilku napíše zprávu prostě, ale no tak, takhle nezním. Nebo babička takhle.
1: Ty spíš se svojí mámou?
0: Cože? Ne, ale spí tak nahlas, že to je slyšet přes celý Vinohrady.
1: To říká každý, tak, když mu dočel volat.
0: Jasně. Tak a teďka poprosíme tebe.
1: Dobrý lidi, hele, já jsem tady nejmladší, ale přijdu se, jako kdybych tady byl úplně nejstarší, to jo.
0: Takže?
1: Dobrý, takže chro.
0: Ježiši, pořád, Maty, pořádně se do toho opři a udělej ze sebe prase. Počkej, možná to je tím, že jsme z tebe to prase ještě neudělali, takže kde mám svoji kouzelnou hůlku, sakra, teď ji nejsem schopný najít tady. Tak. A chrochty.
1: Já fakt nevím, borci, hele, takhle po ránu, co po mně.

0: Ty neumíš chrochtat, Maty.
1: Nemám chrochtat. Co je jednodušší, a potom můžeme jako, půl osmí ráno přijít, než si zachrochtat.
0: Rozumíš? Normálně. No?
2: Nevím.
0: Možná tě radši necháme řídit spinkáru.
3: Spin komisař rep v ulicích republiky.
0: No, tak Maty už se to naučil. Tak jo, takže máme úterý, je 5. květen. Dneska už po pátý, veď? Vyrážíš do ulic republiky.
2: Dneska je to po pátý, přesně tak.
0: Tak jo, tak my už jsme si zvykli, že nám neřekneš, kam jedeš. To se dozvíme v průběhu dopoledne, pravděpodobně až někdy u Viki v komunikátoru. Ale minimálně nám může říct třeba směr, památky, který tě čekají a tak dál.
2: Pojedu asi po nejstarší český stát. Po nejstarším českým staveništi asi pojedu.
0: OK, dobře.
2: Minu nějaký hrady, konkrétně bude asi jeden.
0: Český Štenberg.
2: Přesně tak.
0: Jako fakt?
2: Ano.
0: Ježíš, já jsem si typ Český Štenberg, protože mám rád Český, tam se natáčela Arabela.
2: Hezky, a kousek od to je taky Talmberg na Sázavě.
0: Okay,
2: tam se odehrávalo Kingdom Come Deliverance,
0: vidíš,
2: ta česká
0: každý
2: hra.
0: Každý máme prostě posunutý vnímání těch pohádkových věcí. OK, no tak jo.
2: Přesně tak.
0: Takže já si typnu, že to je D1 v tom případě.
2: No, je to D1,
0: takže
2: přesně.
0: Takže je to D1, ty vole, dobrý, hustý, hustokruto přísný. Tak a když se řekne teda D1, tak můžeš teda, počkej, co tam je? Tam je odbočka na Benešov, ten Štenberg je až zatím.
2: Hele, řeknu takhle, pojedu tam, kam se prostě odstěhoval Hliník.
0: Okay.
2: Ale trošku to ještě přeskočím a pojedu si zadžemovat s 5-8Gčkama, prostě za Kučerou, klasika.
0: Ok, takže směr Jihlava.
2: Je to tak?
0: Ty vole,
1: to projedeš, ale
0: tak
1: teda.
0: To je dobrý. No to je tak hodinka, to je 112 km Jihlava. No tak dobrý.
1: Máš takhle z hlavy, jo.
0: No, protože já jsem měl babičku ve Velkém Meziříčí a na 112 km vždycky odbočoval autobus směrem Jihlavy a v Jihlavě jsme přesně.
2: Jo, je to fakt 112, ale úplně přesně.
1: Hezky.
0: Je to tak, chlapci, není zač. Tak jo, tak co sebou dneska všechno vezeš?
2: Hele, vezu sebou samozřejmě 3 balení Tigrů, jejich úplně milion, respektive 36. A vezu sebou taky tajgrácký merch, konkrétně tričko, taky nějaký spiňácký věci, samolepky, taky trička.
0: No tak jo, tak jo. Takže předpokládám, že si dáš taky pauzu na nějaký benzínce, až se budeš blíž na tu benzínku, že máš vědět.
2: Určitě.
0: Dobře, no tak my ti přejeme šťastnou cestu, přejeme ti spoustu hodných spinnerů. Pokud dneska plánujete vyrazit po D1, tak určitě buďte někde poblíž Ráde a Spin, protože je možný, nebo je dost pravděpodobný, že potkáte Matyho a kromě Tigrů vám může dát třeba i spiňácký tričko. Samozřejmě, jaká je základní povinnost, aby se někomu udal Tigry?
2: Musí poslouchat Radio Spin, takže zase platí pravidlo, že když tam přijedu a někdo nebude poslouchat Spin, tak má prostě smůlu, já si to beru sebou a hele, budu mít tenhle týden 36 Tigrů.
0: Ne, nebudeš, ty tam máš náhradní adresu určitě.
3: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.

0: Dobrý ráno všem, Radio Spin, Romana, taky Dominik, tak připomínáme, že pokud chcete, aby k vám dorazil náš Spin komisař Rep, musíte se přihlásit, a to na program zavináč radiospin.cz. Tak a my se jdeme podívat na naše další čuníky, protože ta soutěž vás tak baví, že prostě chrochtáte o 106, tak máme tady Martina a Martina.
1: Čau, tady Martin a
2: Martin.
1: A my vám dneska zachrochtáme po cestě do školy.
0: Ježiš, to je skvělý. Tak zdravíme na cestu do školy, děkujeme za účast ve hře, jste dobrý kluci, je skvělý. Mě by jenom zajímalo, kdo vyprovokoval koho, jestli táta mladýho nebo mladý
3: táta. Ale hustý, že to není, hlavně hustý, že to není jako poznat, kdo je který prase.
0: To je pravda, no, prostě je to taková prasečí rodinka, je to prostě takový prostě tým, kluci, jste dobrý, děkujem. No ale podívej na Kubu. Podívej na Kubu, ten se nebojí, ten tě za chviličku prostě vystrnadí z bedny. Lukáši. To je hustý, jste dobrý. Mám takový pocit, že čím ta soutěž vlastně nabírá na intenzitě, tak tím ty prasata jsou prostě vymazlenější.
3: To znamená,
0: zatím jako s tím nebudeme v žádném případě prostě končit. Mně se líbí, jak do toho přidáváte to různý jako pískání, ty různý jako specifický způsoby chrochtání. Mě by docela vlastně jako zajímalo, kdybychom vás teďka nahráli, což my jsme si vás vlastně nahráli, a pustili vás jako v reálné přírodě reálným divočákům, co by ty reální divočáci dělali. Samozřejmě, pokud máte pocit, že jsme se dneska zbláznili, tak nezbláznili. My dneska skutečně prostě pokračujeme v estonské soutěži tak nějak jako po Pražsku a vyzýváme vás k tomu, abyste nám tady prostě chrochtali, a my před 9 ráno vyhlásíme nejlepší prase z prasat.
3: No a když jsi říkal, že možná nejlepší prase dostane nějakou cenu, musíš si to promyslet, jestli dostane nějakou cenu.
0: No tak ještě
3: cenu.
0: Tady nemáme to nejlepší prase, takže tak, zatím tady nebudeme ukazovat prostě žádnou zlatou cihličku, když ještě nevíme, kdo tím zlatým prasátkem bude. Tak puste se do toho, pokračujte v tom dál.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: No a mezi tím, co nám budete krásně chrochtat, tak my vám představíme dnešní mashup, abyste taky se mohli ponořit do hudby. Podle mě nemusím ani říkat, kdo ho míchal, poznáte to velmi rychle, kdo ho míchal, nebude to tak těžký, doufám, že to nebude tak těžký. Takže 3, 2, 1, můžete se do toho ponořit, i přesto, že to má 6 vteřin, dá se to odhalit.
2: Co jiného taky čekat, že?
1: No tak ne, tak já jsem přišel do práce, Dominik říká, já jsem nenamíchal, mashup, musíš to udělat, takže jsem sáhnul prostě po 3 svých oblíbených písničkách, dal jsem je dohromady, potkali se prostě v jednom mashupu a vy odhalíte, co to je. Takže ještě jednou. Ta jedna je tam chudinka taková jako hodně schovaná, že si myslím, že budete mít jako problém jí prostě jakoby najít, ale na druhou stranu já vám věřím.
2: Takhle, já si myslím, že když odhalíte ty dvě, takže tu třetí už si domyslíte.
1: Nebude to těžký, takhle, není to mashup tisíciletí, na kterém budete muset prostě dumat. Není to pro Matyho derivace z matematiky.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Tak, dnešní mashup jsem namíchal já, to neříkám, protože bych se tím chlubil, jakože by to byla nějaká dovednost, kterou nedokáže nikdo na planetě, to dokáže úplně každý, ale spíše to rovnou nápověda, jsem chtěl říct. To je docela fair.
2: Já si myslím, že na první dobrou to bylo poznat, kdo to míchal. To se nemusel ani říkat, podle mě.
1: No jasně, ale pro jistotu jsem to řekl, aby ta nápověda byla ve vzduchu, rozumíš, aby prostě s tím někdo mohl prostě pracovat, řekl si, Roman, tak to je jasný, že tam prostě budou tyhle ty písničky. Ale evidentně, abych byl upřímnej, to zase tak úplně jasný není. Takže pojďme si to pustit. Myslím si, že ta jedna tam je teda opravdu jakoby schovaná. Já vám ještě zkusím pustit ticháče, protože to od té doby, co mě to Dominik naučil, tak to jako s tím pracuju docela často. Takže ještě jednou v tichém režimu. No a pomohlo to, protože tam je slyšet i název teda, tý skrytý. Tady to vyběhlo, jak říká Dominik, tady se to ukázalo. Tak jdeme se podívat za Ondrou.
3: Jo, i spiňáci, tak já bych si typnul, že tam určitě jedna bude Navždycky blázen od Gufrau.
1: Navždycky blázen, tak pojďme si to udělat dramaticky, hle. Zatím jinou nahrávku nemáme. Blázen. Tak dobrý, tak tady můžeme prostě cinknout, že to je správně. Ono i minulý týden jsme jednou měli Navždycky blázna právě v mashupu, tak podle mě nikdo nečekal, že to tam bude prostě podruhý. Takže
2: prostě vždycky, když Roman Tyva míchá mashup, tak tam bude Navždycky blázen.
1: Je to tak. Takže hlejte se, před devátou se k tomu vracíme. Doufám, že nám odhlíte zbytek toho mashupu, který zní dneska takhle.

0: 7:53. Přejeme krásný dobrý ráno, dneska nás čeká docela hezký den. Počasí vám řekneme přibližně za 5 minutek, tak si na to počkejte, pokud se vám nechce koukat do telefonu, my vám řekneme navíc o trošku přesnější, než to, který vám nabízí prostě telefon, budeme prostě lepší a informovanější. Tak pojďme se vrátit k naší prasečí soutěži, která vychází z té soutěže v Estonsku. Máme tady fakt jako čuníku úplně jakoby nepřeberně, tak se můžeme bavit o tom, jako koho třeba případně nechat vyhrát to tričko. To asi bychom mohli říct, ne?
1: Tak můžeme se...
0: Ale ještě nemusíme říct vítěze asi, ne? Teď můžeme se jenom v tom tak jako přehrabovat. Tak tady tohle smrdí, tady to smrdí. Takže jdeme za Lukinem.
2: Nazdar, tady Lukin, ale já jsem se
0: zvěděl. Tak takhle by mohlo podle mě, jako zní to hrozně dobře.
1: Jako hodně hysterický prase.
0: Já jsem si říkal, jestli třeba, jak by znělo prase, kdyby mělo třeba matku... svini, ale to je opravdu skutečně matka prasete a otce papouška. Tak takhle to na mě jako působilo, ale dobrý ruky, ne? Jako takový fakt jako prase, který je nespokojený. Lukáši? Jako tohle je fakt no. Jako poctivý, dobrý prase, takový jako který si i rochňá. Tohle, jako ten Kuba, to bylo prostě jako dobrý, to bylo prase se zážitkem, takový vlastně, to si taky jako rochňá, viď? Pak tady máme Martina s Martinem.
3: Čau, tady Martin a...
4: Martin.
3: A my vám dneska zachrochtáme po cestě do školy.
0: Tohle je teda roztomilý, tohle to je fakt jako dobrý, jako otec a se synem, to je vlastně snem každýho potkat otce se synem i takhle v lese třeba. Ty aha, dva děvojčáky.
1: Vle se bych se jako potkat nechtěl zrovna.
0: Nechtěl?
1: A ještě já neumím líst na stranu.
0: Docela hodně mě baví i teda skupina z braslavských čuníků.
5: Čau, tady Karel, posílám jedny z braslavský prasátka.
0: Tak jo, tak s vítězem ještě počkáme, ale opravdu těch jako chrochtanců tady máme prostě spousta. Podle mě, kdybychom to teďka zabalili a poslali do Estonska, tak možná nějaký diplom prostě za audio prase pošlou i nám.
1: Jako za to, že jsme jim tady rozšířili obzory estonským.
0: Jako jasně, protože podle mě teďka spousta spinnerů už hledá, kde se můžou přihlásit do dalšího ročníku, když vlastně slyšej, jak z něj prostě jako čuníci slibně, ne?
1: Tak můžeme to ukrátce udělat nejlepší český prase prostě.

0: 7 hodin 58 minut, přejeme krásný dobrý ráno, hezký úterý, klidně se protáhněte, ať se cítíte prostě jakoby líp, protože někdy je to prostě potřeba. Před chviličkou musím teda říct, že jsme tady s Dominikem mimo éter řešili přání téma, že jsem si říkal, jestli tady se mu nevysílá prostě důchodce, protože Dominik říká, představ si, jak jsem si koupil masážní válec a teď se prostě každý den prostě protahuji, pak vždycky jdu a uvařím si čaj z medunky a krásně se mi spí. Já jsem říkal, tak je to prostě skvělý, Dominiku, od této chvíle prostě až do smrti budeme řešit jenom tabletky, zdravotní čaje a ještě nějaká různá pohybová rehabilitační prostě cvičení.
1: Musím říct, jako jestli máte někdo fakt jako problém se zádama, tak tenhle ten válec je jako fakt boží.
0: A co nám ještě doporučíš?
1: No tak jako samozřejmě se to nedá použít jenom na záda, že jo, můžete to použít i na krk, ale třeba potom taky na nohy, na bolavý lejtka. Hele, jako použít se to dá na celé tělo, stejte asi jenom 3 kg, za mě jako dobrá investice. Ježiš,
0: tak prostě. To je opravdu strašný, takže komunikátor už nemusíte poslouchat, protože prostě veškerý alternativní prostě léčebný postupy budete mít u nás ve Spinneranu. Tak radši se jdeme podívat na počasí, ať to zamluvíme a jdeme se podívat na to, co nás dneska čeká. Já musím říct, že vlastně na to, jak to jako včera v počasí vypadalo, nic moc, tak vlastně je tam docela teplo. Teploty teď po ránu se pohybují okolo nějakých 14-15 stupňů Celsia, kromě Vysočiny, kde je teda 7, takže vlastně příjemný ráno, takový skoro bych řekl, že jako letní ráno. Odpoledne se dočkáme teplot kolem 26-27 stupňů Celsia, víc bude pršet v Čechách než na Moravě, nicméně i tam to dojde, ale až zítra. No a zítřejší teploty budou okolo 23 stupňů, což je vlastně taky dobrý.
1: Takhle je to příjemný. Je to fajn. Super, je to je lepší to než 10. Jako. Spin
2: Radio. Radio Spin, jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin, jde s dabou. Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Hezky dobrý ráno všem, 8 hodin 8 minut, Romana, taky Dominik. Myslím si, že bychom měli vlastně nějakým způsobem ukončit dnešní prasečí soutěž. Těch čůňiků, který jsme tady měli, bylo spousta a spousta. Jedno z nich bylo třeba vršovický.
1: Kouty, tady Petr, tak jedno vršovický prase.
0: Jedno bylo třeba od Rudy. To je prostě skvělý. No a samozřejmě my jsme si říkali, že bychom měli vyhlásit to nejlepší prase. Já si myslím, že to nejlepší prase by vlastně mělo být o trošku jakoby jiný, než všechny ty ostatní prostě prasota. A my vám ho představíme právě teď, tak pojďme ze nás, čuníku.
2: Ahoj kluci, jde Lukáš, máte tam spoustu krásných prasat, ale nejhorší snad v lese potkat teplý prase, takže kvík, kvík, kvík, čuj.
0: Tak jsem si říkal, že vlastně já jsem si úplně představil, jak když prostě v nějakém jako dubovém, bukovém lese, teď naproti tobě jde prostě ten čuník, má na sobě prostě, já nevím, nějaký růžový kozačky, do toho prostě jako okolo sebe prostě boa a normálně na tvrdo mu z repráku prostě hraje tohle. Jako, what the fuck? To je prostě nejlepší prase dnešního rána.

0: Tak, ať už jste kvír nebo nejste, doufáme, že jste si hodili bokem. My jsme uzavřeli dnešní prasečí soutěž. Doufám, že Dominik dneska bude zase hledat nějaký další atypický soutěže, kterýma se budeme inspirovat třeba v zítřejším ranním vysílání. Teď si myslím, že je na čase se dostat k dalším zprávám, které tady máme. Já jsem třeba dneska našel, že v Plzni bude gotovo náměstí. Nemám k tomu jako podrobnosti, ale starosta Plzně říká, když ten God byl náš kluk, tak mu tady uděláme náměstí, takže Plzeňáci, těšte se, budete tam mít náměstí Karla Gotta. Nevím teda kde, ale vy to určitě vědět budete.
1: Já myslím si, že to je vedle nějakého kulturního domu Peklo nebo něco takového, takhle se to jmenuje zrovna.
0: Fakt to, Gottovo náměstí v pekle, dobře, no tak jo. Ty jsi říkal, že taky Gottovo dítě vydalo písničku.
1: Je to tak?
0: Tak něco nám k tomu řekni, k tomu projektu.
1: A tak já si můžu říct, to je debutový single Charlotte Gottovy, která se vlastně přejmenovala oficiálně na Charlotte Gott.
0: Uh-huh. A Charlotte.
1: Charlotte Gott. A vydala vlastně věc, která útočí vlastně jako na světový trh. Uh-huh. A musím říct, že sound, který
0: myslí,
1: tomu nechala nastavit.
0: Myslíš, že vyloženě útočí ta písnička na světový trh?
1: Nemyslím si, že asi v tuhle chvíli by někomu způsobila nějaký problémy. Ale no, myslím si, že jako pokud jako pojede na této vlně a bude si držet sound, který to má, tak by to asi si mohlo najít svoje světový publikum.
0: Je to utahaný hrozně.
1: Jako utahaný to
0: je. Mě baví ten cover, ten je teda krásný. Na ten, když se podíváte, tak tam vidíte opravdu jako krásný look z takových jako 20. 30. let. Je to fakt jako moc pěkný, ale ta písnička mě přijde jako, že zatím teďka v tuhle chvíli nepotřebí jako
1: taková
0: single, který zapadne, než ten, o kterém se bude mluvit.
1: Já s toho cítím hodně Billie Eilish třeba.
0: Okay,
1: je to takový
0: okay.
1: Jako v podobném vibeu, ale myslím si, že kdyby udělala nějakou jako
0: jinou písničku, tak by mohla prorazit.
1: Jinou písničku, větší pecku, že prostě by si to ty lidi najít fakt mohlo.
0: Jinými slovy, tohle to prostě není hit.
1: Mimochodem, producent té písničky, který to míchal, tak dělá hudbu i Adele.
0: Okay,
1: takže fakt
0: dobře,
1: jako drahý song.
0: Takže se jako do toho správního studia vešla.
1: Tak. To vešla, no.
0: Dobře, tak co tam máš dál?
1: Já tady mám potom jednu docela zajímavou situaci z Číny, konkrétně teda z provincie Kuangtang, kde jedna paní z balkonu vyhazovala peníze.
0: Okay.
1: Ale nevyhodila málo, ona vyhodila asi 160 tisíc dolarů.
0: To je dobrý.
1: A co lidi, no? Lidi samozřejmě přiběhli s igelitkama, začali si to tam
0: no, rozebírat. Tam
1: spát, no jasně.
0: A proč to udělala?
1: To se zatím neví, protože to zatím teprve jako fízláci čínský vyšetřujou, takže je otázka, jestli se třeba chtěla pomstit nějakýmu ex-partnerovi, nebo jestli prostě měla jenom 160 tisíc dolarů.
0: Taky to mohl být prostě jenom vztek, takže ty se mnou nepojedeš na cestu kolem světa, tak já to klidně vyhodím z okna.
1: Heisler!

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Tak včera jsme získali bod, viď? To byl Roman s náma ve studiu, no to bylo skvělý. Roman byl prostě profíček, jo. Tak já počkej. Plácám se po zádech jednou rukou, plácám se po zádech druhou rukou, tak dobrý, tak jsem zvědavý, kdo bude hrát dneska se mnou.
2: No to já taky, každopádně, jestli chcete, můžu vám prozradit téma na začátek.
1: No tak to budeš velkorysej,
2: A nebo ne, si to nechám.
1: Dělej.
2: Gaming.
1: Ježiši, tak to je teda téma.
2: No co,
1: jako taky. Teda opravdu jako...
2: I hry můžou být téma.
1: Jako můžou, no, ale víš, že prostě jediný, co hraju,
2: víš,
1: tak to
2: já
1: prostě karty
2: nic
1: a miny.
2: No právě prostě. Proto jsem je asi vybral, ne?
1: Víš, tak to je teda opravdu skvělý. Prostě vás hned asi nějaký gamer, kdo mi prostě poradí, protože já znám člověče, nezlob se miny a karty a víc neznám prostě z her. Ježiš, tak to bude vostuda, to bude prostě vostuda.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Tak tady končí sranda, začíná prostě den velkého strapnění Romana, protože pokud máme jako téma gaming, tak to bude teda ostuda tisíciletí, doufám.
2: Ty jsi normálně nervózní.
1: Jsem, no, protože prostě fakt jako hry jsou úplně něco, co jde mimo mě, něco jako fotbal. Ježi, teď jsem ti úplně vlastně nahrál téma. No tak to je prostě hrozný. Tak,
2: neboj, fotbal, auta, vesmír, to bude. Já vím, co nejde. Co nejde,
1: tak,
2: co nejde,
1: já taky vím, co ti nejde, tak. Takže to promítne do faktury. Tak jdeme přivítat toho, kdo mi dneska pomůže. To by měl být Tomáš. Tomáš, je dobrý ráno, ahoj.
3: Dobrý ráno, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, co ty a gaming, co ty a hry?
3: Hele, jsem zapálený gamer samozřejmě.
1: Ježiš, tak to je skvělý. Tomáši, jsi mi sympatický.
2: Tak jo. Co jsi hrál naposled, Tomáši?
3: Prosím?
2: Co jsi hrál naposled?
3: Naposledy jsem hrál Wukong, Black Myth. To je taková mytologie čínská, pokud se nepletu. Hraješ tam za vopičáka a procházíš tam vlastně různý boss fighty. A ta úroveň obtížnosti je vlastně pro všechny stejná, takže je to docela hard, no.
2: Okay. Hele, a jsi páčkař, anebo spíš jdeš jako PCčko?
3: Hele, kontroler rozhodně, kontroler. PlayStation.
2: Takže. No tak jsem zvědavej.
1: Už teď jsem vám nerozuměl, to... chlapci.
2: Teď jsem zvědavý, jak ti to teda půjde. Takže jdeme na první otázku.
1: Tak jo.
2: Mario má knír, protože se tenkrát knír animoval lehčejc než pusa.
1: Já ani nevím, jako, já vím, že Mario je taková ta hra, taková vlastně, skoro bych řekl designovka, že bych bral mít tu postavičku Maria na tričku. To jako bych takhle byl schopný říct, ale ty informace s tím knírem to už nechám asi na tobě, Tomáši.
3: Tak tohle to není úplně, že bych byl já znalej, ale jako věřil bych tomu, já nevím, jestli tam vyloženě mluví, podle mě tam vydává jenom zvuky, takže ta animace pusy vlastně mi přijde docela jako blbost, pokud nemluví. Pokud mluví, tak chápu, že tu pusu zakryješ tím knírem, ale podle mě Mario nemluví, takže já bych dal klidně lež.
1: Tak jo, ty jsi to teďka tak jako odůvodnil, že bych normálně jako se přiklonil k tomu, že to může být jako lež, dává mi to celý prostě smysl, pojďme označit lež.
2: Je to pravda.
1: Ty vole domé.
2: No tak jasně.
1: No já se taky budu omlouvat za chviličku.
3: Já se omlouvám, Romane.
1: V pohodě, Tomáši, v pohodě, hele, o nic nejde.
3: Ale jde.
2: Roman na to, jak je opálený, tak docela zrudnul.
1: Steky, tak.
2: Nintendo ještě před videohrama prodávalo karty herní.
1: Jako, proč ne, viď? Jako, to je taky taková blbost. Prostě vem si, že někdy prostě někdo udělá továrnu, která vyrábí boty a předtím prodávali sirky, nebo IKEA ta prodávala pastelky předtím, než začal dělat nábytek. Tak já nevím. Ještě jednou to řekni, Dominiku.
3: A ty karty, to jsou jako normálně papírové karty, jako třeba Pokémoni a takhle.
2: No jasně, normálně jako herní karty.
1: Počkej, herní karty jo, jako, jo. Že třeba na žulíka a tak dál, nebo
2: no,
1: jaký?
2: No jasně, nic takovýho, prostě nějaká jako hra.
1: Jenom ti chci říct, jo.
3: Musíme vydolovat to nejvíc.
1: Hele, Tomáši, teďka je to tak, že Dominik se začíná tvářit jako kyselej zadek a tady, no jasně, prostě normální hrací karty, a už mě nechte bejt, ať jako nic nebe. tak tohle to je Dominikův vibe, který sedí naproti mě teďka v tuhle chvíli. Možná bychom s tou náladou mohli prostě pracovat. Tak co bys řekl?

0: Uvidíme.
1: Tak, poslední otázka. Pac-Man se měl původně jmenovat Puckman, ale báli se, že by to lidi komolili s Fuckmanem.
0: To se mi zdá, to takový loukostácký.
2: To mi jde jako blbost.
0: Že jo, taková prostě kravina, prostě takový jako, já. Že jsme sáhli prostě úplně do nejnižšího patra prostě pro nějakou otázku. Hele,
2: počkej. Nejsme úplně blbí.
0: Nejsme úplně blbí, přesně tak. Hele, Dominik teďka nafouk pusu, teď úplně tady otáčí prostě hlavou jak balón. Tak já si myslím, že... Ještě jednou to řekni, Dome.
1: Pac-Man se původně nemenoval Pac-Man, nebo neměl jmenovat Pac-Man. Měl to být Puckman.
0: Aha.
1: A nakonec to pojmenovali Pac-Man, protože by to lidi komolili s Fuckmanem.
0: Ne, teď se snaží tvářit tvář, že to je prostě blbost.
2: To je,
0: já taky ne.
2: To je úplná blbost.
0: Úplně, přesně. Jako, to je prostě blbost. Tak já označuju, že to je blbost.
1: To je pravda.
0: To si děláš, like, jau! Počkej, já vám něco řeknu. Já jsem totiž včera jsem si řezal k snídani prostě housku a říznul jsem se tak, že mi prostě krvá celá ruka a já jsem se teď rozčílil a tou bolavou rukou jsem se pokrul o mixážní pult. To není možný, Dominiku. Lžeš?
1: Nelžu.
0: Lžeš a učíš hláty,
1: Tomáš. Nelžu
0: hláty, Tomáš. Tak to je strašný. No tak Tomáši, my se dneska rozloučíme tak nějak jako ve smutečním. Ale no. Je to pro nás závazek neprohrát zítra, jo?
2: Dobře, beru na vědomí.
0: Tak jo, tak přejeme krásný den. Dominiku, užij si to.

0: prosím vás, teď potřebujeme někoho, kdo poslouchá hudbu a kdo má prostě sluch, protože teď tady Dominik prohlásil, já když slyším Steina, tak mám pocit, že poslouchám Viktora Kala. A to mám teda pocit, že je prostě totální rozdíl, takže okamžitě potřebuju někoho, kdo teďka aspoň formálně bude na mý straně a řekne, Dominiku, vyčisti si prostě uši, Viktor Kal, není to samý, co Stein 27.
1: Tak inspirace tam je.
0: No, já vám, helejte si, víte, já myslím, víte, co udělám?
1: Jako mají hodně podobnou barvu hlasu.
0: No. Já řeknu, tvoje máma má hodně podobnou barvu hlasu. Takže helejte se, já vám teďka po dopravě pustím ještě jednoho Viktora Kala s trackem, který se jmenuje Víno. A vy prosím vás posuďte, jestli ty tracky jsou prostě rozdílný, nebo de facto, jak říká Dominik, stejný.
1: Já ti říkám, že ta barva hlasu je prostě jako
0: skoro identická. Když Stein ten vypadá, že za chviličku prostě si podřeže žíly, jak trpí v tom hlase. A Viktor Kal je takovej prostě...
2: Tohle je Viktor Kal.
1: Viktor bude mít radost, podle mě.
0: To nebyla urážka, prosím vás.
1: Rychlá doprava na rádiu.
0: Tak schválně, počkej, poslechni si ten začátek.
2: Sedím na další víně a vím.
0: No. A vidíš, no. Že to je stejný.
1: Vítej na mi party, těla jsou artešně, pata barbíken.
0: No tak, takže tam slyšíš ten rozdíl, ne?

0: Ne, je to... No tak, nic.
1: Regiony.
0: Brno hlásí kryž Vítěžský po směru na centrum, kryž hlásí taky Hradec v ulici Plnáčkova a pozor si dávej i v Liberci a to v ulici Palachova, protože tam se bourá, tam to stojí v obou směrech.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Pen komisař Rep v ulicích republiky.
1: Jsem prostě Dominik a urazím celou českou scénu.
2: Ale prdlajs.
1: 8 hodin 37 minut, spin komisař Rep v ulicích republiky, takže Maty je v tuhletu chvíli v autě, někam jede. My si pamatujeme, že měl jet po D1, že měl minout český Štenberg a tam někde nejprve zastavit na benzínce, aby rozdal nějaký merch a splnil nějaký triky na přání kolem jdoucím. Tak Maty, kde teďka v tuhletu chvíli seš? Předávám ti slovo do auta.
3: Zavozav, to je spin komisař Rep. Hele, jsem právě na Molce ve směru na Brno na 33. kilometru na D1. A už tady čekám, jsem zaparkovaný a mám s sebou spousta merče Rádia Spin.
1: OK. Co pro to, aby si rozdal merč Rádia Spin, musí někdo udělat?
3: Musíme tady najít, protože jsem tady zaparkoval za takovej přívěs, takže jsem tady trochu schovaný.
1: Tomu se říká marketing.
3: Takže mě musí najít akorát, no. A já tady budu prostě felit, poslouchám se tady Rádio Spin, mám tady Hafo Tigru, to já nikdo nedostane, protože to jsou až pro výherce. Mm-hmm. Ale mám tady samoletky, takže...
1: Dobře, takže pro toho, kdo přijede za tebou na benzínku, máš merch Rádia Spin a pro toho, za kým jedeš, máš teda Tigry, trička a jediný, co ten dotyčný teda musí udělat, je, že až k němu přijdeš... Matej.
3: No tak,
1: co musí udělat ten člověk, ke kterému přijdeš?
3: Musí prostě poslouchat Rádio Spin.
1: Je to přesně tak, dobrý. No tak jo, tak předpokládám, že Vicky se pak ozveš reportážně s tím, kdo tě našel na pumpě. Ještě jednou radši připomeň teda, která to je pumpa.
3: 33. kilometr Molka ve směru na Brno.
1: OK, tak jo. Tak,
2: já už jsem to našel.
1: Tak jo, Dominik to našel na mapě, vy to najdete v reálu. Maty, přejeme ti hezký den a šťastnou cestu.
3: OK, díky, mám taky. Spin komisař Rep.
0: Bráško, přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba tvůj.
4: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
2: Ale pozor, Maty neboli Spin komisař Rep není jediný, kdo dneska rozdává merch Rádia Spin, protože i my pravda. Tady na Rádiu Spin máme ve hře jeden na jednoho trička, který takže, si můžete odníst.
1: Takže můžete vyrazit na 33. kilometr, měli byste vyrazit na 33. kilometr dálnice D1, ale nemusíte, protože trička máme i tady my, takže pokud víte, že to máte daleko, že to třeba nestihnete za tu půl hoďku, tak si můžete cinknout do hry jeden na jednoho. No a včera, pokud si dobře pamatujete, tak tady byla Renča a Renča normálně skoro klečela na koleno a říká, kluci, já chci prostě téma příroda, jinak se nebudu chytat. Takže my jsme skutečně na přání dneska Renči vytvořili otázky na téma příroda.
2: No a uvidíme, jestli se Renča dovolá, anebo jestli se na to vyprdla. A bude muset ty otázky na přírodu, kterou jsme tady dali prostě Renči na míru, odpovídat někdo jiný. No.
1: Takže jo, 210, 32, 30, 30, pojďte se do toho pustit, čekáme na vás. Pustíme si jednoho 50, což je taková jako příjemná vibovačka, no a během tý doufám, že uvítáme prvního a druhýho. Zatím teda nikdo nikde, takže 210, 32, 30, 30, nestejte se, pojďte si zahrát.
2: Rozdělili na benzínku za Matem prostě.
1: To je pravda. Tak šup, volejte.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Tak prosím vás, na lince číslo 2 jsme měli Ludku a Ludka říkala, no tak snad vydržím, a nevydržela, takže linka 210 32 30 30 je volná, tak zatím přivítáme toho, kdo je na lince číslo 1. Tak tady, koho tam máme? Halo, měl by tam být Vojta.
2: Ahoj, zdravím všechny spinnery, tady
1: ahoj.
2: Vojta.
3: Hello, hello.
1: Vojto, odkud nám voláš?
2: Hele, z Prahy, čekám tady v koloně, mám dodávku plnou balíčku.
1: Panečku.
2: To zvážím u GLSK, takže dneska je hezky, no.
1: Je krásně, zatím je hezky, pršet by mělo až odpoledne. No tak dobrý, hele, máme tady už náhradníka na lince číslo 2, tak uvidíme, kdo to bude. Dobré ráno.
4: Čau, čau, tady Tomáš.
1: Tak čau, tady čau, Tomáši, ahoj. Kluci, jak jste na tom s přírodou?
4: No, miluju to vezme.
1: Renča vám včera vybrala téma, tak
3: pak jí můžete poděkovat.
1: Tak pak jí můžete poděkovat, ale na druhou stranu vy můžete teďka taky udělat rozhodnutí, jaký téma by se dělo vám? Otázek.
4: No, auta, no.
1: Auta?
4: Auta.
1: Auta, dobře, no tak jo. Takže zítra budeme řešit téma aut. A dnes se podíváme na téma příroda. Tak, když budete vědět správnou odpověď, zakřičte vaše jméno, jo?
4: Jo.
1: Tak jo, tak jdeme dobře na to. Otázka číslo 1. Tak, jsme podle mě v první třídě. Takže, jak se jmenuje strom, který dává žaludy?
4: Vojta.
3: Tomáš.
1: Vojta.
4: Je to dub?
1: Je to dub?
3: A není to buk?
1: To je otázka. Je to skutečně dub, jo? Dobrý. Wow. Všimněte, si umíme udělat drama i z takhle základní otázky. Tak, jdeme.
3: Tak postupíme z první třídy do školky.
1: To je ono.
3: Jak se jmenuje strom, ze kterého padá jabka?
4: Vojta, Tomáš.
1: Vojta.
4: Je to jabloň.
1: Je to jabloň. Jenom chci říct, že na téma příroda otázky vymýšlel chat GPT.
3: A tak evidentně nelže.
1: Tak ale poslední otázka, to si myslím, že už jsme ve třetí třídě, tam už se nám trošku jako rýsuje prostě problémek, tady problémek, takže otázka zní, který strom má bílou kůru? Mohli jste se s ním potkat třeba v Mrazíkovi.
3: Vojta.
4: Hele, je to bříza.
1: Hele, jak to říká úplně, hele ty vole, je to bříza. Vojta. Je to bříza.
3: Je to bříza, dej mi triko.
4: Super. Já jsem, aby to vyšlo, minule jsem měl téma piráti, to mi moc nepadlo, a tak příroda je krásná.
1: No tak příroda je krásná, ta ti evidentně šla dneska na ruku. Takže Tomáši, zítra to budou auta, tak si cinkni, protože jsi to sám vybral, ne, to téma?
4: Jo, zavolám si.
1: Dobrý, tak jo. Tak hezký den ti přejem, čau, ahoj.
3: Tak čus.
4: Taky, čau.

0: 8 hodin 50 minut, máme tady rozluštění našeho sporu, jestli Karl, Viktor Karl a Einstein 27 z něj stejně, tak pojďme se podívat na Moravu. Jo, počkej. No tak šup.
1: Čaute, hej, jako sorry, ale já ho tam tež slyším toho Štejna. Takže jsme dva, no. Má tam tu barvu, no. A i ten styl mi přijde podobný. Takže tak.
0: No tak dobře, no, Monty.
2: Přesně to, co jsem říkal,
0: no,
2: ne?
0: Tak dobře.
3: To španové máte to rozřešené.
4: Spin ráno. Mashup.
0: Ale nemáme rozřešený všechno, Vikčo.
3: Ajajaj.
2: Zbytek je na tobě.
0: Zbytek je na tobě. Máme tady dokonce 23 tracků odhalených, tak na tobě zbývá ten jeden. Hmm. Řekl bych, že to je ten nejtěžší, který tam je. Hmm. Jediný, co si myslím, že ti může pomoci, ještě než pustím ten mashup,
3: ano,
0: je, že jsem ho chystal já.
3: Aha. No tak to je, to se samozřejmě velmi zužuje výběr. Takže teď už máme jenom tři favority. A je náš vždycky blázen, jak robot. A to třetí nevím, no, to se necháme překvapit. Bude asi ta těžká nálož. Tak jo, tak pojďme. Aha, jo, Shy Lai. Jasně. Gufrau, potom jsem tam viděl, slyšel, nordický blázen.
0: Dobře.
3: To je fakt těžký, tyjo. Ale to... to je to, s čím jste potřebovali helpnout, nebo to je ten třetí trik, který se...
0: Tyhle ty máme, tyhle ty dva.
3: No a tak já tam ten třetí neslyším, pojď ještě jednou.
0: Tak já ti dám ticháče, protože tam to vyleze. Tak poslouchej dobře, počkej, tohle to zeslabím, tak dobrý. Ježíš, ne.
3: No je! No jasně! Jak robot! No tak
2: řekla,
3: to bylo opravdu to velmi překvapivý závěr.
0: Ale na druhou stranu, Vicky, je to historicky poprvé, co si uhádla celý mashup, aniž bys ho slyšela. Dámy a pánové, blahopřejme Vicky!

0: celý svět se nedívá.
1: Já měla
0: jsem na něj dívá.
2: Jsem měla normálně tady robot dance teďka.
3: Jako to bylo, ty jsi vypadala úplně jak Vojtěch.
2: No,
3: jako opravdu jsi vypadala úplně jak Vojtěch. Jako, já jsem byla, nebyla oblená tou izolepou.
2: To jo, tak to ještě,
3: to
2: mi chybělo.
4: Já jsem si říkal, že všichni, kdo procházeli teďka okolo studia, tak viděli prostě tři naprosto odlišní taneční styly na jednu písničku.
3: Jo, to je, protože já jsem takhle tančil rukama jenom, Vicky tady tančila epilepticky.
4: Já dělal takovýho tučňáka.
2: Když to bychom mohli udělat, tak ví, to víš co, jak nemáš tu hudbu a vidíš ty tři lidi tančit a potom hádáš, na co tančej.
3: Jo, to je pravda.
2: Nebo jakoby, který z nich to fejkuje, nebo naopak všichni tři.
3: To se docela dobře dělá přes rádio, tohle to.
2: Takže nic. Naše sociální sítě nevadí, třeba příště.
3: Jo, můžeme to zkusit, já tak jsem chtěl být vtipný prostě. Ale jenom řekni posluchačům to, co jsi řekla o mně.
2: Co? Že to je, že to není...
3: Že je skvělý, jak jsem autentický.
2: Ano, že je skvělý, že jsi autentický. Vždycky jsi mi to připomněl.
4: Prostě, jak mi jde od Romana, ty vole.
2: Prostě já jsem jenom chtěla říct, že opravdu Roman je krásně autentický. On jak prostě prejzuje Gufrau mimo mikrofon, tak stejně na mikrofon. Takže opravdu je stále stejně prostě, je konzistentní.
3: Ale zároveň jsem ještě říkal mimo Ether Vicky, říkám, ale já jsem to mohl namíchat třeba s Kiftyho, s Eminem a tak podobně.
2: Ale neudělal jsi to. A jak říkám přesně, činy mluví za vše.
3: Tak jo, tak jo. No tak jo, Vicky, představ si.
2: Ano.
3: V Estonsku se prostě konala soutěž ve chroptání prasat.
2: Oh.
3: A my jsme se dneska říkali vlastně, jako, že bychom takovou soutěž mohli uspořádat i tady u nás, prostě v České republice. A poslouchej to třeba.
5: Čau, tady Martin a...
6: Martin.
5: A my vám dneska zachrochtáme po cestě do školy.
3: A zajímá nás, jak by zněla třeba taková Vicky.
2: Taková Vicky, počkat.
3: Jako to je super.
4: Skoro na tričko, ty.
3: To je skoro na tričko, ale...
2: Na zlatý prase.
3: Na tričko...
2: Byli pak dobří.
3: Na tričko to bohužel není.
2: Oh.
3: Protože my oslavujeme jinakost.
7: Takže hej kluci, jde Lukáš, máte tam spoustu krásných prasat, ale nejhorší snad v lese potkat teplý prase, jakože kvík, kvík, kvík, čus.
3: Takže jsme ocenili prostě prase, který šel s barvou ven. Protože tolik prasat vlastně neznáme a je to vlastně prostě skvělý, když si prostě prase přizná, že může být taky jiný,
2: jo?
3: Že může nosit lodičky, mít boa a poslouchat Village People.
2: Mně se to líbí. Já taky ráda poslouchám Imku, to jsem jednou slyšela naživo Village People,
3: fakt jo,
2: zážitek, jako jo, hustý. No.
3: Tak hele Vikčo, co nás dneska čeká?
2: No normálně čeká nás spin komisař rap,
3: no jo, vlastně.
2: Protože s Matým budeme celý dopoledne budeme cestovat, ještě nevíme kam.
3: No víme, Maty už je na D1, je na 33. kilometru, je schovaný za nějakým stromem, říkal na benzínce, a že podmínkou je, aby ho spineři našli, tak že ho musí prostě jakoby najít.
4: Tak. Kdo hledá, má samolepku.
3: No.
2: Hezký.
3: A chceme říct, že tomu, ke komu pak míří následně, což bude pokračovat dál po D1, takže vlastně veze jednak sidery a jednak jim, teda sidery, tigry, to je taková básnička, takže tigry veze a k tomu všemu jim ještě veze tričo.
2: Tigru. No superový.
3: Takže vlastně jako dobrý.
2: Pečka, takže to bude prostě fashion.
3: Jo.
2: A bude k tomu prostě pitíčko. Hezký to bude.
3: Ježiš, tak to je krásný.
2: Paráda.
3: Fashion a pitíčko, tak.
4: Těma na píce tigra v tričko od tigra, co si myslím, že je úplně jako
3: to je
4: nejvíc, co může být při tomhletom.
2: A Anička Oravcová bude a doufám, že třeba ještě stihnu něco, ale uvidíme.
3: Já myslím, že stihneš, protože Maty už se téměř blíží do té finální destinace.
4: D1 dneska jede.
2: Ty bláho, to je dobrý.
3: Něco
2: tak
3: si
2: to
3: přeji.
2: Se podíváme.
3: Tak a my se podíváme ještě v rychlosti na počasí. Tak, no. Kdo se podívá na počasí? Tak
2: venku je krásně, já vám to řeknu.
4: Venku je v tuhleto chvíli 15 stupňů polojasno, odpoledne se místama zatáhne, místama bude pršet, místama bude polojasno, ale teploty budou na 23.
2: Ty jsi rosnička, dome, fakt.
3: Ale výborná.
4: Dneska jsem uprostřed.
2: Jo, jo.
3: Gratulky.
4: Dneska to pane.
3: Přejeme hezký den, užijte si ho.
8: Spin Radio.
9: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
10: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz

0: mě, ptala se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
2: A je to tady, už máme spin komisaře Repa na benzínce, no a já se teďkon spojuju tady s Matým, ahoj Maty.
3: Čau, Vicky.
2: Tak prosím tě, povídej, kde teďkon seš a je tam někdo s tebou?
3: Hele, jsem na benzínce na Molce, na D1, 33. kilometr od Prahy směrem na Brno a já už tady spolu se mnou už je tady Luboš.
2: No tak ahoj. To je pecka. Ahoj, ahoj Luboši, čau. Slyšíme se.
3: No. Lubošovi jsem samozřejmě dal nějaký merch klasický, krásně mě tady našel, měl to těžký, protože jsem tady schovaný za takovým přívěsem.
4: Ano, nechci moc vidět, ale podarilo se.
2: To tak skvělý, tak jsem ráda, že jste se našli. Luboši, prosím tě, já se tě chci ještě zeptat, co ty a Radio Spin posloucháš takhle každý ráno?
4: Tak hlavně to počívám, keď testujem přes Čechy, takže to mám zapnuté v autě skoro stále, takže ano.
2: No tak to je úplná pecka.
4: Já jsem se teda zastavil a dostal jsem nějaký pěkný merch od vás, takže děkujem.
2: No tak to je úplná skvělá zpráva, tak já jsem hrozně ráda, že posloucháš a takhle pozorně, že jsi se zastavil na té správné benzínce. No a Maty, prosím tě, dokdy tam ještě budeš na té benzínce, dokdy tě spineři stihnou?
3: Hele, budu tady cca do půl na stejném místě, takže kdo by ještě chtěl, může mě tady určitě zastihnout.
2: Mhm. No tak to je úplná paráda, to znamená, že ještě nějakých 20 minutek, pokud je někdo na D1, tak tě
3: přesně,
2: může stihnout.
3: Tak.
2: No tak paráda. Super, super. No a prosím tě, Luboši, ty jsi nejenže zastavil na benzínce a dostal si od nás merch, ale máš od nás i track na přání, tak co to bude na tu tvoji cestu přes Čechy?
4: Tak já jsem si vypýtal, alebo teda požádal, či jsme mohli něco zahrát Luka Brasiho.
2: Ano.
4: Takže
2: Luka Brasi bude. Není stres.
4: Ano.
2: Na klidný ránko.
4: Výborně.
2: Paráda. Výborně. No tak jo, tak šťastnou cestu. Měj se krásně. Ahoj.
4: Děkujem moc.
2: Užívej. Ahoj Maty, a my se spojíme ještě, zase za chvíli. Zatím.
3: Měj se větě, čau.
2: Ahoj.
1: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba tvůj.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už mám teďkon Petra, ahoj.
2: Ahoj Vicky.
1: Čau, čau. Prosím tě, ty jsi mi tady teďkon prozradil, že samozřejmě ty máš skvělý hudební vkus, to vím, protože teď voláš na Radio Spin. Každopádně i tvoje dcera má krásný hudební vkus, protože se evidentně inspirovala u svého taťky. No tak povídej, co se včera stalo?
2: No, přišla domů celá, oči navrch hlavy. Tati, tati, dovolal jsem se na Spin a nechala se tě zahrát písničku. Nech se překvapit jakou. No a tak tam zazněla po šestý s Márou ze záznamníku pro taťku Mitři od Indyho Aviče.
1: To
2: bylo to náramný. No.
1: To je fakt pecka, jakože mega cením. A hlavně, že má takhle skvělej hudební vkus, protože Mitři je skvělej song. A jede prostě skvělé India Viče, což je vidět, že má zase po tobě, protože co ty si necháš zahrát?
2: Ale jak, takhle, my jedeme ten Spin, jo, tam hrajete, já si to zaspívám, vidí, co inspirovalo, a já si nechám zahrát rozměnu India Viče. A? Kata, Půlnoční Express.
1: No tak dobře. Mám to tady připravený, prosím tě, já jsem teď zjistila úplně novou věc. Já jsem nevěděla, že lidem, kteří milují vlaky, se říká šoutoušové. Věděl jsi to?
2: To bohužel vím, ale no, šoutou už teda nejsem.
1: Nejseš, nejseš milovník vlaku, ale znáš.
2: Znám šoutouše.
1: Já si taky myslím, že...
2: Je to zvláštní kategorie.
1: Ale je to jako krásný, já si myslím, že každý zná prostě svýho šoutouše, kámoše, kámošku, kteří milujou vlaky. Takže pro koho posíláme?
2: No tak pro můj dcerku, ale bohužel ve škole neslyší to, tuhle písničku máme rádi, ten Katův flow si dáváme, vždycky, když to hraje, tak jí to budu muset pak říct, no a pro všechny, kdo posloucháte, kdo Kata máte rádi, a Indyho Aviče samozřejmě.
1: Díky. Děkuju moc, jasnačka, tak se těším a doufám a věřím, že to i tvoji dcerku potěší, no a teď už jdeme zahrát Půlnoční Express. Měj se krásně, Petře, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Radio Spin.

0: Pen komisař Rep v ulicích republiky.
1: Je to tady spin komisař Rep Maty a vlastně ne v ulicích, ale momentálně spíš na dálnicích naší České republiky. Ahoj Maty, tak prosím tě, kde seš teďka?
2: Čau, hele, akorát jsem vyjel z benzínky, takže jsem na D1 směr na Brno a pokračuju ve svůj cestě dál.
1: No tak úplně skvělý, dobře, tak v tom případě šťastnou cestu, věřím, že merch našeho rádia Spin udělal velkou radost na benzínce, no a Spinere, ty pokud si nás nestihnul, respektive Matyho, tak nemusíš smutnit, protože těch výjezdů ještě několik bude, viď Maty?
2: Přesně, bude jich ještě spousta, víc jak půlka nás čeká.
1: Super, super, no dobře, tak Maty, šťastnou cestu, budeme ve spojení, no a zatím teda směr Brno, takže všichni Brňáci Morava se zatím můžou těšit.
2: Je to tak, spin komisař Rep pokračuje, je.
1: Tak zatím, ahoj.
2: Čau.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz. A balíček Tigrů bude třeba tvůj.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Brně, a to v ulici Hvězdoslavova, no a taky v ulici Bíteštská. Teď se ještě podíváme do Plzně, tady máme nehodu v ulici Vejprnická. Přesouvám se na dálnice, naštěstí tady nevidím žádný crash, ale poskakuje nám D1 na cestě do Prahy směrem do Prahy teda. Každopádně je to kolem Psářů, čekej tady kolem 25 minut navíc, takže pokud seš tam zasekaný, věz, že to ještě chvilku potrvá. No a teď už se přesouváme do Prahy, tady máme nehodu v ulici k Barandovu a potom taky na Vídeňský, to je před jižní spojkou u Tomajrovy nemocnice. Nehoda je taky na pražském městském okruhu, a to na 81. kilometru v okolí Jesenice ve směru na Ruziň a D7. To je ode mě z dopravy vše a pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Pošlu něco jiného, prosím, Spinner.
4: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Radio Spin, good as hell, úplně nejoblíbenější prostě Lizo moje, tak rozhodně neváhy a teď si zavolej o svůj track, čekám tady, tak pojď mě zachránit a nechej si zahrát, protože čekám, máme resta o den míň a potom je to na tobě, takže vytáčej číslo 210 32 30 30 a nebo posílej hlasovku, těším se, Radio Spin.
1: Každý den je o den míň. Každý den je o den míň.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Přesně tak, vytáčej tohle číslo a dovoláš se mně a tam potom ti zahraju track na přání. No a stejně toho teďkon využil i Petr. Čau Petře.
2: Čau Iky.
1: Čau. Tak co tvoje ráno dneska, jak se vstávalo? Úterý,
2: perfektní,
1: úterý.
2: Perfektní, ale v 6 ráno jsem do toho set, úplně jsem se těšil jako blázen. A říkal jsem si, budu tady dneska díl, o něco díl tady budu, já protože to mám rád, tak tady chci bejt.
1: Jo, no to je krásný, no, to je krásný.
2: Už aby byly 2 hodiny, Iky.
1: Fakt? Ve 2 končíš, jo?
2: Klíče a pryč.
1: Dobrý.
2: No jasně.
1: Ježiš, tak to je fajn. No a na co se těšíš potom?
2: Já nevím, tak potom odpoledne asi vemu pejska, dáme po cestě někde 1-2 pivka a budu domů odpočívat.
1: To je skvělý. Já když si představím toho pejska, jak je s tebou a jako dáme 1-2 pivka, Petře, a ty seš jako jo, dáme.
2: Jo, to on si dá se mnou, on si lízne vždycky pěny.
1: Jo, no tak jo. To je pejsánek, to je hafan prostě. No tak to je paráda, no tak užijte si potom odpolední zahrádkaření, bych řekla. Já tomu říkám, když jdeš po zahrádkách, že jo. No a co ti teď můžu nechat zahrát?
2: No Vicky, říkali jsme, že dáme pašeráckou.
1: Ano, máme to tady. A pro koho?
2: A dáme to všem, ať nám to uteče a zmizneme z té práce.
1: Dobře.
2: Práci přece nemá nikdo rád. Tak se mějte.
1: Ale prosím tě. Dobře, ale já jsem moc ráda, že tady můžu být a že jsem tady s váma. To chci ještě říct. Takže díky, že jsi zavolal. Jo, měj se krásně, čau. Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: to zdalený, figely tu balený, na doma ke zulení, jo.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou dneska. No a dneska je takový ten speciální komunikátor, protože máme úterý, to znamená, že náš Spin komisař rep zase vyjel do republiky, aby přijel zkontrolovat jednoho z vás ze spinnerů, jestli opravdu poctivě poslouchá naše rádio. No a když jo, tak odměna v podobě Tigerů a dneska i Tiger trička ho rozhodně nemine. No tak za chvilku se zase s Matým spojíme už v příští hoďce, těším se, kde ho zastihneme. Momentálně víme, že jede na D1 směrem Brno, to znamená, že kdokoliv, kdo se přihlásil na spin, na program zavináč radiospin.cz a rozhodl se zaregistrovat a doufat, že třeba Maty přijede za ním, tak pokud seš v Brně, anebo dál směrem do Moravy, tak možná, že jede právě k tobě. Tuk, tuk, tuky, tuk. Za chviličku už zjistíme víc. Teď si dáme ještě počasí. Koukáme na to, jak je venku. Hele, je to takové dneska skromnější, 16 stupňů Celsia a pod mrakem, jinak dnešní maxima kolem 26, dokonce až 27 stupňů Celsia, a to v Jihomoravském kraji. Čekej polojasno, ale v Praze a potom na severu i na západě lehce i přehánky. Tak to je pro dnešek takhle vše s počasím.

0: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
1: No a jsme zase ve spojení s naším spin komisařem Repem Matym, který dneska frčí po D1 směrem na Brno. No a Matymu se teďkon stala taková docela zajímavá jako věc po cestě. Ahoj Maty, prosím tě, co se ti teďka přihodilo?
2: Čověk je tady spin komisař Rep. Hele, spin komisař Rep málem dojel a jako málem, myslím jako opravdu málem, protože jsem se zastavoval na benzínce a chtěl jsem natankovat plnou.
1: Jasně.
2: No jo, jenže kartu, kterou jsem dostal tady od Radia Spin, kterou jsem měl zacálovat benzín, taky jak si ukázala, že jsem překročil limit. Takže jsem do tadyhle tý obří dodávky, která má asi 1 000 000 litrů, musel vybláznout každý pěťák, co jsem našel v vodách, abych vůbec mohl pokračovat dál.
1: Hele Maty, to je úplně krásný, co ty pro ty spinnery neuděláš, aby si tu zásilku těch tajků doručil. Jako, Maty, seš neskutečný, fakt frajer. Takže Maty, no, který nastartoval káru, která už skoro vypadala, že neodjede, zachránil se.
2: Ale pomalu, ale jistě pokračuju pořád směrem tam, kam se odstěhoval hliník, ti co ví, tak ty ví. Ty nevíš, protože jsme se tady Vicky bavili a ty se nikdy neviděla, Marečku, podejte mi pero.
1: Je to tak, já jsem prostě takhle trapná, tak aspoň vím, že si musím doplnit nějaký kulturní reference, protože jinak bych byla dneska úplně ztracená teda, což stále jsem. Takže, takže směrem D1, směrem na Brno teda, a je to tam, kde je hliník,
2: jo? Tak.
1: Dobře.
2: Přesně tak, ale ještě prozradím jednu věc. Už nepojedu za Jihlavu.
1: OK. Dobře, tak to je docela podle mě důležitý info, takže dál než za Jihlavu už to nebude. To znamená, že zbytek Moravy je jako teďka Hele, ale spinnere, neboj se, třeba příště Maty dojede až do Frýdku Místku, víš co? Nikdy nevíš.
2: Nikdy nevíš.
1: Přesně tak. Hele Maty, v tom případě šťastnou cestu, řekneš nám ještě dojezdově třeba, jak je to, za jak dlouho? Budeš na místě.
2: Ale dojezdově můžu prozradit, že jsem tam zhruba za půl hodinky.
1: OK, dobře, takže za půl hoďky se spolu zase spojíme. Zatím ti přeju šťastnou cestu, jsem ráda, že opravdu jedeš a všechny 4 kola se točej a motor frčí a že máš vlastně čím pohánět tu velkou mašinu.
2: Motor frčí, Radio Spin taky frčí a za chvilku už předám ty skvělý triky a merch.
1: Skvělý, tak jo, tak zatím, ahoj Maty.
2: Čau, čau.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.

0: aplikace.
1: A já už tady mám vzkaz a teďkon od Dušta, který se inspiroval právě tady na rádiu Spin včera, protože tady slyšel názov stavby. Tak co od nich?
2: Tak ahoj Vicky, tady Dušt. Prosím tě, můžeš mi tam zahrát názov stavby a Šťaťanuti. Díky moc a pro všechny spinners, hezký den, čus.
1: Jasnačka, mám to tady pro tebe připravený. No a jdeme to tady spolu rozjet, Radio Spin.
2: Tak

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím do regionu, tady je nehoda v Plzni v ulici Sukova. Dál se přesouvám na dálnice, tady se zdržíš na D7 na příjezdu do Prahy, čekej tady na Lipský až 20 minut navíc. No a co se týče samotné Prahy, tak tady máme nově nehodu na Olšanském náměstí, a crash je taky na pražském městském okruhu na 60. kilometru ve směru na D1 v okolí Dolních Počernic. Jinak nám poskakuje taky pražský městský okruh v okolí Dolních Břežan směrem na Rudnou, tady si počkáš až si 10 minut. To je ode mě z dopravy vše a pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku, díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

0: That's the way it goes.
1: Spin ráno na rádiu Spin.
2: Včera jsem objevil soutěž v Estonsku o nejlepší prase. A zajímalo mě to tak, že jsem si říkal, že bychom mohli zkusit, jestli by taková soutěž mohla fungovat i u nás.
3: No a mohla. Stačí najít ten správný prostor.
2: Toho správného sponzora.
3: A můžeme to celý spustit.
2: Protože slyšet to, to byl fakt zážitek.
3: A vidět to, jak se u toho tváříte, jak u toho vypadáte, by byl zážitek mnohem větší.
2: Ovšem prase, který by se zasloužilo první místo.
3: Je prase, který odvážný, je prase, který se nebojí víc pravdou ven.
4: Máte tam spoustu krásných prasat, ale nejhorší snad v lese potkat teplý prase. Takže kvík, kvík, kvík, čuj.
3: Takže si hoďte bokem na tuhletu queer hymnu. No a zítra ráno se budem těšit, že dom dorazí s nějakým dalším bizarním nápadem.
2: Mám?
3: Kvík.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, no a máme tady další track na přání a mám tady vzkaz od Michala.
2: Ahoj Vicky a všichni spinneři, tak já bych dneska poprosil písničku od Michaela Jacksona s 50 centem a bylo by to pro všechny spinnery, protože venku už je zase v krásný počasí, ať si ten dnešek zase všichni užijou v kolonách v Praze. Mějte se, ahoj.
1: Díky moc. No tak já věřím, že snad se všechny kolony nějak rozplynou a všem to pofrčí, kdo jsou teďkon v autě. No a co se týče Michaela Jacksona, tak je skvělý, že jsme na to tady dneska spolu narazili, protože Michael Jackson je teďkon i v kinech. To znamená, že kdo by se chtěl jít podívat na jeho takovou jako filmovou koncertovou formu, já nevím, jak tomu říct. Má to být v podstatě, pochopila jsem, životopisný, ale právě Michal říkal teďka, že prej, co se týče toho filmu, tak je to spíš hodně koncertový a nic moc ze zákulisího života tam člověk nezjistí, takže vlastně svým způsobem bych řekla, že je docela takovej odpolední pofel a žádný drama. Paráda, tak si jdeme pustit Monster, Radio Spin.

0: Robin komisař Rep v ulicích republiky.
1: No a naposledy jsme se s Matym spojili vlastně někdy na začátku hodiny, kdy říkal, že před sebou má ještě půl hoďky cesty, než dorazí na místo určení. No ale teď už to vypadá, že Maty opravdu dojel. Ahoj Maty, kde seš?
2: Čau Vicky, hele právě. Zdraví vás, pan komisař Řep, mimochodem. Každopádně, hele, dojel jsem už do malebného Tušiova. Vypadá to tady krásně, úplně letní počáso. Cítím se, jak kdybych byl někde v létě na prázdninách. Každopádně dojel jsem, teda jak jsem říkal, do malebného Tušejova a už tady hledám našeho vítěze, kterým je Michal Petr.
1: Aha, takže někde tam hledáš Michala. A to znamená, že ten je taky z Marečku, podejte mi pero?
2: Myslím si, že není, protože v Marečku, podejte mi pero, to je Humpolet.
1: Tak...
2: to není důležitý, jo?
1: Ale, a co ten hliník? Proč to říkal?
2: No, protože jsem radil, že jedu přes Humpolec, protože já jsem opravdu jel přes Humpolec.
1: Aha, jo, takhle.
2: No nic.
1: No dobrý, tak to já se vážně musím dozdělat.
2: Ale jsem v Tušově.
1: Dobře, takže teď jdeš teda hledat.
2: Přesně tak, už jsem tady na místě, vidím tady takový rozestavěný kravín, takže uvidíme, jestli se tam někde Michal bude schovávat.
1: OK, to znamená, že máš kolem sebe zvířátka?
2: Ještě úplně ne, ale uvidíme a doufám, že nějaký uvidím.
1: No dobře, hlapit. No tak jestli je tam kravín, tak čekám i někde krávy a krávy jsou krásný zvířata teda. Fakt jo, mám je ráda. Oni jsou inteligentní. Jsou fakt skvělý a jsou kámojdy. No nic, hele, já jsem se zasnila, teď jsem se viděla u dědečka na chalupě, tam máme spoustu krav, tam se ráda proháním. No nic, hele, dobře, tak držím palce, ať Michala najdeš, doufám, že Michal už poslouchá a už zbíhá někde tamhle od statku, přibíhá za tebou. No a v příští hoďce se spojíme a rozuzlíme, jestli opravdu Michal je pozorný posluchač našeho Rádia Spin a zaslouží si Tigra a tričko Tigra. Jdeme na to.
2: Jdeme na to, ten komisař Rep.
1: Měj se krásně, zatím, ahoj Maty.
2: Čau.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.
1: A teď už ti jenom řeknu rychle počasí, abys věděl, jak je venku. Momentálně máme v Praze nějakých 18 stupňů Celsia a pod mrakem, ve zbytku republiky tak nějak podobně. Dokonce koukám, že úplně na východě, tady v Moravskoslezském kraji, je až 23 stupňů, paráda. Jinak dnešní maxima budou až 27 stupňů a Praha a západ a sever, tak tam očekávají všude přehánky, jinak všude zataženo a v podstatě pod mráčkem.
3: Spin Radio.
4: Plavčíku?
5: Ano, kapitáne.
4: Co to máte za příšerné tetování?
5: To mi udělal kuchař Stefan v Podpalubí.
4: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
5: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
4: Přes Instagram. Napiš tam Tondrik Tatu a okamžitě ho začni sledovat.
0: Radio Spin. Destabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Pan komisař Rep v ulicích republiky.
1: Pan komisař Maty už je tady na místě, už dorazil za dalším spinnerem, no a já mu předávám slovo. Ahoj Maty, tak co? Našel jsi někoho?
2: Zdravím do studia, tady spin komisař Hrem Maty a já už jsem tady na místě v malebném Dušilově, tady chlapi staví kravín a já už jsem se vydal na to hledat našeho vítěze Michala. No a krásně se to povedlo, trošku jsem tady bloudil, ale nakonec jsem ho našel a mám ho tady a můžeš ho vyspovídat. Čau Michale.
3: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Michale, ráda tě slyším. Maty, ty jsi zkontroloval Michala, jestli poslouchá Radio Spin?
2: Samozřejmě zkontroloval, hraje to tady na plný pecky, takže samozřejmě Tigry můžu předat úplně bez problému a doufám, že to tady chlapi užijou.
1: Gratuluju, vyhrál jsi!
3: Děkuju, to bylo docela překvápko, teda popravdě.
1: No tak to je skvělý, věřím, že tričko Tigru bude taky slušet a že se bude hodit k práci, že to bude prostě takový fashion doplněk teďka. Michale, mě by ještě zajímalo, co ty a Radio Spin? Posloucháš pravidelně při práci nebo v autě?
3: No obojí, protože v práci to máme zaplý od rána vlastně do večera a když někam přejíždíme, tak v autě taky, no, máme naladěno furt.
1: Co bys si nechal tekon zahrát třeba na přání?
3: Jo, já bych tady pro kolegu, ten říká, že se mu líbí ta frika.
1: No a co vodní?
3: Něco, co tam máte.
1: No a já bych se ještě ráda zeptala na ten kravín teda. To je docela hustý. Za jak dlouho budete mít hotovo? Nebo máte tam ty krávy teďkon přitom, když stavíte?
3: No, my půlku zbouráme, co postavíme novou. A v druhé půlce ten je furt postavený, tam jsou krávy, pak se to přežene, až to bude postavený a udělá se druhá půlka.
1: Oh, a je jaro, jsou tam ty látka?
3: Jo, ty jsou furt tady.
1: To je roztomilý, tak to je hezký. No a teď by mě ještě zajímalo, když máte tolik práce, tak to znamená, že taky potřebujete hodně energie. Tak co si užíváte nejvíce, na jaký Tiger se nejvíc těšíš?
3: Já mám nejradši klasiku. Ale jako občas vyzkoušíme nějaký, co mají, teďka koukám, jestli jsem neměl ani ten modrej tady, tak uvidíme, co to bude, podle mě to bude dobrý, Tigry.
1: To
3: máme
1: cením.
3: Asi nejde, když to tak řeknu.
1: Třeba se z vás stanou šmoulové, kdo ví?
2: Yes, tak to máme dneska za sebou a já jsem zvědavej, kam pojedu příště a jestli budu mít zase takovýhle štěstí, takže přeju krásný týden všem a vracím slovo zpátky do studia Radia Spin. Čus.
1: Díky moc, Maty. No a my už si jdeme pustit Saru Rikas, Jiné plemena. Pro tebe, Michale, a pro tvoje kolegy. Ať to jde na stavbě, Radio Spin. Pozdravuju kravičky.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba tvůj.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a na drátě už Martin. Ahoj Martine.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau, čau. Prosím tě, ty jsi mi tady teďkon prozradil, že seš vášnivej šachista.
1: No, je to pravda. Velmi rád hraju šachy, ale nemám kolem sebe takových tlačenců, kdybych chtěl hrát šachy. Teda nabízím se, kde se dá, ale jenom ne se všema si šachy zahraju. Mám jednoho kamaráda, který mi to slibuje, jo. Ale říká, že se ještě na hru se mnou necítí, no.
0: Jasně, chápu, chápu. Ale to znamená, že tady dáváš takovou veřejnou výzvu prostě.
1: Jo, jo, kdo bude, kdokoliv chtít, tak ti dá nějaký kontakt a šachy si zahraju rád. Někde, ale v Praze, jo, někde v kavárně, ne někde daleko, nedojíždím daleko. No.
0: Rozumím, rozumím, no tak to je skvělý, Martine, dobře, tak já to tady posílám dál do éteru, kdyby měl někdo chuť na partičku šachů, tak tady Martin, který má rád Bushida, se rozhodně nabízí, což je úplně skvělý, mě by ještě zajímalo, já třeba někdy hraju, ale vůbec už jako nemám čas, popravdě jako na to si sednout do té kavárny a udělat si na to ten klídek, takže já jedu ty online šachy. No.
1: Jo, tak to jsem já dnešní neskusil. Já mám teda hru na počítači, tak s tím hraju šachy, ale online jsem ještě neskoušel. No i když někdo mi to radil, ale nemám tu platformu, no.
0: Rozumím.
1: Tam bych se přihlásil.
0: No tak to bych ještě určitě zkusila být tebou, protože to je taky zábavný. To teda hraješ s lidma, který sice neznáš, ale i tak jako víš, že na druhé straně není ten počítač, ale nějaký živej člověk, který nad tím fakt jako přemýšlí. Takže to je hustý.
1: A vyhráváš?
0: Ne. Já zatím prohrávám, ale hrdině a statečně a věřím, že se to časem zlomí.
1: Dobrý, ano, snad jo.
0: No a co ty, Martine, ty vyhráváš?
1: No, vyhrával jsem. Třeba jsme hráli s klukama, když jsem byl, tak jsem získal druhý místo. Všechny jsem porazil, až najednou jsem ten mě porazil. No pak Tomáše jsem čtyřikrát s ním prohrál a pak už mě neporazil nikdy a s Lukášem, který mu naměřili jak 140, tak jsem ho vždycky porazil, no.
0: No tak to seš prostě dobrý, Martine.
1: A víc šachistů jsem nesehnal, takže nevím, no.
0: Tak právě proto, pokud někdo bude si chtít zahrát, tak ví, komu se ozvat. No a teďkon už prosím tě, zahrajeme Bushida, to už jsem prozradila, ale co z toho?
1: Bude to ten pro Orfejunge a bude to pro tvýho taťku, pro tebe a pro všichni, komu se Bushido líbí.
0: Skvělý, dobře, mám to tady a hraju. Měj se krásně, Martine, ahoj.
1: Taky smí hezky, ahoj, ahoj.
0: Díky moc, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
3: Radíš Radio Spin
4: a komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, přesouvám se na dálnici, nehoda je na D1 na 206 kilometrů ve směru na Ostravu. Jsou tady dvě nákladní auta v sobě, je to v okolí Tvarožný. No a teď už se přesouvám do Prahy, tady máme crash na křižovatce ulic Táborická a Olšanské náměstí. No a nehoda je taky na Rohanském nábřeží a v ulici Dlouhá. To je ode mě z dopravy vše a pokud máš ty nějaký aktuální info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do mobilní apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Just please.
3: Yeah.

0: tady, kde se ti plní tvoje hudební přání na rádiu Spin. Rozhodně neváhej, volej číslo 210 32 30 30, jako třeba tady Adam, který se rozhodl dát takovou tu chábr love sem. Pojďte, jdeme na to.
1: Čau, čau, a tady Adam a chtěl bych Dolfa Hold Up, Hold Up, Hold Up a je to pro mě chábr, chábr love.
0: OK, chábr love, hold up, hold up, hold up. Tak kluci, užijte si to, prej teďkon makáte, no tak ať to jde od ruky a já už pouštím Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, teda tahle hoďka byla nabitá, musím říct. Už jsme docestovali se Spin komisařem Repem Matym až do Dušejova, kde právě Maty přijel zkontrolovat Michala. No a všechno proběhlo, jak mělo. Michal dostal tigry, dostal tiger tričko. Je to úplná paráda, mám radost, že to takhle krásně dopadlo. No a těším se, kam zase Maty vyrazí už příští úterý. No a pokud chceš, aby dorazil třeba za tebou, tak rozhodně neváhej a napiš nám na program @radiospin.cz. Stačí napsat jméno, příjmení, telefon a hlavně adresu, kde Radio Spin dopoledne posloucháš, protože právě Maty přijede a uzná, jestli seš věrný posluchač a zasloužíš si odměnu, anebo ne. Já věřím tomu, že když nás posloucháš teďka, že nás máš zapnutý neustále, takže rozhodně neváhej a přihlaš se. No a v příští hoďce si rozhodně řekneme o Aničce Oravcový, která bude mít dneska zase Street Cypher od 8 večer tady na Rádiu Spin, tak ti prozradím, co tam spolu budete probírat. No a teď si dáme ještě počasí. Koukám na to, jaká máme venku a venku máme, no, tak ne tak hezky jako včera, každopádně jde to, momentálně 20 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky podobně, jinak odpoledne až 27 stupňů a s tím, že sever a západ, včetně Prahy, tady to vypadá na deště, Morava se má líp, ta bude mít kolem 25 stupňů, ale jenom polojasno, spíše sluníčko, žádné deště.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
4: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
5: Nově tu vysíláme na 985 FM.
4: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin a taky poslední hoďku komunikátoru. No a já tady pro tebe mám teďka ale úplně libovej tip. Pojď po 800 letech znovu dobít hrad Helfštín, protože právě tam bude mezi 26. až 28. červnem úplně ten největší hustej open rave. Jako za mě totální pecka. Jako, myslím si, že tohle to bude opravdu jízda, kterou chceš zažít. Edici runs prostě, tady bude Nobody Listen, Coles, Ventolin, Om Square, Flox Ensemble, Dukla, Dva, Bratři. Hele, jízda neskutečná. Já jsem teda zažila několik takových těch open raveů a musím říct, že to pro mě byl vždycky neskutečný zážitek, to, že můžeš pozorovat vlastně potom ten východ toho slunce, to, že je to většinou na nějakém místě, na nějakém site specific, který má svoji atmosféru, což věřím, že zrovna hrad Helfštín tu pravou atmosféru mít bude, tak pokud se chceme vrátit zpátky, tak jako načerpat takový ten středověký vibe a možná si trošku říct, že jsme se ocitli na chvilku v Kingdom Come Delivery, tak rozhodně za mě tady Hell Yes festival na Helfštíně je právě to místo. No a pozor, koukala jsem, že místa jsou omezený, takže já teda nabíhám Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a na drátě už mám teďkon Honzu. Čau.
2: Čau, ahoj, zdravím všechny spiňáky.
1: Ahoj, no tak taky mega zdravím. Prosím tě tady na cestu do Mariánek, jestli můžu prozradit, protože opravdu to je to moje město, to je ta srdcovka prostě, jo. Já jasně jsem v Praze, ale kdybych měla být někde jinde, tak jsem v Mariánkách.
2: Naprosto chápu a doporučuji všem minimálně na výlet zajet.
1: Že jo? A máš tam nějaký své fakt jako nejvíc oblíbený místo, kam by si všechny sezval?
2: Ty bláho, tak jako asi rozhledna v Mariánkách, v Amerika je úžasný místo. A jako je tam toho víc. Já si myslím, že každý si tam najde svoje.
1: Je to pravda, hele, zrovna ta Hamelika, ta je super. Ona není tak na očích, jak je schovaná
2: není.
1: Prostě v tom křoví tam. To je jako pro spinnery, fakt jakoby to je tam hidden gem, to vám právě Honza poradil, pozor, to už budete za místňáky v podstatě.
2: Určitě, dobro.
1: Já musím říct, že osobně bych doporučila DC Dylan, což je tam místní klub, který navštěvovala ještě moje babička, pak moje mamka a i já jsem se tam stavila. Ale to má historii prostě.
2: Určitě to funguje ještě, takže...
1: No. Fakt, že jo, hele, byla jsem tam docela nedávno, furt to tam frčí, takže lidi z okolí budou znát. Tak každopádně, Honzo, co ty si necháš zahrát teďka na cestu?
2: Tak jako vždycky, když se mi povede dovolat, tak se snažím o nějakou starou klasiku, českou věc a dohodli jsme se na Chaosech a Hej lidi.
1: Yes, no a pro koho?
2: Pro všechny, co poslouchají, ty, co neposlouchají, chci to pustit někdy jindy.
1: No jasnačka, jasný, tak já to tady mám a Hej lidi. Tady o co jde? O hodně dobrou hudbu. Dáváme old school. Měj se krásně. Čau.
2: Díky, ahoj.
1: Díky, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Plzni, v ulici Nepomucká, potom taky v Hradci Králové, v ulici Gočárův okruh. Dál se přesouvám na dálnice a tady máme nehodu na D1, a to na 13. kilometru ve směru do Prahy v Říčanech, no a kreš je taky na D3, a to na 120. kilometru ve směru do Prahy, a to v okolí Vytína. Co se týče samotné Prahy, tak tady máme nově kreš v ulici Čuprová, nehoda je taky na Vyšehradský, no a pozor, zdržení zatím kolem 6 minut směrem do centra nám hlásí Nuselák. To je ode mě z dopravy vše, pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět mě a spinnerům, no a to na čísle 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pustám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
4: For me. Yeah. Check it out.

fightovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, komunikátor, poslední track na přání. No a mám tady už jednu takovou nostalgickou zprávu, nostalgický vzkaz od Tommyho a jeho žlutýho Nissana.
2: Čau Vicky, prosím tě, ale mám asi nejspíš poslední cestu se svým autem, protože míří na Vrakáč. Uvidím, jak to tam dopadne, ale uznám nějakou pěknou písničku na cestu, ale díky, čau, čau.
1: Díky moc, tyjo, já musím říct, že prostě vám přeju, ať si užijete prostě tuhletu poslední jízdu a pardon, já jsem tam dala špatnou píšťalku, mělo to být jenom hezký, ale jsem se uklikla, tak promiň to mi. Každopádně doufám, že si to užíváte a já vám k tomu dám rozdělený světy. Tak jo, můžete zazpomínat na společné jízdy. Radio Spin.

0: if the rain falls on me.
1: Now I know.
0: Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já bych tě ještě ráda navnadila na dnešní Street Cypher, který bude mít Anička Oravcová jako každé úterý tady přímo na Radio Spin, a to od 8 hodin. No a dnešní hlavní téma Street Cypher 16 let on air. Uhu, jako obrovská jízda, já si to ani nedovedu představit, to už je strašně dlouho, jo. Na druhou stranu už příští rok bude Radio Spin slavit 20, takže Radio Spin už je dospělý, ale Street Cypher už se taky blíží, teda k té 18. Já koukám, valím oči, tuším, že dneska to bude velká oslava s Aničkou Oravcovou, dneska to bude velký, takže rozhodně neváhej a laď dneska od 8. Já rozhodně budu poslouchat s nastraženýma ušima. No a teď už se s tebou budu pomaličku loučit, ale vůbec nesmutní, protože už za chviličku je tady Jirka a jeho Spin Extra, takže máš se rozhodně na co těšit. No a já už ti jenom řeknu, jak dneska bude venku. Parádně bych tak nějak zhodnotila, momentálně 21 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky až 26, ale to teda úplně tamhle koukám na východě Moravy, jinak zbytek republiky se drží kolem 22-23. Dnešní maxima budou ale na té 27 a koukám na to, že od Prahy na západ bude lejt jako z konve. Takže rozhodně deštníky sebou, když ještě mrknu na zítřek, tak tam se nám ty teploty trochu sníží, bude kolem 22 stupňů, ale tak nějak by pršet nemělo, takže úplná paráda. Užívej ještě zbytek odpoledne, a to jak s Jirkou, tak potom ještě s Márou a jeho chillem na Spinu. No a nezapomeň na Aničku Oravcovou. Měj se krásně. Ahoj.

Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě opět vítám u pořadu Spin Extra, doufám, že užíváš, venku máme nádherně sluníčko, takže ideálně, jestli můžeš vyrazit někam ven, třeba k vodě, někam do parku, tak to rozhodně udělej. My se dneska podíváme na to, jak to aktuálně vypadá s kulturním centrem na Stalinu, jestli se tam letos teda dočkáme nějakých akcí, nějakých DJů, nebo ne, to ti řeknu teda v dnešním Spin Extra. Koukneme mimo jiné taky na možnej reunion Migos, který se teda teď už opět potkávají ve studiu. O tom si taky řekneme. Za hodinku nás potom čeká naše pravidelná hádanka 3 v 1, kde opět potrápím tvojí mozkovnu. No a po celou dobu taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí mobilní aplikace Rádia Spin. Tak jo, my už to můžeme jít odpálit. Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Včera jsem objevil soutěž v Estonsku o nejlepší prase. A zajímalo mě to tak, že jsem si říkal, že bychom mohli zkusit, jestli by taková soutěž mohla fungovat i u nás.
2: No a mohla. Stačí najít ten správný prostor.
1: Toho správného sponzora.
2: A můžeme to celý spustit.
1: Protože slyšet to, to byl fakt zážitek.
2: A vidět to, jak se u toho tváříte, jak u toho vypadáte, by byl zážitek mnohem větší.
1: Ovšem prase, který by se zasloužilo první místo.
2: Je prase, který odvážný, je prase, který se nebojí víc pravdou ven.
3: Máte tam spoustu krásných prasat, ale nejhorší snad v lese potkat teplý pras, jakože kví, čuj.
2: Takže si hoďte bokem na tuhletu queer hymnu. No a zítra ráno se budem těšit, že dom dorazí s nějakým dalším bizarním nápadem.
1: Mám?
2: Quick!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme na dálnicích. D1 hlásí velký zdržení při příjezdu do Prahy. Postojíš si tady už od 21. kilometru, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D10. Tady se to štosuje přímo u Prahy, a to obousměrně. Další zdržení vidím taky na D5, 24. kilometr ve směru na Plzeň, tak hlásí taky štosovačku. Jinak ale dálniční tahy vypadají, že jsou v pohodě průjezdný. Regiony, jak by smet. No a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady velký zdržení hlásí aktuálně Kbelská ulice, kde se to štosuje ve směru vlastně ven z Prahy. Štěrboholská spojka od Černého mostu na Záběhlice, i tady čekají štosovačku. No a co se týče nehod, tak Českobrodská ulice hlásí jeden crash, jednu nehodu vidím taky na Argentinský nebo třeba taky na Evropský ulici. Takže jezdí hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Je to přesně tak, na rádiu Spin po celý odpoledne hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Já už tady mám od vás hromadu vzkazů, tak jeden jdu vybrat a jdeme si teda poslechnout, co teď tam odpálíme.
2: Já bych se chtěl věnovat Kikimu, Míšovi, všem do Jiří, z mojej sestřice krásný Diance a mojí lásce Deniste a Koťasovi, Mlhu od Viktora Šína.
1: No tak jo, všechny zmíněný zdravím, dáváme si tam jednoho Viktora Šína a Mlhu, která naštěstí teda zůstane jenom takhle v éteru, venku tam máme naopak krásně slunečno a jasno, tak užívej.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou. Okay,

0: Přeju ti příjemný odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stála Jirka, my i dál společně pokračujeme v úterním Spin Extra. Dneska máme 5. května, svátek tak slaví Klaudie, takže všem Klaudím přeju samozřejmě jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v 1, takže na to buď rozhodně ready, no a i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoji oblíbenou pecku, můžeš ji tady nechat zahrát i pro ostatní spinery. Ještě se jdeme podívat na to, jak to vypadá venku, tady budu mít samý dobrý zprávy, protože venku máme nádherně slunečno, jasno. V Praze vidím, že je aktuálně 25 stupňů, co se týče zbytku České republiky, tak kolem tý 25 to vypadá, že se to nese úplně všude. Zítra tak tady vidím, že se nám to lehce, lehoulince ochladí, maxima vidím na 23, ale deště ty by nás ještě zítra teda měly minout a nějaký ten větší dešť by nás pak měl čekat ve čtvrtek.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Plavčíku?
4: Ano, kapitáne.
3: Co to máte za příšerné tetování?
4: To mi udělal kuchař Stefan v podpalubí.
3: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
4: Rozumím, kapitáne. Jak se k němu objednám?
3: Přes Instagram. Napiš tam Tondrik Tatu a okamžitě ho začni sledovat.
5: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s tebou.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: už není fit.
1: Ahoj, zdraví tě Robin Zoot, zdravím všechny posluchače Rádia Spin.
2: Československá scéna Rádio Spin.
3: Každý den je voden míň. Každý den je voden míň.

Dobré odpoledne, posloucháš Radio Spin, my tady máme krátce už po druhý hodině, no a to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v jednom. V téhle hádance je to vždycky úplně jednoduchý, já ti dám vždycky 3 jména, který mají nějakou společnou věc, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže nebudu to dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Will Flery, Lucie Sábová a taky Kaik Brito. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo tyhle 3 jména spojovat. Ještě jednou připomínám, Will Flery, Lucie Sábová a taky Kaik Brito, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, jak jinak než na číslo 210 32 30 30. Tak uvidíme, jestli na to dneska někdo z vás kápne. Rádio Spin. Just go.

0: Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Jirka. Dneska ráno opět vyrazil Spin komisař Rep za váma, za spinnerama. Vyrazil konkrétně po D1 a vyrazil hledat Michala, zkontrolovat ho, jestli skutečně poslouchá Radio Spin nebo ne. No a jestli teda ho našel, to si můžeme poslechnout právě teď.
1: Tady Spin komisař Rep Maty a já už jsem tady na místě v malebném Dušově a já už jsem se vydal na to hledat našeho vítěze Michala.
2: Ahoj.
3: Ahoj, Michale. Maty, ty jsi zkontroloval Michala, jestli poslouchá Radio Spin?
1: Samozřejmě zkontroloval, hraje to tady na plný pecky, takže samozřejmě Tigry můžu předat úplně bez problému.
3: Gratuluju, vyhrál jsi!
2: Děkuju, to bylo docela překvápko, teda popravdě.
3: No tak to je skvělý, věřím, že tričko Tigru bude taky slušet a že se bude hodit k práci. Co ty a Radio Spin?
2: Práci to máme zaplý od rána vlastně do večera a když někam přejíždíme, tak auče taky, no, máme naladěno furt.
3: Na jaký Tigr se nejvíc těšíš?
2: Já mám nejradši klasiku, ale jako občas vyzkoušíme nějaký, co mají, teďka koukám, jestli jsem neměl ani ten modrej tady, tak uvidíme, co to bude, podle mě to bude dobrý.
0: Takže Michal už svoji dávku Tigru má, tak jestli chceš i ty bejt tady v hledáčku Spin komisaře Repa, tak můžeš se samozřejmě taky přihlásit, stačí jenom napsat na e-mail program@radiospin.cz, tam napiš jenom svoje jméno, taky adresu, kde každý dopoledne Radio Spin posloucháš, no a v neposlední řadě taky svůj telefon, no a kdo ví, třeba se příště Spin komisař Rep vypraví právě za tebou.

0: Posloucháš Radio Spin, my už se opět vracíme tady k naší hádance 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Will Flery, Lucie Sábová a taky Kaik Brito. Já už tady mám od vás nějaký tipy, tak jdeme rovnou na ně.
1: Prosím tě, kolega mě tady radí, že by to mohli být MMA zápasníci, já mu věřím.
0: Tak kolega radí velice správně, protože samozřejmě se jedná ve všech třech případech o MMA zápasníky, ale já to potřebuji ještě trochu skonkretizovat. Jsou to zápasníci tady naší české organizace Octagon, no a mě zajímá jejich aktuální, řekněme, postavení. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat tyhle tři jména, ještě jednou připomínám, Will Flery, Lucie Sábová a taky Kaik Brito, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš taky volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak D10 hlásí i dál velký zdržení, a to hned u Prahy, postojíš si tady obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha. Štosovačku hlásí taky D1, 153. kilometr hlásí zdržení směrem na Brno, takže tady taky bacha. No a bacha dávej potom taky na D4, tady se to štosuje u 42. kilometru, a to obousměrně, takže taky opatrně. Regiony tak ty i dál vypadají, že jsou v cajku průjezdný, když se pak podíváme na silnici v Praze. Největší zdržení tady aktuálně hlásí Dobříšská ulice, a to směrem na Strahovský tunel. Dál se štosuje taky Štěrboholská spojka, a to obousměrně k Belská směrem ven z Prahy. Tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět. Já to tady všem ostatním spinnerům samozřejmě budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat jména Will Flery, Lucie Sábová a taky Kaik Brito. Bohužel už tady nemám žádný další nápovědy, takže se rovnou jdeme vrhnout na vaše odpovědi a jdeme teda se podívat, jestli tady někdo dneska teda na tu správnou odpověď vůbec kápnul. Jdeme na to.
1: Jsou to Octagon šampioni a dělají MMA.
0: Tak tady máme, že jsou to šampioni Octagonu. Těchhle odpovědí se tady podobných objevila hromada.
2: Mě napadlo, jestli nebyli šampioni.
0: A ještě si dáme jednu hlasovku.
3: Ahoj, tady Martin. Myslím si, že všichni tři jsou šampioni v Octagonu.
0: A Martin, ten nám to tady do třetice potvrzuje a samozřejmě je to přesně tak. Všichni tři jsou aktuálně šampioni v organizaci Octagon. Je vidět, že to máte v malíku Octagon a bojový sporty, protože těch správných odpovědí se tady objevila hromada, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

0: odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Mám tady teď super zprávu pro všechny fanoušky uskupení Migos, který se teda bohužel po smrti Takeoffa rozpadli, ale teď Quavo společně s Offsetem zveřejnili fotku ze studia, takže nejspíš nás čeká oživení Migos, aspoň teda do nějaký míry. Takeoff tam samozřejmě nebude, ale možná i jo, třeba uslyšíme nějaký bars, který stihnul ještě předtím nahrát, který se tam třeba taky objeví. Musím za mě říct, že se na to těším opravdu strašně moc. Nás čeká ještě teď další hodinka Spin Extra. Za pár minutek se podíváme, jak to letos bude vypadat s kulturním centrem na pražském Stalinu. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Ještě se podíváme taky, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, je tam stále nádherně slunečno jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Vidím, že nám k večeru kolem nějaký 9. hodiny lehce zaprší, takže na to dávej bacha. Zítra tak maxima vidím na 23 stupních a bude to už úplně bez deště.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu

0: Posloucháš Radio Spin, podíváme se teď, jak to bude vypadat letos se Stalinem, kde se každoročně teda vždycky v létě pořádají akce. Nutno podotknout, že je opravdu skvělý akce. Jsou tam DJs, třeba Nobodyho Edict tam byl taky a jsou to prostě ravey s výhledem na celou Prahu. Za mě opravdu super spot. Tohle místo tak mělo nějaký problémy, protože v minulých letech tak se tam ten provoz ukončil. Následně teda se to zařídilo, takže se nemohly používat vnitřní prostory a prodávaly se pivka a ostatní věci v takových karavanech. Nicméně teď to už vypadalo nadějně, dokonce se tam už začaly pořádat akce letos, ale hned jak to začalo, tak to taky skončilo, protože teď Praha oznámila, že Stalin letos uzavře. Nebylo totiž zařazeno do takzvaného tržního řádu, což je takový řád právě všech jako center, kde se můžou pořádat akce. Tam se teda tohle neobjevilo, takže to je bohužel škoda. Každopádně je to trochu divný. 25. března tady čtu, že taky tohle centrum podepsalo novou smlouvu, že tam můžou provozovat akce a můžou tam teda dělat různý DJský, ale třeba i rapový koncerty. Bohužel se toho teda letos asi nedočkáme. Já jsem tady čet, že se tomu město nějak věnuje, taky radní pro Prahu 7, tak se tomu taky věnuje, tak uvidíme, co z toho vznikne. Já skutečně doufám, že se to povede zachránit, protože je to, řekl bych, unikátní prostor nejenom tady u nás v Praze, ale na celém světě. Tak doufejme, budu držet palce, no a teď už pokračujeme s hudbou. Posloucháš Radio Spin?
1: I'm different.

Posloucháš Radio Spin, jelikož teď máme dva pátky za sebou, kdy je svátek, kdy teda nejdeme do práce a nevysílá se teda ani tady naše pravidelná hitparáda Spin Fresh Hits. To ale neznamená, že do ní nemůžeš stále hlasovat. Hlasuješ na našem webu radiospin.cz v kolonce Spin Fresh Hits. Tam najdeš teda 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás posluchačů Rádia Spin. Ty tam svým oblíbeným trackům můžeš dávat hlasy a můžeš je tam dávat každý den. Každý den se ti tam tři hlasy obnovějí. Máme tam taky dvě novinky, pro které aktuálně můžeš hlasovat. První novinka je od Praga Union a je to track Nekorektum. Nekorektum, utrum, zvedkum, metalovku, presku, etno mi nespátryš. Track z nový připravovaný desky právě od Prago, který ponese taky název Nekorektum. No a druhá novinka, která je v naší hitparádě, tak ta je od Smeka, který se spojil s britským MC'em Brucem a vydali track Warriors. Od jak živá, jenom pravidla, manipulace, zaplavy, zla, utekne má našel svý pravý, já teďko to miluju, amen, hledeš na mě live, dostáme na, jako bych pál. Takže to by byly novinky v hitparádě Spin Fresh Hits, rozhodně upaluj na náš web a hlasuj, no a potom si tady samozřejmě ne teda tenhle pátek, ale příští pátek dáme už žebříček normálně v éteru. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D10, ideál vidím velký zdržení přímo u Prahy, postojíš si tady obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D3, tady se to štosuje u 80. kiláku obousměrně, je to hned u Tábora, takže tady taky dávej rozhodně bacha. No a v neposlední řadě dávej majzla i na D7, 44. kilometr u Loun, směrem teda na Chomutov hlásí taky zdržení, takže tady dávej taky bacha. Regiony tak ty jedou v cajku, když se pak podíváme na silnice v Praze. Tady největší zdržení aktuálně vidím na jižní spojce, kde se to táhne přes taky celý Barandák, přes celou Dobříšskou až ke Strahovskému tunelu, takže na to rozhodně bacha. Bacha taky v Kbelské ulici směrem ven z Prahy se to tady taky štosuje. No a co se nehod týče, tak Ječná ulice hlásí jeden crash, jednu nehodu potom vidím taky na Opatovské ulici nebo taky na Českobrodský. Tak hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're listening to my favorite radio station.
3: Hey, you know, this is Danny from The Script on Spin.
4: Hi, this is Azealia Banks.
5: I'm Calvin Harris, you're listening to Spin.
6: What's going on? This is Eminem.
7: Hey, what it is, this your boy Flo Rida.
8: Hey, what's up? This is Nelly Furtado.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
9: Pusám něco jiného, prosím, Spina.
10: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu.

210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin.

0: Je to tak? I dál hraju přesně podle tebe, teď budu hrát přesně podle Tomáše, který už tady mám na drátě. Čau Tomáši.
1: Čau, prosím tě, abych sem chtěl zahrát pro všechny, co poslouchají svou práci a chtěl bych se zahrát Lesná Morava.
0: Tak Moravu jednu tady mám připravenou, ty jsi to tady na mě úplně vybalil. Ještě mi řekni Tomáši, než to tam hodím, ty už máš dneska po pracovních povinnostech, nebo tě ještě čeká
1: ne,
0: nějaká
1: jsem
0: práce?
1: Že na, já jsem na odpolední, no právě že, a teď akorát zrovna, když jsem čekal, než kolujeme sta šéfové.
0: Takže vlastně tak začínáš teprve.
1: No, jako by jo.
0: No tak a ti to hezky od ruky, a ti to hlavně Tomáši uteče a tady si užij Vesnu s Egem a měj se hezky. Čau.
2: Tak to přihrnu, jak beští.
3: Radio Spin. Spin Extra Circo. Spin Extra Circo.

0: Radio Spin, Jirka, taky Mára, čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Nám právě dohrávají Limp Bizkit, yes. Který já letos uvidím v létě na Rock for People. Okay. Strašně se na to těším.
1: Okay.
0: Máro, chci se zeptat, máš teď na plánu ty nějaký koncert?
1: Jo, možná, uvidíme, jestli mi to vyjde časově, ale měl by být v Plzni Gleb,
0: okay.
1: 30. května, tak to je vlastně relativně docela blízko, hoďku a půl vlakem a Gleb prostě, to je týpek a má tam být i Root, který se teďka objevil v hitparádě Spin Freshits, mm-hmm. se svým novým singlem, ještě předtím, než to bylo cool, nějak takhle se to
0: jmenuje. Jo, je to tak.
1: Takže ten týpek mě taky baví, takže ten line-up je dost zajímavý a dost nad tím přemýšlím, že bych ještě vyrazil.
0: Gleba, já jsem vlastně nikdy neslyšel live, ale vlastně se mi to taky povede na tom Rock for People, protože tam má být taky.
1: Okay.
0: Tam tady začali dávat docela i právě rapový jména, což myslím, že není moc úplně krok špatným směrem.
1: Myslíš si, že ne?
0: Já myslím, že ne, protože mi přijde, že když tam se vejde 80 tisíc lidí, že tam se najde určitě spousta lidí, kteří ocenějí tu multižánrovost.
1: Jako určitě. Na druhou stranu se to jmenuje Rock for People. Jakoby, mě by to nevadilo, ale dovedu si představit, že fanoušci jako opravdu jako rocku a nějakého jako metalu třeba ten rap jako opovrhujou, víš?
0: Asi vlastně jo, ale na druhou stranu už třeba před 20 lety na Rock for People vystupovali Cypress Hill třeba,
1: okay.
0: Takže mi přijde, že s tím festiákem je to se tak to jako spjatý. Jako. Ale rozhodně se to nevylučuje, protože když se podíváš do komentářů třeba na Rock for People, tak to je pod každým rapovým jménem, tak tam je milion komentářů, tak jste snad jako rockovej festival, ne?
1: Jo, já jsem takový konzervativní člověk, tady Jirko. No ale on tam byl i Ivan Mládek, ne? Nebo něco takového, to by přijde super.
0: Hle, a já jsem tam teda přímo přítomen nebyl, ale viděl jsem na videu prostě, jak tam Ivan Mládek dával na to banjo ty bangry a měl tam takovej mošpit.
1: Ty krásu.
0: Ty lidi prostě ho podpořili takovým mošpitem, to je úplně super. Ten měl normálně slzy v očích.
1: Jirko, jestli tam bude Ivan Mládek, víš, co máš dělat?
0: Vím, co mám dělat. Co budeš dneska dělat ty tady odpoledne, Máro?
1: No, my se podíváme za Michaelem Jacksonem, mm-hmm. protože málo se to ví, ale Michael Jackson byl málem Spider-Manem.
0: Až takhle. Já jsem teď koukal, že ten jeho film, ta jeho autobiografie, že je velice populární.
1: Ano, i vlastně co se týká čísel na streamovacích platformách, tak je jednička zase.
0: Jo, to jsem taky viděl, že to zase vrátilo vlastně tu jeho hudbu, ano. Lidi to zase začali poslouchat.
1: Jo, to je dobrý.
0: Hustý. No tak jo, na to si tady počkej, samozřejmě s Márou, my se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, stále tam máme krásně slunečno. K večeru kolem nějaký 9. hodiny tady vidím, že nám lehce sprchne, takže na to dávej bacha. Zítra to ale bude už úplně bez deště a maxima ty se vyhoupnou na 23. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Márou, potom samozřejmě taky s Aničkou Oravcovou a slyšíme se zase zítra.
2: Jirka, Radio Spin. Peace.
3: Spin Radio.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
5: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené Serrano. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
7: Děvko, vymilové, nechci platit jednou, musí zkusit sama taky dělat.

0: Za minutu a půl, 4 hodiny, to je přesný čas.
1: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.
2: Prosím tě, řekni mi jen v kolik, kolik a za kolik.

ladíš Radio Spin, s tebou už je má rád, hrát je tady DJ Khaled a Rihanna, no a my společně odpálíme Chill na Spinu. Dneska máme úterý, svátek dneska slaví Klaudie, tak všem Klaudiím nezapomeň popřát. No a my pokecáme o tom, jak se Michael Jackson málem stal Spider-Manem. Je to crazy story, nebudeš jí skoro ani věřit, ale věř mi, je to pravda, říká to internet a co říká internet, je prostě dneska pravda. Ne, tak to není, ale je to hustý, našel jsem si to ve více zdrojích, takže to opravdu je pravda. Taky si dáme po celý rap DNA, do té doby ale třeba tvoje oblíbené tracky na přání. Ty můžeš objednávat do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky samozřejmě můžeš volat naše číslo 210 32 30 30 a já ti samozřejmě moc rád zahraju tvůj oblíbený banger. Tak jo, Chill na Spinu startuje a to s Busta Rhymes.

Klára, máme dneska 5. května, úterý, svátek dneska slaví Klaudie, tak určitě Klaudím nezapomeň popřát. No a Michael Jackson se teďka stal jedničkou na všech streamovacích platformách. Není se čemu divit, je to hlavně kvůli o filmu Michael, kde jsou samozřejmě ty největší pecky, překopaný, ale naprosto skvěle, takže to sedí úplně do detailu. A já to teda neviděl, ten film, ale co jsem viděl, tak byl článek o tom, že Michael Jackson chtěl být Spider-Manem. Hele, a já to úplně vidím. Jako kdyby ten Michael fakt byl tím Spider-Manem, tak chci ty pavučiny, jakože... Ježíš, to by bylo skvělý, proč nebyl? To by bylo úplně dokonalý. Škoda, možná v nějaký úplně jiném alternativním vesmíru prostě existuje Michael Jackson jako Spider-Man, který střílí pavučiny typem. No, to by byl Spider-Man, co? Ale pokračujeme s hudbem. Radio Spen a teďka třeba Redman. All you niggas, all you bitches.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Včera jsem objevil soutěž v Estonsku o nejlepší prase. A zajímalo mě to tak, že jsem si říkal, že bychom mohli zkusit, jestli by taková soutěž mohla fungovat i u nás.
2: No a mohla. Stačí najít ten správný prostor.
1: Toho správného sponzora.
2: A můžeme to celý spustit.
1: Protože slyšet to, to byl fakt zážitek.
2: A vidět to, jak se u toho tváříte, jak u toho vypadáte, by byl zážitek mnohem větší.
1: Ovšem prase, který by se zasloužilo první místo.
2: Je prase, který odvážný, je prase, který se nebojí výjít s pravdou ven.
3: Máte tam spoustu krásných prasat, ale nejhorší snad v lese potkat teplý prase, jakože kví, čus.
2: Takže si hoďte bokem na tuhletu queer hymnu. No a zítra ráno se budem těšit, že dom dorazí s nějakým dalším bizarním nápadem.
1: Mám?
2: Quick!

Rychlá doprava na rádiu Spin, za šum pohledem na dálnice, crash na D1, 156. kilák směr Brno, kolem 10 minut, poskakuje ještě příjezd do Brna a to hlavně po D1 a D2 a ještě taky D7 do Prahy. Regiony, tak tady je nehoda v Plzni na sadech 35, kvůli tomu čekáš i 23 minut na Klatovský třídě. Ťukanec je na dlouhý louce v Budějkách, taky v Brně na Nových Sadech, ještě Ostrava, kde je nehoda na Plzeňský a zasekaná taky Rudná, kolem až 10 minut. Praha, tak tady je nehoda na pražském okruhu 28. kilák směr Ruzyň, je tady nějaký vysypaný dřevo a kolo na přes 40 minut, takže určitě tudy dneska ne. Kreš ještě na Kbelský směrem do Letňan, kvůli tomu poskakuje i Novopatská. Zasekaná taky Štěrbolská spojka před Průmyslovkou, tam je totiž taky nehoda. Zmíním ještě jižní spojku, to stejným směrem na Průmyslovku a taky opačným směrem na Barandák. Červeně svítí ještě Nuselák, Vlzonka, Plzeňská, Bělohorská, Kukulova, no a ještě taky Ječná, takže na to určitě bacha. A ode mě z dopravy je to všechno.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Za chvilku tady odstartujeme Rap DNA, ale ještě předtím hrajou tvoje oblíbené pecky na přání. Na to určitě nezapomeň, protože pořád můžeš posílat voiceovky, buď to na naší mobilní apky, nebo volat naše číslo 210 32 30 30. No a my se podíváme do mobilní apky, kam poslal voiceovku Mára.
1: Čau, tady Mára, můžeš mi pustit Bobby Bless San Andreas. Díky, Mára.
0: Tak tím, že seš i můj jmenovec, Máro, máš to mít. Takže jeden Michailov, Bobby Bless, San Andreas letí do éteru. Rádia Spin.

0: Crazy Town zakončuje čtvrtou hodinu s tebou, Mára, za chvilku tady odpálíme rap DNA, dneska pro tebe mám opět další šťavnatý sample, ale to ještě za chvilku, protože se podíváme na novej trailer, a to na Odysseu. You didn't even know, like some sniveling bastard. Vypadá to strašně dobře, je to neuvěřitelný, naprostá kinematografie, jako Nolan tady opět předvádí, jako peak prostě režie, vypadá to nádherně, Matt Damon, Tom Hanks, fakt se na to těším, fakt se na to těším, už to bude vlastně docela za chvilku, 17.7., což je vlastně ani ne dva měsíce, za dva měsíce to bude v kinech. A vidět to v IMAXu bude naprostá paráda, protože ten 70mm film, to je něco, co prostě nikde jinde nezažiješ. A máme teda obrovskou výhodu, že u nás v Česku se to dá promítat, protože není to standardem. Není to standardem, takže jestli budeš mít někdy tu možnost jít na 70mm IMAX, udělej to, tady to není žádná jako reklama sponzorovaná, ale je to čistě rada od člověka, který to vystudoval, je to fakt znát. No a jdeme se podívat ještě v rychlosti na počasí. Aktuálně něco kolem 23 stupňů. Republikou prochází takový přehánky. Teďka koukám, že něco ve Vlašimi, taky na Benešově, ještě něco u Varů, před Ústím. Do Prahy by to mělo dorazit kolem 8 večer a mělo by pršet celou noc až do 5 do rána. Tak s tím určitě počítej. S tebou Mára, za chvilku rap DNA. Spin
1: Radio. Radio Spin, jde s tabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

teď mířím ze štrosu do bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

0: a repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA, s tebou Mára, chill na Spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsme si dali tuhletu klasiku ze 70. let. No, bylo to trošku náročnější, ale nakonec Viče a jeho klasiku, doslova klasiku, si uhádnul. No a dneska mám pro tebe něco easy. Říkal jsem si, že to úterý by mohlo být něco trošku snažšího, tak já doufám, že tě tady nepřeceňuji a že těch voiceovek a telefonátů přijde hodně. Budu to hrát jenom jednou. Takže teďka si pořádně vohul rádio, ať to pořádně slyší, sluchátka, na čem posloucháš, takže teď, proveď. Máš? Je vohuleno? Dobře, promiň, nebudu řvát. Tak jo, tohle to je dnešní sample, který hraju jenom jednou. Tak já věřím, že tady ten track máš ze Spinu naposlouchaný a že telefonátů a voiceovek přijde opravdu hodně.
0: Postal si, dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: a repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA, s tebou má Ráčil na Spinu, máme zhruba 15, čtvrt na šest. To znamená, že tady dneska pořád probíhá hledačka dnešního samplu, ten zní dneska takhle. Výsledku chodí samozřejmě správný odpovědi, jak jsem naznačoval dneska, je to jeden z těch jednodušších semplů, ale třeba Jirka, ten se chudák tady teďka trápil ještě před chvilkou.
2: Já vím, co tam budeš zpívat, ale nedovedu si to vzpomenout na to.
1: Vím, co budeš zpívat, ale nevím, jak se to jmenuje. Takže pro Jirku a třeba i ostatní spineři, kteří ještě trošku tápou a nevědí, ale zároveň vědí, tak hodím pár nápověd, aby to hledání dneska bylo snazší. A to třeba to, že tady ta věc je o žrádle. Opravdu nehledej v tom dneska nic složitýho, hlubokým silnýho, je to prostě text o jídle. Na produkci Kenny Ruff, to je docela zajímavý, to možná málo lidí ví. No a třetí věc a třetí nápověda je to týpek z Brna, co musí furt žrát. No a ještě z labelu Blackwood, takže dneska se bavíme opravdu o old schoolu a to českým. Také věřím, že Jirkovi a ostatním spinnerům už to pomůže. Já ještě dneska pustím jednou dnešní sample. Doufám, že ty, co váhali, teďka třeba pošlou voiceovku nebo zavolej.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, a to nahodou na D1, 156. kilák směr Brno, zdrží se tady kolem 10 minut a poskakuje taky ještě příjezd do Prahy, a to po D7. Jinak je to z dálnic všechno, co se týká regionu, tak tady se pořád odklízí nehoda v Plzni na Sadech 35. a taky Ťukanec v Brně na Nových Sadech. Hlavní město, tak tady je to trošku divočejší, nehoda je na pražském okruhu, 19. kilák směr D1, kolem 10 minut, dokonce tam ještě potom další dva kreše, tak s tím když tak počítej, 30 minut ještě si počkáš na pražském okruhu, a to na třetím kiláku Jesenice směr Ruzyň. Ještě se přiblížíme víc do centra, kreš vidím na Štěrbolský spojce, a to za Průmyslovkou směrem na Černák kolem 10 minut určitě. Červeně svítí dál Nuselák, Argentinská, Kbelská, Bělohorská a třeba taky Patočkova. Tak na to určitě bacha, a ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Hey, what's up, this is Jay-Z.
3: Yo, this is Kanye West.
4: And we are JLS.
5: And you're listening to Spin.
6: Hey, we're Maroon 5.
7: It's your boy Neo.
8: Yo, check this out, y'all. This is P. Diddy.
9: Yo, what's up, this is Usher.
10: Yo, this is Wiley.
11: How you doing, we're The Script. And you're listening to Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. DNA Repo na rádiu Spin.
0: Rap DNA máme za 3 minuty půl šestou, tak to znamená, že si odhalíme dnešní sample, ten zněl takhle. Naprosto skvělá věc, originál 2 Weeks Grizzly Bear z roku 2009, no a kdo tady ten track vzal, vysemploval, na to jsem se tě ptal, tak uvidíme, jak jsou na tom odpovědi. Roman poslal voiceovku.
12: Hezké odpoledne, Máro, spinaři, je tady Roman, ale prosím tě, ten sample zní úplně jak Milané od Tafroba, ale nevím, tak uvidíme.
0: No, uvidíme, Romane, protože podobnou odpověď měl třeba i Luďa.
13: Čau, Luďa. Tak proti Diesel Milané. Hele, přiznám se, musel jsem si dohledat úplně konkrétně jakože to, ale věděl jsem, kam jako to směřovat.
0: No, uvidíme, jestli jsi věděl, kam směřovat. Jazzy?
14: Čau, tady Jazzy. Je to Tough Rob a Jay. Akorát já si nejsem jistý tím trackem, jsou to bratři, jak se patří. Mně to došlo hned potom, co jsme spolu skončili. Milané?
0: Ano!
15: Mám rád dobrý jídlo, pití a porno, zemi oblok a hospod, co jsou
0: naprosto skvělý banger, ještě tady volal Honza, ten byl dneska jako první.
16: Ahoj, tady Honza. Jo, já nevím, proč strašně to ve mně vyvolává vzpomínku na Milané od Tafrobače.
0: No a ta vzpomínka byla správně, takže ano, opravdu Tough Rob, J Diesel, Milané, no a taky track, který je vlastně jenom o žrádle, pizza, prostě pasta, úplně všechno a podobně. Jako Žijeme len raz, protože ten track byl reklama na klub Relax, tak tady je to reklama trošku na Ristorante La Bufata. Vyslovuju to úplně hrozně, je to nějaký italský podnik, který už zkrachoval v Brně, ale existoval, a celý klip se samozřejmě natáčel i tam. My si ale jdeme vychutnat jinou lahůdku, a to samozřejmě celý tady ten banger. Takže já děkuju moc, že jsi volal na Rap DNA, a budeme pokračovat zase zítra. Radio Spin.

0: Chill na Spinu, s tebou Mára, za chvilku nám tady odbije 6. hodina, zhruba za nějakých takových 20 minut. Každopádně do té doby potřebuju, aby si posílal voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, případně volal naše číslo 210 32 30 30, třeba jako to udělal Tomáš. Zkrátka, abych ti mohl zahrát svůj oblíbený track na přání.
1: Poprosit internet, money, lemonade. Hele, všem, co teďka mi zejí domů a třeba budou mít dovču jako já.
0: No, Tomáš má dovolenou, já mu to samozřejmě přeju. Říkal, že by si úplně nepřál to hnusný počasí, co se na nás blíží. Takže Tomáši,

já bych si to vlastně docela přál, protože to vedro není úplně optimální. Na druhou stranu, jestli máš dovču, tak doufám, že budeš mít slunečno a že se ti dovča vydaří. Každopádně, pokud si chceš zahrát taky takhle na dovolenou, případně do práce, tak určitě pošli voiceovky, dostane se na tebe, čeká nás hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Takže ještě předtím si dáme Lemonade, což je opravdu taková letní pečka, tak doufám, že tě to příjemně naladí, hlavně i Tomáše do auta. Rádio Spin a s tebou Mára.

0: Tak Indigo zakončují 5. hodinu s tebou Mára. No a samozřejmě teďka startuje hodina, kdy budu hrát jenom tvoje oblíbené pecky na přání. To celých 60 minut můžeš ladit jenom ty nejlepší věci, které baví tebe, který chceš, abych tě zahrál, tak budu hrát. Takže posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, protože tam přistály jenom dvě voiceovky, takže je to škoda, protože určitě ti stihnu zahrát. Jako třeba Lukášovi.
1: Riko 13 Money, nás nezastaví pouta klepeta. Honza Pešta pro celý oddíl 2-5.
0: Takže Honzovi budu posílat taky Jakubu Trmalovi, to je už taková docela klasika.
2: Ať koukám akad rychleji, no, trošku víc.
0: Trochu víc, zkazuje Honza, já se k němu přidávám, prostě když nemůžeš, přidej víc. To je sice track, který sem nepatří, ale pro Jakuba Trmala už to prostě takhle je. A ještě Fredimu.
3: Chce mi tam něco dobrýho, já vás poslouchám teď. H1-6.
0: H1-6, hele, pro tebe Freddy, myslím si, že úplně ideální věc je v momentální situaci nápoj omamný. Takže užívej večer, Freddy, a objednávej další tracky na přání. Ještě mrkneme na počasí, aktuálně je tam ještě pořád teplo, ale to se může za chvilku změnit, protože republikou prochází velká přeháňka. Kolem 23 stupňů, teďka je to aktuálně ve Vlašimi, Sázava, míří to dál vlastně na sever, no ale do Prahy ta největší bouřka přijde kolem 8 večer a bude celou noc, takže se na to určitě připrav. S tebou Mára a startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
4: Spin Radio.
5: Plavčíku?
6: Ano, kapitáne.
5: Co to máte za příšerné tetování?
6: To mi udělal kuchař Stefan v Podpalví.
5: To je příšerný, proč nešel k Tundrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tundrik Tatu, rozumíš?
6: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
5: Přes Instagram. Napiš tam Tundrik Tatu a okamžitě ho začni sledovat.
7: Radio Spin.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, máme 7 minut po 6, to znamená, že nám tady odstartovala hočka, kdy budu hrát jenom podle tebe, takže pořád můžeš objednávat do naší mobilní aplikace, případně na naše číslo 210 32 30 30, já ti samozřejmě moc rád zahraju a jdeme se podívat na další tři tracky, které tady budu hrát, třeba Fiky.
1: Fiky, čau, chtěl bych od Viktor a Šína o nostalgii, trko pro Dianu, pro Denisu, že mám všechny rád.
2: Že máš všichni rád, dobře Fiky, tím, že máš rád, tak já ti tady pošlu samozřejmě nostalgii od Viktora Šína. Zahraju taky samozřejmě Jakubovi.
3: Dobrý, Kuba z Karvine volám. Já bych tě nechal zahrát pro brachu Jarka Guidu a pro Milana Ference písničku Refu, bez tebe to nedávám.
0: No tak jo, tak jeden Refu, taky už je hozený v playlistu. Teďka Jakub a Fiky zněli úplně stejně, ale kdo nezní úplně stejně, je samozřejmě moje sestra.
4: Aj Máro, teď tě tady se Sárenkou posloucháme, ona se na mě gebí a moc bychom tě chtěli poprosit o nějaký ten song. Já myslím, že ty víš jakej. Děkujeme, tvoje ségra a Neteč. Ahoj.
0: Jaké je to pík prostě, když ti tvoje ségra a desetiměsíční Neteř prošle prostě voiceovku do práce. Já myslím, že naprosto perfektní, takže si dáme jednoho Eminema Superman, protože moje ségra je takový Superman. Kdybyste ji viděli, ta je hustá. Tak posílám pro Sáru a taky samozřejmě všem spinnerům jednoho Eminema. Radio Spin.

0: 10 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Jako malý místo seriálu jsem čuměl do prázdný otevřený lednice. Trochu jsme vyrostli, čumím jak vyhazujeme otevřený krabice. Krabice od věcí, co bolej, mým vrsený lidi ve 3 ráno na lince. Taky jsme mým vrsený olili po všech těch.

0: Čo na Spinu, s tebou Mára, nějakých 20 minut po 18. hodině, to znamená, že tady pořád pokračujeme s Hoďkou, kdy hraju jenom podle tebe, tak toho využij, protože apka se nám začíná vyprázdňovat, takže budu určitě moc rád, když mi tam pošleš nějakou voiceovku, jako to udělal, myslím si, že Michal.
1: Čau Spin, můžeš nám tam zahrát Momo a Mike Spirit, sny? Děkujem.
0: Hele, sny tady bohužel nemám, ale co ti můžu nabídnout, je skvělej banger ještě se Separem z Pilsy, samozřejmě Momo a to Vyrobím tlak, tak to nás čeká jako první věc. Zahraju taky pro Jirku.
2: Třeba M-Sport, je tam všem čávům ze Smíchova. Hlavně pozdravu Štefana Kurinu.
0: Dobře, takže zdravíme Štefana, budeme mu posílat M-Sport a ještě zahrajeme pro Gumiče.
3: Čau, tady Guma, dneska dáme Gleba, Erikem a s Barbarou. Bude to teda pro všechny spinnery, který potřebují mít lepší náladu jako já, protože dneska mám špatnou náladu a samozřejmě pro tebe do studia.
0: Gumič, ty máš špatnou náladu. Hele, víš, co ti zlepší náladu? Tvoje vlastní voiceovka, co jsem ti tady vyrobil.
4: Rádio Spin!
5: To poslouchaj.
4: To nejlepší rádio.
0: Rádio Spin. Tak doufám, Gumiči, že tohle to ti aspoň vytvořilo trošku úsměv na tváři. No a my si začneme hezky s tím Momem, protože venku nám začíná bouřka, už se blíží Českem, tak myslím si, že Vyrobím tlak je úplně ideální track. Tak posílám Michalovi a samozřejmě všem spinnerům. Rádio Spin a hodina, kdy hraju jenom podle tebe.

Rychlá doprava na rádiu Spin za svým pohledem na dálnice, a to konkrétně D7, která poskakuje na příjezdu do Prahy. Zmíním taky ještě nehodu na D10, 14. kilák směr Turnov, tady jsou tři borci v sobě, a ještě D11, 56. směr Praha, tady je neprůjezdný pravý pruh. Co se týká regionu, tak tady vidím akorát jeden ťukanec, a to v Brně na okružní, jinak je to čistý. Hlavní město, tady je kolona na Kbelský směrem do Letňan, zhruba na 6 minut. Ještě zmíním nehodu, a to v Teplický, je to na Stříškově. Jinak je ta Praha docela průjezdná, ještě Nusilák tady ukazuje nějakých zhruba 6 minut. Nehoda ještě na Plzeňský, to jsem málem zapomněl, ale jinak je to v cajku, takže buď hlavně opatrnej, kdyby si měl něco ze silnic, určitě dávej vědět do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat naše číslo 210 32 30 30 a k tomu můžeš přidat i track na přání.

0: pěti odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: A jak jsem slíbil, v chillu na Spinu pokračuje Hoďka, kdy hraju jenom podle tebe. Máme zhruba 2 minuty po 6:30, to znamená, že máš zhruba ještě takových 20-25 minut, kdy můžu zahrát tvoje oblíbené pecky, takže to určitě nepodceň, protože mobilní aplikace je naprosto prázdná, takže jestli posloucháš přes apku, není nic jednoduššího, než kliknout na nahrát zkaz, jukebox, namluvit mi krásnou voiceovku a já ti track samozřejmě zahraju. Komu zahraju dál, bude třeba Seky.
2: Seky, Ben Kristoval, úžasná. A že to přijdu Diance.
1: A taky Denise, to jsem ještě slyšel, bohužel už nahrál, ale tak aspoň já se o to postarám. Dlábovi, toho jsem dlouho neslyšel, tohohle týpka, ten se ozval do apky.
3: Darec Máro, tady Dlába, jestli bys vypustil klasiku Red Zeda, Rave in the Grave, na takovej pohodovější večírek. U nás je ještě sluníčko hezky, tak asi zapnem grill a natáhnem si nohy. Víte se hezky, čus.
1: Ježíš Dlábo, ty mi normálně děláš chutě. Co bych si taky dal? Prostě nohy nahoru, grill. Využijte toho, protože se blížíte bouřka, tak ať to ještě stihnete. A stihnu ještě track pro Nadíz.
4: Ahoj, ahoj Máro, krásný úterý přeju. Poprosila bych tě dneska o písničku Těba si pamätám, feat Ego. Pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchají a všem přeju krásný den a ať to utíká těm, co jsou v práci. Děkuju, čus, čus.
1: Taky díky za tenhle track, tak ti to posílám, naději, že ti to v práci utíká a samozřejmě ještě všem spinnerům, který musí být v práci. S tebou Mára.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 5. květen, úterý a já doufám, že máš krásný den, že tady Čau na spinu s tebou dělá dobrý věci, protože můžu hrát ještě zhruba nějakých 10-15 minut tvoje oblíbený pecky na přání, tak já doufám, že to ještě využiješ. Do apky přistály dvě voiceovky, jdem se na ní podívat, jedna byla třeba od Jirky.
1: Ahoj, ahoj Máro, zahraješ mi tam něco od Rickyho Rose, díky.
0: Rick Ross, já jsem tady vybral, měl jsem tady Hustlin připravený, ještě nějaký další tracky, ale nakonec jsem tady vybral Drakea, právě na featu ještě s Rick Rossem, Money in the Grave, dlouho jsem to neslyšel, navíc se o Drakeovi teďka dost mluví, tak doufám, Jirko, že to je v pořádku, zahraju taky pro Péťu.
2: Ahoj, tady Péťa z Jihlavy, mohla bych poprosit o zahrátí písničky Slunce, Separate PTK, když už nám to sluníčko zmizlo, tak aspoň takhle, pro všechny prostě, co mají rádi sluníčko, život. Díky moc, papa.
0: Taky díky, Péťo, za takovýhle krásný vzkaz. Doufám, že se parti trošku zlepší náladu. Nebo třeba i právě Drake a Rick Ross, kterýho si dáme právě teď. Takže posílám Jirkovi, všem posluchačům Rádia Spin, ještě objednávej svoje oblíbený pecky do naší mobilní apky nebo na naše číslo. Rádio Spin, s tebou Mára. Yeah, yeah.

0: Nedemluvě zdy strop vypadá jak roz. Hejbou se, tančí vals. Nevidím zrak, necítím face.
1: Melanch od Iza a Nick Tenda nám zakončuje 6. hodinu, s tebou byl dneska Mára. Tady ten poslední track, tak ten byl od Kuby.
2: Chci poprosit od Nick Tenda a Iza Melanch, tobě a všem.
1: Mně všem děkujeme moc, Kubo, za tady ten naprostej banger. No a my se už musíme rozloučit, ale neboj se, od 8 tady bude Anička Oravcová se svým pořadem Street Cypher. Opět novinky, starý nový hip-hop. Myslím si, že se máš na co těšit a my se ještě v rychlosti podíváme na počasí. A aktuálně je to opravdu takový to ticho před bouří v Praze 19, v Plzni už ta bouřka je, je to taky teďka před Hradcem a okolo Kolína, no a to největší peklíčko, tak to se blíží do Prahy kolem 8, věřím, že třeba do Plzně už to přistane trošku dřív, tak se na to připrav, bude to pěkná buřina celou noc, ale zítra už by mělo zase vykouknout sluníčko, být kolem 22 stupňů. S tou byl Mára a těším se na tebe zase zítra, ahoj.
3: Spin Radio.
4: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun

0: slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec. Na rádiu Spin.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

0: na Rádiu Spin.
1: Včera jsem objevil soutěž v Estonsku o nejlepší prase. A zajímalo mě to tak, že jsem si říkal, že bychom mohli zkusit, jestli by taková soutěž mohla fungovat i u nás.
2: No a mohla. Stačí najít ten správný prostor.
1: Toho správného sponzora.
2: A můžeme to celý spustit.
1: Protože slyšet to, to byl fakt zážitek.
2: A vidět to, jak se u toho tváříte, jak u toho vypadáte, by byl zážitek mnohem větší.
1: Ovšem prase, který by se zasloužilo první místo.
2: Je prase, který odvážný, je prase, který se nebojí výjít s pravdou ven.
3: Máte tam spoustu krásných prasat, ale nejhorší snad v lese potkat teplý pras, jakože kví, čuj.
2: Takže si hoďte bokem na tuhletu queer hymnu. No a zítra ráno se budem těšit, že dom dorazí s nějakým dalším bizarním nápadem.
1: Mám?
2: Quick.
4: Poslám něco jinýho, prosím, Spine.
5: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Radio Spin. DC. Unos. Dos.

0: Spine Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, je úterý něco po 8 a to znamená, že začíná Street Cypher, pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, který ti přináším já, Anička. Dneska máme hezký datum 5.5. a zároveň je to také dneska 16 let, co pro tebe připravuju pořad Street Cypher. Takže to je docela hezký číslo. Ještě dnes si pamatuju ten první den, co jsem byla v éteru v roce 2010, když ten pořad nebo ten projekt připravil Kosiga. A já jsem tam vždycky chodila jen na 5 minut každý týden mluvit o nějaký zajímavý knize, kterou jsem zrovna přečetla. No a to nám zůstalo, o těch knížkách ti povídám pořád. Každopádně za ty roky se i programová struktura různě měnila, vyvíjela, ale některé věci zůstaly ty samé už od počátku. Takže co nás dneska čeká? Nějaký zajímavý témata. A také ti řeknu dneska o hip-hopovém festivalu, Hip-Hop Cinefest, který teď po 2-3 týdny ještě streamuje všechny dokumentární filmy, experimentální filmy, krátké filmy, videoklipy, co se týče hip-hopu z celého světa zdarma. Takže pokud tě zajímá film, pokud tě zajímají různé dokumenty, tak to je místo, kam se musíš podívat a já ti dneska řeknu, co všechno tam najdeš, je to fakt super. A včera jsem to projížděla a stojí to za to. Kromě toho, v každé hodině bude jeden díl listování rapem. No a samozřejmě vždycky před koncem hodiny ti zahraju dnes skladbu z dnešní desky týdne, což je projekt, který vytvořil Odyssey a spolu s Henem. Heno je rapper a producent, a který pochází z Marylandu a dali dokopy tenhle projekt. Odyssey to celé produkoval a mixoval a většinu rapu tam má na starosti Heno, i když Odyssey se taky připojí na nějaký ty feety. Takže to dneska probereme v rámci desky týdne. No a samozřejmě i nějaká nová hudba, no a tahleta Do You Hear Me? A track, který ti posílám právě teď, je od Prophecy na featu This Smoke. A jdeme na to. Street Cypher. Radio Spin.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na Rádiu Spin.
1: Salt Pepa a DJ Spinderella tvoří skupinu Salt and Pepa, která vznikla v roce 1985 v New Yorku. Dodnes jsou tyto ženy považovány za první dámy rapu, a to přesto, že v počátcích jejich kariéry byl autorem většiny jejich textů producent Herbie Lovebug. Salt and Pepa vydali první desku v roce 86, nicméně jejich dodnes nejúspěšnější album s názvem Very Necessary vyšel v roce 93, no a tam najdeme i single What a Man. V hip-hopu je běžnou praxí půjčovat si samply ze starších hitů, no a to je případ i této skladby, kterou Salt and Pepa nahráli ve spolupráci s R&B skupinou En Vogue. Původní verze tohoto tracku od soulové zpěvačky Lindy Lindell vznikla v roce 1968 v legendárním studiu Stax Records. Ve verzi, kterou přinesli Salt and Pepa, reperky oslavují všechny dobré muže, a to zejména ty, kteří jsou pozorní, nebojí se projevovat emoce, pečují o své děti a jsou věrní. Ve videoklipu k tomuto singlu z ledna roku 94 tyto muže znázorňuje například Tupac či Tretch ze skupiny Naughty by Nature.
0: Listování rapem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hip-hopu. Radio Spin.

0: Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Přesně tak, Anička za mikrofonem. Dneska slavím tady spolu s tebou 16 let v éteru rádia Spin. No a jedna věc, která se za ty roky rozhodně nemění, je to, že je pro mě strašně důležité ti vždycky hrát nějaký reperky, zejména ty, které nejsou úplně součástí pravidelné rotace, mainstreamu a tak dále. A zároveň mám vždycky strašně radost, když objevím nějakou reperku, která

také velkou historii, samozřejmě hip-hopkem, který se letos vrací, a takže já doufám, že tě to těší tak jako mě. Teď očekuju website 107 dní. A samozřejmě pořád jsou oznamovaný nový jména a nebudou tam chybět ani rapperky. A přijede Sarak, což je moje srdcovka úplně nejlepší, už jsem s ní tuším dvakrát dělala rozhovor a rozhodně to je žena, která má na stage výbornou energii, femininní energii a zároveň to je pořádný diktát, takže doufám, že se opět tam v tom publiku neobjeví nějaký buran, který na ní budu křičet ukáž kozy, a to rozhodně není to, proč rapperky vystupují na pódiu a zejména rapperky kalibru, jako je Sarak. Kromě toho vystoupí Starlight a nebo Soul Sane, takže to jsou rozhodně jména, na které se můžeš letos těšit na hip-hop campu, tak jsem si řekla, že to dám i do playlistu. Takže starší věc, Sarak, Dynasty a Aquanaru, Boom Bap, Back. Ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Nedávno se také udělovaly ceny Webby Awards, což je odevzdávání cen, který má 30-letou tradici, už vlastně u zrodu internetu se vytvořila takováto kategorie, která udělala ceny různým kreativcům, ať už jde o podcasty, hry, AI, samozřejmě socky, jakékoliv kreativní vyjádření na sociálních sítích. No a dva lidi mě teda potěšili, který vyhráli, a ten jeden to je Josh Johnson, to je komik, stand-up komik, který každý týden vydává jeden díl, a co je na něm skvělé, je, že pořád má nové tématiky, že občas, když máš jako stand-upistu, tak ten jeden special se teda jako opakuje v různých městech, ale Josh Johnson dokáže docela hodně rychle zpracovat dění, které se děje zrovna teď, a přenést to trochu i s tou nadsázkou, s tím humorem pro stand-up. Já jsem na něm byla i v Berlíně live, takže mám rado, že to vyhrál, a tam je vždycky dvě kategorie. Jedna, co uděluje ta komise, která je složená z různých samozřejmě kreativců, lidí, manažerů, ale také lidí, kteří v minulosti vyhráli. A pak je People's Voice Winner, takže samozřejmě za co hlasují lidi. Takže Josh Johnson to vyhrál v obou, od obou, od profesionálu i od lidí, a to v kategorii Special Comedy. No a druhý, který vyhrál od lidí teda tu cenu v rámci sociálních sítí v kategorii Arts, Culture and Lifestyle, je Vic Mensa a jeho série na Instagramu, jeho reelska, kde vždycky odtrhne nějaký pomeranč a zatímco ho loupe, tak vysvětlí nějaké téma, které se týká politiky, aktivismu a tak. Takže mám radost, že Vic Mensa to vyhrál. Nedávno také má hodně dlouhý rozhovor s Trevor Noah, což doporučuji, když tě to zrovna tohle zajímá. No tak jsem si říkal, že si toho Vika zahrajeme. Vic Mensa a Zachary a jejich Freedom ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: organizations that didn't just defend themselves from specific acts, but initiated acts of terrorism. Do you favor that in this country?
1: No, I think that the conditions that prevailed in Kenya forced the Mau Mau to take action, and any action that they took...
2: Radio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
3: Tak, máme pár minut před koncem první hodiny dnešního Street Cypheru a to znamená, že jdeme na desku týdne. A ta se jmenuje From Tacoma with Love a je to kolaborace mezi Heno, rapperem a producentem a Adesi, což je taky rapper i producent a hlavní producent celé desky tady From Tacoma with Love. Doporučuji teda podporovat nezávislé umělce například přes Bandcamp a ty mají vždycky, tuším, v pátek akci a slevy na stahování a samozřejmě si tam můžeš pořídit i LPčka, pokud vinily, pokud tohle je your fashion. Výbor, dneska jsem to poslouchala celý den, great vibes tady na tomhle CDčku. Jak jsem říkala, veškeré texty jsou od Hena a občas se tam objeví i Odyssey na featu. No a jako první si zahrajeme skladbu, která se jmenuje Good Habits a posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Začala nám druhá hodina dnešního Street Cypheru pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, který pro tebe připravuju už 16 let. Dneska oslavujeme to Sweet 16 a tady spolu vždycky v úterý od 8 večer. No a jedna věc, která se za ty roky rozhodně neměnila, je to, že je pro mě strašně důležité pouštět rap, který je nějakým způsobem politický, který odkazuje nebo obsahuje i nějaký ten odkaz. A není to jen tak nějaký tlachání, ale často s nějakým opravdu důležitým vzkazem. No a nedávno jsem objevila novou skupinu, říká si The Neighborhood Kids, a je to kolektiv hip-hopový ze San Diego z Kalifornie. Jsou tam dva MC a DJ a jejich jako mise je opravdu měnit svět prostřednictvím hip-hopu, vytvářet nějakým způsobem komunitu, která se nebojí říci věci tak, jak jsou, zejména v dnešním světě je to strašně důležité. Propaganda, mis, disinformace, různé tyhle věci, jak se všechno vlastně mění v autoritářský režim a co se ve světě děje, tak je důležité nejen kriticky myslet, ale také říkat věci nahlas, protože těch obyčejných lidí je víc než ty elity. A to je také vzkaz Voices of the Revolution, což je nové album od The Neighborhood Kids. No a vybrala jsem do dnešního playlistu skladbu, která se jmenuje Push. A na featu je tam Bambu, což je také hodně, hodně velký revolucionář a rapper, který pochází z Kalifornie. Takže ti to posílám právě teď jako novinku. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na Rádiu Spin.
1: Chuck D a Flavor Flav jsou zakladající členové skupiny Public Enemy. Počátkem 80. let se potkali na univerzitě na New Yorkském Long Islandu a první album Yo Bum Rush The Show vydali v roce 87. Do historie hip-hopu se zapsali jako jedna z nejdůležitějších skupin politického rapu. Ve svých textech často kritizují americkou společnost a média. Na čtvrtém albu Apocalypse 91 The Enemy Strikes Back z roku 91 najdeme například single Can't Trust It, ve kterém Chuck D rapuje o tom, že dnešní korporátní svět je v podstatě jen nový způsob otroctví. Tomu odpovídá i vizuální zpracování videoklipu. Černobílé provedení odkazuje na neustálý problém s rasismem. Stejně jako v minulosti na plantáži, černoši jsou vykořisťováni v továrnách, kde je mají pod dohledem bohatí běloši. No a z dozorců s bičem na bavlníkových plantážích se stali policisté, kteří diskriminují etnické a rasové minority. Členové skupiny Public Enemy jsou dodnes aktivní na hiphopové scéně, jsou neustále politicky angažovaní, no a na kontě mají 17 studiových alb.
0: Listování rapem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hiphopu. Radio Spin. Here come the drums.

0: the slow-mo.
1: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Přesně tak, Anička za mikrofonem. No a důležitá informace pro všechny, kteří mají rádi dokumentární filmy, filmy a seriály a různé zpracování vizuální, zejména s hiphopovou tématikou, protože šestý ročník hiphopového festivalu, který se jmenuje Hip Hop Cinefest a který se momentálně koná v Římě, má k dispozici všechny filmy, které byly letos nominovány na tenhle festival, k dispozici zdarma streaming. Jediné, co musíš udělat, je podívat se na jejich webovou stránku, což je hiphopcinefest.org. Tam se bezplatně zaregistruješ, je to easy peasy, dáš tam jenom jméno, e-mailovou adresu a password a až do 24.5. budeš mít přístup ke všem různým věcem, který Hiphop Cinefest nabízí. Například je tam samozřejmě klasické dokumentární filmy, pak jsou tam krátké dokumenty, které mají kolikrát třeba jen 5 minut. A je tam i kategorie experimentálních filmů, což znamená, že jako film, který nějakým způsobem nesleduje nějakou tradičnou strukturu vyprávění příběhu, ale spíš se zabývá i tím, co všechno film dokáže na... Není to třeba natáčeno na klasickou kameru nebo na... jenom přes mobil a jsou tam různé vizuální efekty, které do toho vkládají zajímavé věci. A jsou tam i dva filmy, které jsou fikce, teda jako opravdu jako film, žádný dokument. A ten jeden je z Japonska, který se jmenuje Walking Man a je to o mladém rapperovi a ten druhý je z Francie. Jo, a ten byl dokonce na jiných festivalech oceněný. Zamlan Paradise se to jmenuje. Kromě toho, že si můžeš teda zvolit taky kategorii, jestli se chceš jako nějaký experimentální film, krátký dokumentární film nebo něco jiného, tak si můžeš vybírat podle kategorií a je to opravdu zahrnující celou hiphopovou kulturu, protože to nejen o rapu, což je většina známých filmů, ale samozřejmě breaking, beatbox, DJing, tanec, breakdance, fotografie dokonce, graffiti samozřejmě. Z celého světa zajímavé dokumenty hiphopcinefest.org. Když se podíváš, máš všechen ten streaming těchto úžasných věcí zdarma a některé jsou fakt zajímavé, takže ti to vřele doporučuji podívat se na to, protože je to všechno free. Jsou tam samozřejmě i dokumenty, které se zaměřují jenom na ženy a také se tam zaměřují třeba na queer komunitu a na to, jakým způsobem třeba v Německu, Anglii, Švýcarsku i dokonce v Bolívii ženy rapují, jsou za mikrofonem, ale také jak tančí, jako mají v tom historii. Takže Hiphop Cinefest, Cinefest se to píše, .org, ti doporučuju, podívej se na zajímavý festivalový filmy, dokumenty a tak dál. No a tak jsem si říkala, že si, protože mě teda baví všechny ty dokumenty o graffiti, protože to je jedna věc, která mě vždycky fascinovala, tak si teď dáme nějaký ty rapový skladby, které jsou pro všechny writery. Tak začneme Artifacts, Wrong Side of the Tracks. Posílám ti to právě teď, pořadu Street Safe.

0: Proč to děláš, Reggie?
1: Co jako? Co myslíš, nebo co?
0: Co o to jako čekáš? Slávu?

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.
1: Přesně tak, Anička za mikrofonem, máme 10 minut do konce další hodiny, druhé hodiny dnešního Street Cypheru, takže to znamená, že jdeme na další skladbu z dnešní desky týdne a to je nový projekt, který dali dokopy Heno a Odyssey, který reprezentují Maryland a Heno je, je umělec, rapper, producent, je to první generace etiopských Američanů a vlastně dělá hudbu už nějakých těch pár let pořádných a spojili se teda už od roku 2016 minimálně a spojilo se s Odyssey, který celou tuhle desku produkoval a text většinou teda Heno, který je ten hlavní rapper, občas tam Odyssey také něco přidá za bars. Najdeš to například na Bandcampu, je strašně důležité podporovat nezávislé umělce, zejména v době, kdy je té hudby tak strašně moc, že jeden by to ani nestihl konzumovat, kdyby to dělal celý 24 hodin 7 dní v týdnu, takže Odyssey, který má skvělý živé vystoupení, několikrát už byl v Praze, pořád mě to baví. Naposled jsem si na jeho koncertě v Praze koupila trošku takovou to na plece plátinu. Mám ji podepsanou a je to snad úplně nejlepší, jako jsem kdy měla. Takže s Odysem a jeho merchem chodím do práce a z práce i do rádia každý den. Takže nový projekt Odyssey and Heno se jmenuje From Tacoma with Love a skladbou, kterou jsem přidala do dnešního playlistu, se jmenuje Say More. Posloucháš Street Cypher na Rádiu Spin.

0: gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, Anička za mikrofonem začala nám třetí a poslední hodina dnešního Street Cypheru. A dneska také oslavujeme tady spolu 16 let, co je doba, kdy ti připravuju tady tenhle pořad, který je zaměřený na nezávislou hip-hopovou scénu, ale také na R&B a samozřejmě věci s tím spojené. A teďko nám dorapoval Big Krit, jeho nový singl se jmenuje Sunset Vet. Big Krit je jeden z největších nezávislých umělců jižanského amerického hip-hopu. Dělá to úplně skvěle, mění často styles a flows a je to člověk, kterého nelze úplně zaškatulkovat do nějaké jedné kategorie. No a Kirby je také zpěvačka, která pochází z jihu, která také píše texty pro jiné další zpěvačky a kariéru už má dlouhou, ale myslím, že je docela dlouho trvalo najít tu její lane, tu dráhu a tu linii, která by si měla držet. No a nedávno vydala album, která se jmenuje Miss Black America, a kde také je na featu Big Krit, jeden z těch skladeb. No a tam zpívá krásným svým soulovým hlasem a také to spojuje se společenskou kritikou, s historií jižanského, jižanské americké scény, kultury. Samozřejmě to má co dělat za afroamerickou kulturou, s nějakým dědictvím, otroctví a tak. A nová skladba se jmenuje Lose Myself, je k tomu videoklip, to je další věc, které mě u Kirby baví, její vizuály jsou on point. A tak to ti posílám právě teď pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na Rádiu Spin.
1: Lupe Fiasko začal repovat v 19 letech v Chicagu ve sklepu svýho táty. O pár let později potkal Jay-Zho, který mu pomohl k podepsání nahrávací smlouvy s Atlantic Records, kde Lupe vydal debutové album Food and Liquor v roce 2006. Na této desce najdeme i Grammy oceněný single Daydreamin. Lupe zde rapuje o snění s otevřenýma očima. V první sloce se staví do pozice robota, který se sezora dívá na svět kolem. A v druhé sloce pak kritizuje hip-hop, zejména propagaci drog, sexu a materialismu, což jsou také určité formy úniku z reality. Lupe se nechal slyšet, že tento single se na desku dostal jen proto, že na tom trvala nahrávací společnost a dodnes z této skladby nemá žádný podíl na zisku. Říká se také, že to byla hackerská skupina Anonymous, která donutila Atlantic Records v roce 2014 rozvázat s Lupem smlouvu a vydat album, které nechtěli pustit ven, a to jen proto, že neobsahovalo žádnou popovou skladbu. Lupe dnes mimo jiné učí na MIT, jedné z nejprestižnějších amerických univerzit, a spolupracuje s Google na propagaci umělé inteligence jako vhodné výpomoci při psaní rapových textů.
0: Listování rapem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hip-hopu.

0: Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Royal Family Carterových byli i na letošní Met Gala, které se uskutečnilo nedávno. Je to den, dva, myslím. Bylo to akce, která je každý rok na oslavu módy, módního průmyslu. Jsou tam pozvaní samozřejmě nejvyšší, nejdůležitější elity, populární osobnosti, celebrity. A každý rok to má nějaké téma. Tento rok to téma bylo Fashion is Art, něco takového prostě, umění a umění jako třeba byly tam reference na

objednává a každá z těchto sites, která poskytuje dovoz, tak tvrdí, že to bude hned a do 24 hodin, kde si to si, což samozřejmě dělá velký tlak na ty zaměstnance. Dokonce jim nepovoloval ani pauzu na to, aby si došli na záchod, takže pak to dopadlo tak, že museli se vyčůrat do lahve. No, takže tak. Jeff Bezos rozhodně a je vlastně celá, můžeme se bavit o tom, jestli nějaký multimiliardář vůbec ještě je morálně zásadním čistým člověkem etickým a samozřejmě investuje v různých korporacích, podporuje například i Izrael, což se nelíbí hodně lidem, který zastupují spíš Palestinu. A má samozřejmě různý shares i v nových technologiích, dohled, který dohlíží na lidi, zejména v AI. Takže některé celebrity to odmítli tam jít, no ale spousta jich se toho zúčastnila. Mě strašně baví si jíždět Reelska, kde různí influenceři komentují tady tyhle looks, zejména když to komentují vtipně. No a Jay-Z, Beyoncé i Blue Ivy se letos objevili také. Mně se to moc nelíbilo, to, co měla Beyoncé na sobě. Myslím, že roky předtím jí to padlo víc. Byl tam i Bad Bunny, který tam přišel o několik desítek let starší. A byly tam zajímavé kostýmy a byla tam samozřejmě i Rihanna a A$AP Rocky, ty to moc slušelo, tak se si řekla, že si zahrajeme Lemonade a já doufám, že třeba se už dočkáme od Rihany i nějaké další hudby. Hey!

bouncing around, bouncing. Shout out to them people.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Klasika od Tribe Called Quest, Stressed Out, v dnešní době je docela lehký být vystresovaný. No a právě květen je měsíc povědomí o duševním zdraví, který se v Spojených státech koná už od roku 1949. No a vlastně celá ta tématika o duševním zdraví, depresích, anxiety a různých těchto tématech je samozřejmě něco, co se dostává, nebo už je v podstatě v hudbě docela běžné. Nevždy tak k tomu bylo, já mám zrovna jednu studentku, která píše o tom bakalářskou práci, jakým způsobem se mluví o mentálním zdraví, zejména v rapu, takže se těším, až si to přečtu, co všechno zjistila. A já si myslím, že je strašně důležité dbát na to, že na to, abyste byli v pohodě, abyste se nezabývali nesmyslama, i když je to těžké v dnešní společnosti, když musíš makat jen na to, abys měla na nájem například. A pak si něco ještě mohla koupit na sebe a třeba si nechat udělat nechty. Dnešní neoliberální kapitalismus vůbec nerespektuje nějakou balanci pracovního a soukromého života. Hustle everywhere, no ale různě si tak sebou také neseme traumata třeba z dětství a z dospívání a starat se o to duševní zdraví je strašně důležité. Já osobně chodím na terapii už asi 3 roky, není to úplně levná záležitost, ale určitě prospěšná. A kolikrát i proto, že ty lidi, co by to potřebovali víc než já, tam prostě nedojdou. Takže o mentálním zdraví je také důležité mluvit i v hudbě, tak si dáme nějaký ty rapery, který o tom takhle hezky povídají. Například i Joey Badass a jeho track Survivor's Guilt posílám právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
2: I thought I was going crazy, you know? And like, I realized that I wasn't the one that was crazy. I realized that it's the system that was built against me, you know? And like, I'm not supposed to be talking about this. And that's the corruption of it, because like, me just saying it is absurd. And I want people to open up their eyes and realize that I'm not wrong, you know? I'm just an open-minded individual, and people should be more open-minded. We're trying to build up our lives to have material things, and those don't satisfy our needs. What are we living for?

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Tak máme pár minut do konce dnešního Street Cypheru. Dneska je speciální den, protože slavím tady s tebou 16 let v éteru Rádia Spin, takže netrofám si říct, že dalších 16, ale rozhodně mě to ještě baví, tak ještě tady chvíli zůstanem. Každopádně teasing na příští týden a probereme další důležitou klasickou desku z roku 2006. To bude Lupe Fiasco a jeho Food and Liquor. Na to se strašně těším. Lupe Fiasco je z mých oblíbenců. Samozřejmě bude deska týdne a ta bude od Black Milk. Jeho nový album se jmenuje Ceremonial a vždycky před celou ti pošlu jednu skladbu a určitě bude i listování rapem. No a samozřejmě ti připomenu, že playlisty najdeš na mém osobním Instagramu Anna Potržítko Oravcová a tam najdeš spoustu playlistů za posledních několik let, takže se můžeš podívat, co všechno hraju. Já se loučím jako vždy poslední skladbou z dnešní desky týdne, což jsou rapeři a producenti ADC a Heno. Jejich nový projekt se jmenuje From Tacoma with Love, je na všech streamingových platformách k dispozici. Poslední skladba je Guiding Me. Já se s tebou uslyším zase příští úterý a ty posloucháš dál Radio Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Včera jsem objevil soutěž v Estonsku o nejlepší prase. A zajímalo mě to tak, že jsem si říkal, že bychom mohli zkusit, jestli by taková soutěž mohla fungovat i u nás.
2: No a mohla. Stačí najít ten správný prostor.
1: Toho správného sponzora.
2: A můžeme to celý spustit.
1: Protože slyšet to, to byl fakt zážitek.
2: A vidět to, jak se u toho tváříte, jak u toho vypadáte, by byl zážitek mnohem větší.
1: Ovšem prase, který by se zasloužilo první místo.
2: Je prase, který odvážný, je prase, který se nebojí víc pravdou ven.
3: Máte tam spoustu krásných prasat, ale nejhorší snad v lese potkat teplý prase, jakože kvík, kvík, kvík, čuj.
2: Takže si hoďte bokem na tuhletu queer hymnu. No a zítra ráno se budem těšit, že dom dorazí s nějakým dalším bizarním nápadem.
1: Mám?
2: Quick.

0: viděl jsem jeho reakci, uh-huh. měl nějaký rozhovor pro televizi a říkal, že ho to baví, uh-huh. ale těžko říct, víte, jak je jedna věc, kterou říkáte do televize a do rádia, a druhá věc, co si myslíte v soukromí, a přece jenom ta věková propast je mezi náma velká. Zkoušel jsem hrát na bicí nástroje, do toho mě přihlásila mamka, když jsem chodil do 4. a 5. třídy, uh-huh. ale měl jsem vyklepané ruce, vydržel jsem jako 2 roky. Já jsem viděl vždycky hodnotu v hudbě, hlavně v knowledge, uh-huh. protože ty peníze, šperky, to ti můžou vzít, to můžeš projebat, to ti můžou vzít.
1: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
0: Já doufám, že peníze.
1: Co by si s tím chtěl řešit ty?
0: Jediný důvod, proč by mě Donald Trump pozval do Bílého domu, by bylo, aby si mohl ohřát polívku na moje jméně a získat nějaké hlasy.
1: Jaký je tvůj největší rapovej sen?
0: To je barák v Miami a dlouhá příjezdovka. Prostě tu největší nechutnost, co vidíš v nějakém videoklipu. Spin
1: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Talk rádia Spin, nejen o rapu. Dneska to bude hlavně o rapu. Pozvání přijal synek z Ostravy, Sergej B. Ten v pátek 14. listopadu pokřtí desku 713 až na věky v Ostravě v prostoru Dolních Vítkovicích Brick House a o pár dní později vystoupí i v Praze. Sergej, vítej na Spinu.
0: Zdár, děkuji za pozvání.
1: Tak začneme občansky odpovědně. Na začátku října byly volby. Byl jsi volit?
0: Ne.
1: Ne?
0: Nebyl jsem volit.
1: Proč jsi nebyl volit?
0: Protože... Protože já jsem byl volit předchozí roky. Uh-huh. A pak, nevím, jsem začal číst více literatury a došlo mi, že levice, pravice, prostě rozděl a panuj. Uh-huh.
1: Že... Nedává ti to smysl?
0: Ne, nedává mi to smysl, jsem více konzervativní, uh-huh. a mám více k názorům, co mají motoristé sobě, uh-huh. ale stejně neangažuji se do politiky a nebyl jsem zvolit, nevyšlo mi to časově a nepřikládal jsem tomu takovou důležitost tenhle rok, takže uh-huh. sorry, jestli se to někoho dotklo, ale prostě přijde mi, že je to kolotoč, který se opakuje a šikovní lidé se budou mít dobře za každého režimu a ve finále je mi úplně jedno, kdo bude ve vládě, mm-hmm. protože nemáme tu nějaký těžký komunismus a takhle, takže tolik volbám.
1: Jasně. Přijde podle tebe doba, kdy se nějaký český rapper třeba pokusí vstoupit aktivně do politiky?
0: Určitě. Já si myslím, že se to bude týkat hlavně takových těch neuznalých, neúspěšných rapperů, kterým se nepovedl dostat se na tu A pozici.
1: Jasně.
0: Ačkovou pozici, tak se budou snažit hledat si cestu jinde. Konkrétně v politice. No, pokud frajer má charisma, tak může uspět. A takhle. Já osobně, kdybych neuspěl na polirepu, tak se snažím najít něco kreativního. Nevím, filmařina, fotografie, jo, zvukařina, ale politika, to je velký oříšek, hmm. podle mě.
1: Pojďme k muzice. Jedním z tvých aktuálně úspěšných singlů je Ostrava, vycházející z Nohavicovy Ostravy. Co na tenhle single říkal Nohavica, jestli ho slyšel?
0: Viděl jsem jeho reakci, mm-hmm. měl nějaký rozhovor pro televizi a říkal, že ho to baví. Mhm. Ale těžko říct, víte, jak je jedna věc, kterou říkáte do televize a do rádia a druhá věc, co si myslíte v soukromí a přece jenom ta věková propast je mezi náma velká, mm-hmm. a jestli si v osobním životě myslí, že to je sračka, tak mu to vůbec nemám jako za zlé, protože jasně. přece jenom pocházíme z jinačího, z jinačí kultury, vyrůstali jsme v jinačí době, takže jestli se mu to doopravdy líbí nebo ne, to pro mě furt zůstane tajemstvím. Mm-hmm. Každopádně já tím trackem, vlastně tím, že jsem ho vysamploval, tak vlastně odkazuju tu jeho legendu, aby žila nadále. Mm-hmm. Vlastně, což samplování dělá.
1: Jasně, to určitě. Co pro tebe znamená Nohavica jako člověk, když jsme takhle jako na začátku té Ostravy? Je to pro tebe patriot ostravský? Nebo je to třeba pro tebe nějaká vzpomínka na dětství, kdy jsi ho prospěval u táboráku?
0: Jo, moji prarodiče milovali Nohavicu, konkrétně děda. Jo, když si vezmu do roboty černé boty, mm-hmm. to vyhrávalo furt. A je to patriot pro Ostravu a vlastně dal Ostravu na mapu. Vlastně mm-hmm. on vykresloval ve svých písních a lirice to, jaká Ostrava je, černá, uhelnatá, prostě se srdcem na pravém místě a to takhle vnímám toho člověka, jako prvního člověka, který krásně vykresloval vlastně Ostravu.
1: Jak vidíš Ostravu teďka ty v roce 2025? V čem je jiná od té nohavicové Ostravy?
0: Pane, jo, jsme hodně popředu. Hmm. Už nejsme to město, kolem kterého se zmítaly ty mýty o chudobě, kriminalitě a podobně. Jasně, furt tam jako převládají, nebo jsou tam chudší části a je tam kriminalita, ale je to velký posun v posledních 20 letech oproti tomu, kde jsme byli a kde jsme teď. Jo, vznikají nové městské části. Město každoročně ušetří desítky milionů, které potom investuje do věcí jako, já nevím, nová operní hala, jo, nová univerzita, jakože Ostrava, nenapadá mě jinačí město v České republice, které by zaznamenalo takový progres za posledních x roků jako právě Ostrava. Je to tam krásné, jako po všech stránkách a jsem rád, že tam můžu žít a troufil bych si říct, že jestli to půjde takovým tempem a jestli tam RT Torax postaví ten slibovaný mrakodrap, tak budeme za chvíli hlavní město České republiky.
1: Dokážeš si představit, že bys žil někde jinde než v Ostravě?
0: Představit si dokážu spoustu věcí. ale vždycky chci, aby to byl můj primární domov. Jo, Ostrava. Nedokážu a nemyslím si, že je dobré, když má člověk někde ten svůj rybník, tak aby zbalil všechny věci a šel bydlet na druhou stranu planety, pokud teda nemá nějaký průser, před kterým utíká. Takže Ostrava bude vždycky primární domov. Ať už budu mít ten sekundární jinde, tak vždycky Ostrava.
1: Mm-hmm. A když tady zazněl ten nohavice, já to na něm nechci jako nějak už dál točit, ale napadlo mě, hraješ na nějaký hudební nástroj? Hrál jsi někdy na nějaký hudební nástroj?
0: Zkoušel jsem hrát na bicí nástroje, do toho mě přihlásila mamka, když jsem chodil do 4. a 5. třídy, ale měl jsem vyklepané ruce. Vydržel jsem jako 2 roky a i přes ty 2 roky tam, kde ostatní děti jako už byli pokročilí, tak já jsem furt pokulhával se základy, protože jsem prostě držet ty paličky a hrát na bicí, to je strašně těžká disciplína a jestli to člověk neopakuje, nemá tu bicí soupravu doma, jestli netrénuje každý den, tak je ztracený, takže hrál jsem na bicí nástroje.
1: A nějaký formální hudební vzdělání máš nebo nemáš?
0: Nemám.
1: Nemáš, vůbec. Nemáš. Myslíš, že je potřeba k tomu, aby člověk byl dobrý rapér a úspěšný rapér, aby za sebou měl nějaký umělecký vzdělání?
0: Ne, dneska nepotřebuješ vědět ani základy hudební teorie. Prostě máš gír a zkoušíš, potřebuješ mít sluch. No. Vzdělání je jedna věc, ale může být vzdělaný jak chceš, ale jestli nemáš sluch, tak to nebude žádná hitparáda, doslova. Ale jako rapový producent, rapper, nepotřebuješ hudební vzdělání. A jestli umíš, chápeš, rozumíš hudební teorii aspoň trochu, tak je to jedině výhoda, ale nepovinnost.
1: OK. Ty jsi tady ve Spin Talku u mě úplně poprvý, tak bych se rád vrátil asi úplně i na začátek. Co tebe formovalo za muziku, když jsi byl mladý? Co jsi poslouchal?
0: Hip-hop, rap, R&B, tohle. Potom mě formovala samozřejmě, ne že bych ji vyhledával, ale věci jako Daft Punk, Eiffel 65.
1: Jasně.
0: Jo, protože to hrálo tehdy všude na rádiu a konkrétně třeba Eiffel a Daft Punk se mi strašně líbilo. Líbilo se mi, jak používají autotune v té době, nebo vocoder. Líbily se mi ty produkce, tehdy jsem nevěděl, že se jedná o samplování třeba z hlediska Daft Punku. Jo, takže ty mě nepřímo formovali a pak jako přímo, co jsem vyhledával, tak byl ten rap a hip-hop s tím, že jsem vlastně začal od New Yorku, přesunul se k LA a ve 14 už měl najetý jich, o kterém vlastně nebylo tehda moc informací. Jenom na internetu a na YouTube, co si pamatuju, tak to jsem vyhledával na vlastní pěst. Jinak ono, média jako B-barák, jižanský rap strašně hatili. No. Ale já jsem v tom dokázal najít tu krásu.
1: A nějaká česká scéna, nějaký český interpreti, který by tě formovali, když jsi byl mladý kluk, určitě tam něco takového muselo být?
0: Jo, to bylo Rhyme Street Squad, jo, DBS, Chang, Finny, to byly i věci, tehdy byla stránka, myslím checkhiphop.cz, jmenovalo se to úplně nějak tak basic, a tam byly tracky od Bio Squad, Divoký západ, později Druhá jakost, plno undergroundových i v uvozovkách mainstreamových rapperů v té době, ten Gypsyho Crew, jak se jmenovala, pamatuješ si? Ta rapová Gypsyho Crew. Tak ta Syndrom Snob. Mm-hmm. Syndrom Snob, ano.
1: Okay.
0: Tak všechny takové věci jsem měl nastahované v MP3-kách a poslouchal jsem je, ale to už odval vítr.
1: Odval to vítr? Nevrací se k tomu nikdy? Ani v nějaký nostalgii třeba?
0: Ano, ale nemám ty konkrétní věci. Měl jsem paměťové média, kde jsem ty věci měl zaznamenané. Teď už se to ztratilo a některé věci jsou nedohledatelné, které
1: pravda.
0: Si pamatuju já.
1: Některé věci se nedají ani dohledat, najít, ani dát třeba do vysílání, protože už nejsou.
0: Ano.
1: Co posloucháš třeba teďka, když netvoříš muziku, když neposloucháš svou muziku, když si otevřeš třeba svůj playlist, co tě inspiruje?
0: To bude furt Memphis, Atlanta, dohromady, v tomhle jsem jako retardovaný. Jakože já poslouchám i lidi, co mají 5000 měsíčních posluchačů na Spotify, jsou prostě z Atlanty a jsou jenom přidružení k nějaké partičce nebo labelu, kde například hlavní hlava je Future nebo Jasně. Young Thug. Takže jedu si furt jižanský, americký rap, Atlanta, Memphis. Tohle mě nepřestane jako bavit. No.
1: Kolik ti bylo, když jsi řekl, že budeš rapper, že budeš prostě aktivní muzikant?
0: 13, 14.
1: A co byl ten impuls, který řekl prostě, Sergej, jdi do toho?
0: To byly hudební videoklipy, tehda na Viva a MTV, jo, to tam hráli Diddyho, Biggieho, Lil Kim, Wu-Tang, Nelly, It's Getting Hard in Here, to tehdy byla bomba 2013, vlastně.
1: To pořád ještě hrajeme třeba.
0: Jo,
1: to jsou pořád velké věci. S čím jsi do té muziky vlastně šel? Byly nějaký témata třeba, který jsi chtěl otevřít, nebo chtěl si přinést jiný zvuk? Co bylo to, prostě si řekl, jdu do toho?
0: Já jsem se hledal až do svých 18, 19 a co si pamatuju, tak ty první demíčka, které jsem si nahrával na mikrofon za 3 kila Hama, tak to byly strašné jako hovna. To bylo o všem a o ničem. Jo. Většina rapperů dneska jako z toho profituje z těch hoven, že rapují o všem a o ničem, ale tehdy já jsem si to neuvědomil, já jsem se snažil prostě rapovat a bylo mi jedno o čem, já jsem se snažil najít frázování a rytmus. Jo, snažil jsem se, abych měl tu karenci a aby ten, protože jsem, v momentě, kdy jsem se začal nahrávat sám a začal jsem do toho jenom mluvit, tak jsem zjistil, že rap není jenom mluvení do beatu. Mm-hmm. Tak to tvrdilo spoustu lidí v té době, prostě co byli záporáci, tak říkali, že rap je jenom prostě mluvení do beatu. Já jsem si uvědomil, že to tak není a snažil jsem se najít ten způsob, jak aby to mluvení do beatu znělo dobře. Mm-hmm. Jako zní Američanům, jako zní starším mým vrstevníkům. Jo, takže šel jsem do toho s tím se najít. A
1: našel
0: jsem
1: se.
0: Našel jsem se v 18. Vlastně potom, co jsem rapoval do já jsem rapoval do instrumentálek od už slavných vydaných tracků. Mm-hmm. Window Shopper, od Wu-Tangu, všechny instrumentálky, co byly volně dostupné, nebo na platformě SoundClick, což je vlastně tehdejší obdoba dnešního BeatStars, kam většina independent rapperů chodí pro beaty, tak jsem hledal na SoundClicku a co bylo zadarmo ke stažení, to jsem stáhl. A co se mi líbilo, tak do toho jsem se snažil něco narepovat, napsat. No a v 18 jsem přišel na to, že vlastně chci dělat jako repovat do jižanských beatů. Jo, 120 až 150 BPM, pomalejší, 1.8 hajtka a nepravidelný rytmus a hutná basa. Tak plus ještě mě k tomu dokopal film Hustle and Flow, jo, což je vlastně z prostředí Memphisu, kde je krásně ukázán ten proces, jak to vlastně vzniká v pokoji, kde chudáci mají jenom starý sampler, ty palety od vajíček, jako akustickou ochranu místnosti a vintage prostě mikrofon, obyčejný dynamický na stage a jak zaujalo mě vlastně na tom míhu to, že ty čtvrtě, které jsem viděl na obrázcích a ve videoklipech, připomínaly tu mou. Mm-hmm. Jo, že to bylo prostě takové jako předměstí, spousta stromů, finské domky, jo, v jejich případě ty typické americké domky a že vlastně ti kluci nezačínali podpisem labelu v drahém nahrávacím studiu, ale že začínali prostě doma. Mm-hmm. Jo, okay. Co si uvaříš, prostě co najdeš v lednici, z toho uvaříš.
1: Co by současný Sergej vytknul tomu malému Sergejovi, když vstupoval do repu, když začal tvořit? Byl bys na něj přísný v něčem? Nebo přísnější?
0: Řekl bych mu, ať nespěchá. Mm-hmm. No, já každý pokrok, který jsem zaznamenal, tak jsem musel posílat lidem a musel někde postovat. Tak bych mu řekl, ať vyjde ven z prvních věcí, až když to je stoprocentní.
1: Je to někdy stoprocentní?
0: Blíží se to k těm 100%. Hmm.
1: A za co bys toho Sergeje pochválil?
0: Za to, že vůbec začal a že měl vlastně všeobecný přehled o tom, co se děje a dokázal jako v tom věku už rozlišovat, co je co, co dělá specifické hudební žánry specifickými a jinými, než jsou ostatní žánry, takové subžánry. Uh-huh. Jo, já už jsem se dobře uměl orientovat v subžánrech rapu. Uh-huh. Pro mě to nebylo jenom Černoši a Chainy, pro mě to bylo více věcí.
1: Uh-huh. Muzika, kterou děláš, je ostrá, leckdy taková jako drsná, streetová. Jaký je ten opravdový Sergej uvnitř? Protože teď, když sedíš naproti mě, tak z tebe vůbec nemám pocit toho drsného rapera, ale vlastně sympatického týpka.
0: Já jsem dobrák od kosti. Nevím, kde jsi slyšel, že jsem zlý frajer.
1: To jsem neslyšel, to neříkám, jenom jak se lišíš ty a tvoje texty, nebo tvoje songy.
0: Tak ono, hudba je furt dvourozměrná oproti existenci člověka. Existence člověka může být taková, že frajer žije 4 životy a ty víš jenom o jednom.
1: To je pravda. Co je podle tebe v českém rapu, nebo možná ve světovém rapu, největší kliše, který už třeba nefunguje a stále se v tom prostředí objevuje?
0: Byli jsme dole a teď jsme nahoře.
1: Uh-huh. OK. Proč si myslíš, že to pořád v těch textech přetrvává?
0: Protože ten romantický příběh jít z dola nahoru vždycky v nějaké skupině lidí, hlavně si myslím, že děti, co opravdu nemají nic a mají jenom nějaké sny, tak v nich to rezonuje. Vždycky to bude fungovat. Pro mě je to klišé, protože já jsem se dostal na vrchol a vím, že na tom vrcholu to nejsou jednorožci a růžová pomazánka.
1: Jasně, je to dřina, předpokládám.
0: Je to dřina a prostě stát se úspěšným je strašně lehké, ale zůstat úspěšný, to je ta nejtěžší část. Jo. A prostě pro nikoho, kdo nebyl v životě úspěšný, a přesně má 15 roků a sní o ničem, tak on potřebuje slyšet ty slova, že od někoho, kdo byl dole a šel nahoru.
1: Promiň, že tě do toho skáču. A platilo to i pro tebe v tu dobu, když jsi vstoupil do rapu?
0: Samozřejmě. Jedna z věcí, proč jsem se rap zamiloval, bylo to, jak by krášloval vlastně tu cestu stát se z obyčejného pišáka generálem, no, Tony Montanou.
1: Jaký úskalí na té cestě na toho, kdo se rozhodne, že bude dělat muziku, čekají?
0: Já si myslím, že ta stejná úskalí, jako když si vybereš jakýkoliv jiný průmysl nebo způsob života nebo povolání. Mm-hmm. Prostě vždycky, ať už si ve strojírenství, v hudbě, v restauračním oddělení nebo gastronomii, tak vždycky tě někdo ojebe. Prostě, ať už jdeš dělat s čímkoliv, podnikat s čímkoliv, dělat cokoliv, vždycky prostě budeš ojeban. Poprvé, podruhé, a z toho se člověk musí ponaučit. Uh-huh. No, takže s prominutím jako
1: jaký je tvůj
0: vždycky vás ojebou. Prosím?
1: Jaký je tvůj fígl na to, aby tě někdo neojebal?
0: Stanovit si hranice už ze začátku. Uh-huh. No, prostě říkat, tohle se může, tohle ne, ale hlavně ty zkušenosti. Prostě po zkušenostech, kdy už xkrát se někdo pokusil, tak to poznáš z řeči těla, jo, a z toho, jak člověk mluví. A taky se mu ještě může stát, že se ojebeš ty sám. Jo.
1: Jasně, což se asi taky stává často.
0: Co se taky stává.
1: Spolupracuješ s velkýma jménama. Je to Ektor, je to Rytmus, je to Dolal, je to Hartriko. Máš nějaký jméno, se kterým bys třeba měl nebo si přál vysněný feat a zatím na to třeba nebyl prostor, čas, nebo jste se jenom jako nepotkali na té české scéně, protože podle mě toho, koho si chtěl mít na featu, tak už si asi měl. Mm-hmm.
0: Konkrétně jako představy nemám, ale chtěl bych, nevím, nějakou velkou producenskou session a nerepovat. Mm-hmm. Jako na na tracku se potkám s kýmkoliv, teď více myslím na to jako businessman, je spousta mladších men, kterým bych pomohl a pomohl jsem v minulosti, ale nepřineslo mi to nic. Nepřineslo mi to jako...
1: A mělo by ti to něco přinést, když říkáš, že někomu chceš pomoct, nebo pomáháš, nebo si pomáhal, tak jaký tam je očekávání?
0: No, očekávání je, že prostě ty vezmeš někoho mladého, jo, teď nemluvím třeba o Rickovi, teď mluvím o prostě někomu, komu chceš pomoct tím, že mu dáš featuring nebo track.
1: Někomu random.
0: A očekávání je, že mu to pomůže. A reálně mu to udělá radost, jako na té osobní úrovni, ale pak se podíváš na ty čísla a zjistíš, že to nepomohlo ani jemu, ani tobě. Akorát já jsem si zkrátil jako, nebo zmenšil tu hodnotu mého featuringu, který nemůže dostat každý. Tak najednou jsem měl 3letý run, kdy jsem prostě dal feat tam a nepřineslo mi to nic, než to, že cena mého featuringu
1: šla dolů. Tím pádem chápu to správně, že dostat tě na feat bude čím dál tím těžší a těžší?
0: Jo, už jsem odmítl i 150 tisíc korun od jednoho Slováka, což je jako částka, která prostě si řekneš, to bylo 150 tisíc, tak to je super dovolená. Ale už jsem přehodnotil ty priority, prostě já peníze nepotřebuju za prvé a za druhé vím, jak to chodí, ty placené feety jsou nejhorší, ten frajer za to utratí a reálně mu to nepomůže nic, protože ti frajeři se sekli v době, kdy featuring něco znamenal. Za mojí doby, když jsem začínal, tak když jsem měl na tracku Rytmuse, tak jsem měl ten štempel, že jsi tam. Dneska má featuring od Rytmuse každý a většina těch lidí tam není.
1: No a čím, to je docela zajímavý point, si myslím, čím to podle tebe je, že se vytratila ta hodnota toho štemplu?
0: Protože hudba je dostupnější, nebo dělání hudby je dostupnější, máš platformy, kde se přihlásíš zadarmo, máš programy v telefonu, za které zaplatíš jednorázově 300 korun a nahraješ si tam do beatu prostě písničku, to vydáš ven a ta písnička se může stát hit. A máš prostě více takových instancí jednorázovek hitů, přesaturovaný trh díky tomu, že i ta technika producentská je strašně levná, stačí ti fakt jenom MacBook nebo laptop a kreknutý gear, kreknutý software. Prostě dělat hudbu není tak hodnotné, nebo není tak drahé.
1: Jako bylo dřív.
0: A proto máme více men. A těch více men se jim povede prostě ten zářez, že udělají ten hit. A třeba na tom hitu postaví decentní kariéru, slušnou. A jde to dneska udělat prostě bez ničeho a od podlahy. Stačí mi jenom ty základní jako nástroje. Tuška, papír, telefon.
1: A není to lepší na jednu stranu, že se k tomu najednou dostane prostě víc lidí?
0: Já vítám jedině konkurenci a vítám hlavně to, že přesně, že se ukáže víc, ale nikdy nevíš, třeba někdo dělá ve fabrice a má tam frajera, se kterým chodí do práce a on může být skrytý talent.
1: Jasně.
0: 30 roků zpátky by jeho talent nikdo neobjevil, ale dneska díky technologiím je takový frajer, prostě může mít ten spotlight a může být někdo velký.
1: Jo, právě.
0: Což je, těch příležitostí je víc a paradoxně, i když je těch příležitostí víc a je to jednodušší, tak většina lidí jsou stejně flákači a stejně neví, odkud, kde to uchopit a kde začít. Takže to, že dneska začal někdo v té době a že to je všechno jednodušší, ještě neznamená, že ten frajer
1: bude úspěšný. Prostě jenom má možnost
0: vstoupit. Ale hlavně, že to má jednodušší. Jestli mi rozumíš.
1: Rozumím. U syna je v podcastu si řekl, že pokud je ti 30, rapuješ a nemáš chain, auto, prachy, tak se vykašli na rap. Proč je pro tebe tohleto všechno tak důležitý? Nebo jestli to ještě pořád platí?
0: Protože rap je a vždycky byl komerční žánr, který nutil lidi utrácet a nakupovat. Od flašek na baru, po sluneční brýle, po tašky, šperky, prostě to byl ten symbol toho a důkaz toho frajera, že když mluvil o tom, jak to vytáhl z dola nahoru, takže to opravdu vytáhl z dola nahoru. A vlastně, OK, jestli někdo chce dělat lirický rap a mluvit o záchraně klimatu, tak OK, ale vlastně většina rapperů a většina lidí, co chce rapovat, oni nejdou do toho, aby zachránili klimat a předali slovo ostatním, že prostě se nakládá špatně jako s planetou a s prostředky.
1: Okay.
0: Nejdou dělat politický rap, oni jdou dělat ten rap, že se chcou ukázat.
1: Ne, mě baví to, že připouštíš tu variantu, že když do těch textů někdo vloží něco jiného, tak ať pak nemá ten výsledek, který je očekávaný obecně od rapera. To mi přijde Good point. A nepřijde mi to tak přísně, jako když jsem to viděl v tom rozhovoru, tak jsem se tě na to musel zeptat. Co bude pro tebe hodnotou muziky, až tě bude 40, 50, 60?
0: Co bude pro mě hodnotou?
1: Jo, jestli to pořád budou ty chainy, jestli to pořád bude ten majetek, jestli to pořád budou ty prachy, nebo pak se dostaneš třeba i do nějakého věku, kdy i ty proměníš svoje texty, na což tady mám za chviličku, tak ještě jednu otázku.
0: Já jsem viděl vždycky hodnotu v hudbě, hlavně v knowledge, protože ty peníze, šperky, to ti můžou vzít. To můžeš projebat, to ti můžou vzít, prostě to... ale co ti nevezmou, tak jsou vědomosti, znalosti, skills, že umíš produkovat, že umíš zvučit. To je pro mě vždycky ten hlavní jako kapitál a zdroj potěšení, ta kreativní práce. To, co jsem zmínil u syna je, a to, co si myslím, že je důležité pro rap a pro rapera, když to dělá, tak to je furt jako osobně pro mě pozlátko. Je to důležité po 30 by fakt jako frajer, jako o čem chce rapovat. OK, ale vědomosti a knowledge. Vědomosti a knowledge, to mi zůstane ve 40, v 50, toho jsem si vědom teď, toho jsem si byl vědom před 10 lety.
1: Jasně, to je super, to je skvělý rozšíření. Budeš někdy v O2 aréně, teď mám pocit, že kdo není v O2 aréně, tak prostě není muzikant skoro, protože s O2 arénou se roztrhl pytel, tak budeš někdy v O2 aréně? Nebo chtěl bys být někdy v O2 aréně?
0: Já bych si to velmi přál, ale zatím neukazuju jako výsledky, kdybych si to mohl dovolit, ale třeba to jednou přijde, třeba teď budu mít skvělý rán a bude to, každopádně. A
1: proč ta O2 aréna je tak zajímavá? Já to znova řeknu, už jsem tady říkal mockrát, když někdo má koncert v O2 aréně, nerad tam jdu.
0: Fakt?
1: Nemám to moc rád, mám radši menší prostory.
0: Jo, to je otázka vkusu, pro toho rapera je to achievement, já si myslím, že v takové aréně je skvělý zvuk. Já jsem ho osobně nezažil z pozice posluchače, ale je tam prostor pro skvělý zvuk, pro skvělý stage design, pro choreografii, pro spoustu jako blbostí, které v klubu pro 300 lidí jako nemůže ten člověk odprezentovat.
1: Já si
0: myslím, že čím víš člověk je na tom hudebním poli, tak tím více by měl investovat do vizuálu, které jsou za ním, do ohňostrojů a všech těchhle hovadin. A tohle O2 aréna umožňuje.
1: OK, no tak budu se těšit na tvoje vystoupení v O2 aréně. To vysvětlení taky dává smysl. Tak o albu 713 až na věky si sám řekl, že to je tvůj nejúspěšnější release. Tak čím ta deska je podle tebe tak úspěšná u posluchačů?
0: Tak určitě hit Směj se teď, ale hlavně... Nevím, jak u posluchačů, ale já tu desku strašně mám rád a řadím ji na svůj number one, protože jsem si ji produkoval od začátku do konce a vlastně je tam můj sound, je tam to, co rezonuje se mnou. Vím, jak je to těžké jako žít sám se sebou, kdy vlastně z 30 beatů, které udělám, si vyberu jeden, který nadepuju a který možná jako dopadne, nedopadne. Takže to, že jsem si tu desku dělal jako vydavatel, producent, rapper, textář a že takové moje jakoby první dílo, na které jsem hrdý, kde jsem nezapůjčoval jenom svůj ksicht a hlas a texty, ale že je to...
1: Co z těch profesí, o kterých jsi teďka mluvil, bylo pro tebe nejtěžší?
0: Nejtěžší? Já nevím, furt je pro mě nejtěžší psát texty a je to věc, které se jako dokopávám. Zároveň začal jsem být dobrý producent až za 8 roku, kdy vlastně každá věc, kterou udělám, je udělatelná. A je to furt pole, kde se člověk musí zlepšovat a sledovat jako trendy na poli toho hudebního produkování, protože neustále musíme upgradeovat svoje MacBooky, svoje RAMky, svoje procesory, neustále vychází nové věci. A je třeba to sledovat, ten zvuk se vylepšuje, i když máme pocit, že ty trapové beaty jsou 10 roků nebo 15 let furt stejné, tak nejsou. Ono opravdu, ten zvuk je čím dál lepší, hutnější, prostorovější a to mi třeba přijde jako studium na celý život.
1: Okay.
0: Stejně vlastně psaní textů, že jo, protože přijde doba, kdy člověk píše texty a už se vystřílí a potřebuje začít hledat, chce zůstat repovat o tom stejném, ale najednou už vystřílel všechny rýmy jako láska, páska, láska.
1: Okay.
0: A je třeba přijít jako na způsob, jak si zachovat to stejné, ale aby to znělo jinak, aby ten posluchač neřekl, že zním furt stejně. Jo, takže je to studium na celý život.
1: Tak z nějakého rozhovoru taky cituju. Mám tolik vzpomínek z doby, kde mi bylo 18 až 30, že i za 10 let z nich budu schopný tvořit texty. Tak zajímalo by mě, o čem budou tvoje texty, až jednou opustíš tohleto období? Až se najednou vrátíš třeba do staršího věku? Co budou ty témata?
0: Já mám skvělý vzor a šablonu pro to, co budou ty témata. To je rapper Juicy J z Memphisu, kdy frajer vlastně už je... kolik 16 let v manželství, je to spokojený skoro 50-letý dědek, ale na mikrofonu, na produkcích je prostě furt ten stejný Juicy J, který byl v roce 95.
1: Okay.
0: Jo, a prostě to mi přijde na té hudbě krásné, že a na rapu, já nevím, kde se vzalo pravidlo, že rap musí reflektovat jako reálný život, co zažívám teď. Je to definitivně bonus, vycházím z toho prostředí, o kterém rapuju, ale můžu být na vile, daleko od těch problémů, daleko od těch sraček, kterýma jsem procházel, no ale ve vzpomínkách je furt mám a furt můžu o nich rapovat. A ono vlastně, ten hajzel se mění, ale sračka zůstává stejná a vlastně to, o čem psal Machiavelli, co platilo tehdy za dob králů a princezen, se furt dá vztahovat na dnešní dobu, takže moje pointa je taková, že v 50 budu rapovat o tom stejném, o čem jsem rapoval ve 25. Jenom to bude uhlazenější. Bude to uhlazenější, bude to znít víc profi, bude to znít prostě líp, protože to je ta persona, kterou jsem si nastavil.
1: A vytvořil.
0: Ano, a vytvořil.
1: Když jsi před lety hrál v Bangru, hrál jsi sám sebe, jaký to bylo?
0: Bylo to super, nejenom jako na tom filmovém place, když se natáčelo, kde tě obskakují věčně, jestli potřebuješ kávu, čaj, jestli máš to, jestli tě nechybí tamto, ale bylo to skvělé i po tom releaseu, což já jsem vlastně nevěděl, co se bude dít. Já jsem do té doby nevěděl ani, že jako slyšel jsem o Červeném koberci, ale myslel jsem, že to je jako LA Hollywood. Nevěděl jsem, že na filmovém festivalu v Karlových Varech je prostě nějaký červený koberec, kde to vypadá podobně. No a v momentě, kdy jsem zažil Červený koberec a všechno tohle, což jsem nečekal, tak jsem si říkal, wow, Banger byla fakt skvělá jako zkušenost, která se může stát jenom jednou za život a už se nemusí opakovat.
1: OK. Přineslo ti to tenkrát nějaký nový fanoušky? Nějaký nový posluchače?
0: Těžko říct, jestli ten film, nebo jestli muzika, kterou jsem vydával v té době, protože co se týče rapových skills i toho, že mě lidi znají, tak ono to jde furt jako tak konstantně s menšími propady místy furt nahoru. Takže si myslím, že to bylo, že,

0: skvělá dechová cvičení na hlasivky, abych je nestratil po show. No a kdyby se to stalo v roce 2005, 2010, tak dostanu sodu. Ale ono se to stalo 2021, tam už v té době začalo být možné všechno.
1: Protože čas od času narazím pořád jakoby na tu reaktivitu, která jako dokáže být velmi přísná v kombinaci, obzvlášť v tom českém prostředí, český rapper, český popový interpret.
0: Jo.
1: Dokážeš si představit třeba, že bys dal feat nějakému jinému popovému umělci v České republice? Dokážeš si představit nějaký takovýhle jméno?
0: Určitě, kdyby za mnou přišel s dobrým nápadem, já teď nemám na mysli konkrétně nikoho, ale víš co, furt ti popoví frajeři, co zpívají, tak mají více knowledge než třeba rapeři. Jo,
1: ohledně, asi jak kteří?
0: Ohledně dechu, ohledně tak, já znám jenom jednoho člověka z rapového prostředí, počkej, vlastně dva, jo, kteří jdou do hloubky a berou si například lekce zpěvu navíc. Berou si lekce tohodle, starají se nebo mají skvělý hudební sluch. Jenom dva lidi jsem potkal z rapového prostředí.
1: A řekneš jména?
0: Hector má skvělý sluch a knowledge a všechno. Většinu věcí, díky kterým vděčím, díky kterým jsem tady, tak vděčím jemu. Pak je Kalin, ale to už je, chápeš, tam se to míchá rap a pop.
1: Jasně.
0: Ale Kalin třeba si dává tu práci navíc. On si dělá ten domácí úkol a to jsou třeba jední dva lidi, ale ostatní, oni umí vzít beat, nahrát do něj něco, ale nemají třeba knowledge jako Adam Mišík.
1: Jasně.
0: Adam Mišík má šílený knowledge. Hector taky. Pochází z muzikantského prostředí. Oba dva. I Kalin vlastně.
1: To je pravda.
0: Jo.
1: Blíží se tvůj křest Ostravě, tak jaký bude?
0: Bude... Víš co, Brick House je klub, který má dobrou akustiku, dobrý zvuk, je v dobrém prostředí, 200 metrů od super fancy restaurace a chci, aby lidi, kteří pojedou do Brick House na můj křest 14.11. si to udělali hezké. Jo? A ono, tam jsou všechny předpoklady k tomu, aby to bylo hezké. Takže když někdo uvažuje o víkendu se svojí drahou polovičkou, o super jídle v super restauraci, která je minutu od klubu, pak se zajít do klubu, kde je dýchatelno, volný prostor, kde je čisto, žádná plíseň na stěnách, žádný zaplivaný klub, na který jsme bohužel zvyklí v České republice, tak udělá jedině dobře. Nemluví o tom, že Vítkovice jako takové jsou industriální část Ostravy a dneska je to wow část. Je tam Bolt Tower, ze které je krásný výhled a já bych radil lidem, ať si z toho jdou udělat jako kulturní zážitek. Samozřejmě bude tam, dejme tomu, bude tam hodně Ostraváků, ale chci, aby přijeli lidi z okolních měst a poznali Ostravu se vším všudy. Dělám tu akci, promyslel jsem tu akci tak v Brick House, aby vlastně lidi dostali tu omáčku okolo. Abych jen nenatahal prostě jenom na DJe, aby čekali 4 hodiny v klubu, pak na mě viděli show a to je všechno. No, chci, aby to měli spojeno s nějakou kulturou a bontonem. Takže bude to... Bude to na úrovni.
1: Kdo všechno dorazí?
0: Z hostů? Ty budou zveřejňovat, teď je to ve fázi jednání.
1: Dobře, dobře.
0: A zatím mám jenom 3 potvrzené jména a zbytek zveřejním.
1: Tak jsme v závěru rozhovoru posledních pár otázek. Jakýmu typu vtipu se zasměješ?
0: Rasistickému.
1: OK.
0: Rasistickému, černému, kameňák, prostě takový špatný vtip, okay. kterým by se nemělo smát.
1: S kým bys nikdy v životě nešel na pivo?
0: Já nevím, jestli bych šel vůbec na pivo.
1: OK, tak s kým bys nikdy v životě nešel na čaj?
0: S Fialou, to je ultra nesympatický frajer.
1: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
0: Já doufám, že peníze.
1: Co by si s tím chtěl řešit ty?
0: Jediný důvod, proč mě Donald Trump pozval do Bílého domu, by bylo, aby si mohl ohřát polívku na mojem jméně a získat nějaké, hlasy.
1: Okay.
0: Předpokládám. Takže tak, ale... Víš co, ve finále bych byl rád za to, že by mi to tam ukázal. Já bych se podíval na Washington,

0: jednou a dost. Protože co chceš hledat ve Washingtonu. Kromě Bílého domu tam nic není, tam je jenom ghetto.
1: To je pravda. No, a, tak, no. Kdybys mohl být ministrem ve vládě, tak jaký ministerstvo bys chtěl mít na starosti?
0: Ministerstvo kultury.
1: Uh-huh. Za co bys dostal zlato na olympiádě?
0: Za box a za basket.
1: Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat?
0: Nějaký gay skandál?
1: Uh-huh. To už se stalo, ne?
0: Fakt? Já nevím.
1: V jakém filmu, který už existuje, bys chtěl zahrát a jaká postava by to byla?
0: Ha, film. Moment, já vím. Já vím přesně, ale potřebuju, aby si měl se mnou trpělivost. Rozhodně nějaký sequel Star Wars. Mm-hmm. No, byl bych rád, kdyby přetočili ty poslední tři hlavní epizody, no, 7, 8, 9. Mm-hmm. A kdybych si tam mohl střihnout, nevím, roli nájemného lovce.
1: Je rok 2080, na konzervatoři při hodině dějiny rapu se studenti probírají historii rapu a narazí na tvoje jméno. Co bys chtěl, aby o tobě řekli?
0: Já si myslím, že o mě řeknou to stejné, co jsme řekli například o Komenském, když v našich 7-8 letech jsme narazili v učebnici na fotku ne jenom Komenského, ale jakékoliv historické persony. Jako děcka jsme narazili a řekli jsme, to je pičovina. To je pičus.
1: Ok, dobře, takže... dobře. A jak by se jmenovala knížka, která by popisovala tvůj život?
0: Horem pádem. Uh-huh.
1: A co tě naposled inspirovalo mimo rap a nikdo by to do tebe neřekl?
0: Filmy konkrétně... Je takový muzikálový film o té frajerce, co zpívá a má hluchou rodinu. Jak se to jmenovalo? To bylo velice dojemné a nikdo by neřekl, že jsem se na ten film podíval. Bylo to o frajerce, co zpívá a chtěla prorazit ve zpívání, jenže celá její rodina byla hlucha. Mm-hmm. A nerozuměla tomu a nemohli ani říct, jestli má talent nebo ne. Mm-hmm. A furt jí říkali na to... A ať se na to vykašle, protože jí neslyšeli, no a frajerka si to vybojuje a musí balancovat i jako mezi rodinným podnikem, mm-hmm. kde jí chtějí, jako aby pracovala, protože je jediná, která slyší, versus hodinama zpěvu soukromýma mm-hmm. a vlastně balancuje, až nakonec dojde na konec a dostane se na prestižní konzervatoř, kde dále může uplatnit svůj talent.
1: Poslední otázka. Jaký je tvůj největší rapovej sen?
0: Jo, barak v Miami a dlouhá příjezdovka. Prostě tu největší nechutnost, co vidíš v nějakém videoklipu, co si pronajal nějaký černoch, tak já chci vlastnit.
1: A v Miami nebo tady?
0: Tady je špatné počasí. Miami, Dubaj, prostě nějakou takovou tu zhýralou, pokryteckou lokalitu.
1: Tak jo, tak ať se ti to podaří.
0: Děkuju moc.
1: Máme to za sebou. Hostem aktuálního vydání Spintolku byl Sergej B. Doražte na křest do Ostravy v pátek 14. listopadu do klubu Brick House v Dolních Vítkovicích. Děkuju za návštěvu, měj se moc dobře.
0: Taky, měj se krásně, ahoj.
1: Spintolk poslouchejte každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin. Sledujte i s videem na YouTube kanále Rádia Spin nebo poslouchejte na Spotify kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: ráno na Rádiu Spin.
1: Včera jsem objevil soutěž v Estonsku o nejlepší prase. A zajímalo mě to tak, že jsem si říkal, že bychom mohli zkusit, jestli by taková soutěž mohla fungovat i u nás.
2: No a mohla. Stačí najít ten správný prostor.
1: Toho správného sponzora.
2: A můžeme to celý spustit.
1: Protože slyšet to, to byl fakt zážitek.
2: A vidět to, jak se u toho tváříte, jak u toho vypadáte, by byl zážitek mnohem větší.
1: Ovšem prase, který by se zasloužilo první místo.
2: Je prase, který odvážný, je prase, který se nebojí víc pravdou ven.
3: Máte tam spoustu krásných prasat, ale nejhorší snad v lese potkat teplý pras, jakože kvík, čuj.
2: Takže si hoďte bokem na tuhletu queer hymnu. No a zítra ráno se budem těšit, že dom dorazí s nějakým dalším bizarním nápadem.
1: Mám?
2: Quick. Getting lower, money coming slower. Damn landlord, keep bitching 'cause you up.

0: bole, som spin, detská rad tules, není mi zima, som zloba, som stále dole, milujem pouličné spin.
1: Československá scéna, Rádio Spin.

0: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.
1: Neříká Hector, loket v oknu. Vypnou a neřeší do hovna. A haters...

máš, jak stezka. Jsi nice girl, já wild boy. Bit, pistol, já nábor. Sexy, ale nemůžeš mě rozpít. Jackson, thriller, stanu jako zombie.